0: Díky, že i v páteční noci jste s Kysem na oplátku. Hrajeme podle vás. Zdraví vás od mikrofonu Lukáš. No a dvě možnosti, jak ovlivnit náš playlist. Buď nahrát vzkaz do mobilní aplikace, anebo vytočit číslo 210 323 323, tak jako to udělal Vláďa. Ahoj!
1: Ahoj, Luky!
0: Ahoj, moc tě zdravíme, kam pak?
1: No, tak jako jsem teď za volantem a směruji do Brna, přeju všem krásnou cestu. Jako cesta je docela hezká, protože kolony nejsou.
0: To je dobře.
1: Jako počasí nic moc, protože chci, ale jakoby, no docela je. Jako fajk. Prosím tě, no. Jako nahraj Miraj oči pro mého oblíbeného kamaráda. Pěťokolesnára. On je jako takový hezký. Ať mu bude dobře řídit. On stejně jako já za volantem a jede někam do Prahy.
0: Dobře.
1: Takže prosím tě, přijďte hezký večer.
0: Tobě taky, Vláďo, hlavně jo, šťastnou cestu. Měj se nádherně.
1: No určitě. Díky moc, čau.
0: Ahoj. Mně se líbilo, jak to Vláďa jako tam střelil, tak jako starý děda Komárek, že prostě, víte, slyšeli jste to taky, já to ani nemůžu říct. No, tak pojďme za muzikou, dáme si Miraj, to je jasná věc a dál už je to čistě na vás, jak už jsem říkal, buď telefon, anebo mobilní aplikace. Dobrou noc.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radia Kiss. O tom nemůže být sporu, proto teď další přání patří Janě z aplikace.
2: Čauky, prosím o zahrání písničky Sub Focus Solar System. A bude to pro všechny, kdo jdou na pochod Praha Prčice. Moc se těšíme, jsme nadšený, doufám, že nám to vydrží a že budeme mít hezký počasí. Ahoj, Jana.
1: No Jano, tak já moc samozřejmě držím palce a zajímalo by mě, jakou jdeš trasu, jestli, ne, že bych tě chtěl nějak podceňovat, ale jestli tu nejdelší, to znamená přes 70 kilometrů, tak to teda klobouček. Mně by asi stačilo, co se tak na to dívám zítra, ta dětská trasa z Votic, 23 kilometrů, to by tak... Já jsem teda zvyklý chodit, ale přece 23 kilometrů, to mi přijde tak akorát. No držím palce samozřejmě, ať se vám dobře šlape a ideálně s touhle muzikou. Dobrou noc.
0: Radio Kiss. Be happy.

0: Lehce před půl třetí si dáváte páteční noční šuboxy, a vzhledem k tomu, že už je právě pátek, tak zase dneska večer si můžete užít od 18 hodin, pokud teda nebudete spinkat, ale to byste udělali chybu. Ty největší hity z milénia, tedy od roku 2000 dál, jako vždycky právě během pátku od 18 do 22 hodin vám je přehraje Martin Hovorka. No a mě napadlo, že bychom si teď mohli dát právě z toho období jeden hit z roku 2010, protože dneska nám ve Švýcarsku startuje mistrovství světa v hokeji a v roce 2010, což byl pro nás velmi úspěšný šampionát, tenkrát v Německu jsme vyhráli po dlouhé době, po 5 letech, no ono je pravda, že potom nám to trvalo trochu déle, než jsme vyhráli naposledy v roce 2024, ale to už je jedno. No byl to zkrátka v roce 2010, tehdy před těmi 16 lety v Německu, velký hit. Byla to dokonce hymna toho šampionátu. Scooter, Stuck on Replay.
1: Když hity milénia, tak na kisu. Na kisu.

0: podle vás na KISu, no a právě teď budeme taky dávat prostor v éteru na lince 210-323-323 Pavlovi. Ahoj Pavle.
1: Ahoj.
0: Tak já musím říct, no prozradit, že ty jsi chtěl původně skútry, já ti trochu vykrat před chvilkou tou hymnou mistrovství světa v hokeji v roce 2010, nevadí, doufám, že ti to nemrzelo. Dáme si za chvilku, ale v podstatě jejich krajana, Němce, DJ Vizáže, což je přání od jednoho dalšího posluchače, k tomu se ještě dostanem, povídej, komu budeme hrát?
1: No, bylo by to pro tebe za chvíli Žomu.
0: Děkuju. No, no, tak za chvilku, no, 2,5 hodiny.
1: No, no, to za chvíli, no.
0: No, dejme
1: pro
0: tomu.
1: Pro trojku.
0: Jasně.
1: Potom pro Michala, no a pro všechny lidičky, kteří jsou na noční a kteří jdou do práce.
0: Jasně. Včetně tebe? Ty jsi na noční teď?
1: Já jdu do práce. Chvíli.
0: Teď se chystáš akorát. Takže všechno před sebou, Tomáš.
1: Přesně tak.
0: Jo, jo. Tak doufám, že ti to rychle uteče. Dokolika to vidíš dneska?
1: Do večera.
0: Do večera až. Tak držím palce, ať je to brzo za tebou. Tak jo, Pavle, měj se nádherně. Zase někdy, těším se. Ahoj. No a tady už je taky slíbený song přímo od Matuše.
2: Ahoj, Lukino, prosím tě, mohl by si tam zahrát DJ Vizáž, Tandr a bylo by to úplně pre všetky, kteří dneska v noci makají, záchranné zložky, hasiči, policajti a my, pekáři. Díky moc, ahoj.
3: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

heart if you tear it apart. No, I.

0: byl z Klisu takový klasický páteční party song Fergie, protože trocha mejdanu, trocha té party nikdy ještě nikomu neublížila. No a určitě taky vám udělá dobře další muzika od vás, pro vás. Konkrétně teď jdeme do mobilní aplikace za Budlinou.
1: Dobré ráno, bylo mi možné zahrát všem na cestu Dancer in the Dark. Mám před sebou 350 km plus minus. Tam 355, tak ať mi to rychleji uteče. Díky moc.
0: Držím palce. Jestli se nepletu, asi si myslel Bruce Springsteena Dancing in the Dark, tak to tady bohužel nevlastníme, nevadí. Snad tě potěší písnička, kterou si přeje Milan.
2: Nazda, Luky, tu Milan. Mohl by si prosím tě zahrať. Mavra Pikota, Komodo. Posílám to tebe a všetkým, ktorí musia pracovať túto ťažkú nočnú hodinu. Díky, čauko.
0: Milane, za málo, no a já ještě slovně tady přidám přání od Rudy, protože jaksi jeho hlasovka, to bych nepřál vašim uším, tam byla nějaká chybička, tak minimálně aspoň vzkazem, on tam zdravil černovlasou slečnu na čerpací stanici Ono do Brna, tak snad to doletí tam, kam má hezkou noc.
3: Be happy, Kiss. Radio Kiss.

0: Za chvíli už budou tři, ale nic se nemění. Playlistky jsou pořád máte ve své moci vy. 210 323 323 nebo apka. Hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Velké díky, že i v pátek 15. května jste s Kisem, s vámi naopak tady ve studiu Lukáš Bláha. Přeju vám pokud možno pohodový poslední pracovní den v tomto týdnu, který aspoň doufám, že je pro vás ten poslední. No a jak si ho vylepšit? Buď tak, že nahráte vzkaz do mobilní aplikace se vzkazem a s muzikou, anebo vytočíte číslo 210 323 323, což už udělal Vlasta. Ahoj Vlasto.
1: Ahoj.
0: Ahoj, jakou ty máš páteční noc, prozradíš?
1: Jo, určitě, tak jak to začne, to klidné, určitě prší, ale je to pěkný a klidný.
0: Jo, tak to je dobře, takhle to má vypadat. Dokolika ty to dneska potáhneš?
1: No, nejspíš, to bude dneska minimálně do 3 hodin určitě.
0: Jo, tak držím palce, ať to rychle uteče. No a ty jsi říkal, já moc děkuju, že bys mi dal jako příležitost, že bych si tady mohl zahrát něco, co mám rád já.
1: Jo, no tak určitě.
0: Já toho zneužiju a konec konců proč ne, že jo, viď, abych si taky udělal.
1: No jasně, tak taky můžeš mít jedno krát.
0: Ale jo, hele, tak já jsem si vzpomněl, když jsme jeli v neděli ráno s DJem Baselickrem z Ostravar Areny, z Kiss Party, tak jsme na jednom polském rádiu tanečním v dabu slyšeli tuhle věc. A já jsem si na ní vzpomněl, že už jsem ji opravdu taky dlouho neslyšel. Je to Somebody to Love, kdysi dávno, někdy v 60. 70. letech, parta Jefferson Airplane a tohle jsou Boogie Pimps. Tak já doufám, že se ti to taky bude líbit.
1: Já si myslím,
0: jo,
1: že určitě.
0: Může být, hele, Somebody to Love, někoho k lásce, to zkrátka potřebujeme všichni.
1: No jasně.
0: No tak jo.
1: To přesně tak.
0: Paráda. Pošlem to někomu, extra, special?
1: Ne, tak to ne, ale pošleme to všem trackerům a trackerkám. To dneska ještě jezdí, to má dlouhý, to by do studia všem dobrým lidem.
0: Tak, já moc děkuju Vlasto a přeju ti hlavně šťastné kilometry.
1: Děkuji ti.
0: Měj se úžasně, ahoj.
1: Ty taky, zatím ahoj. Radio Kiss.

0: někdo jiný.
1: Nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: No a pojďme se zase podívat do mobilní aplikace, myslím, že je ta správná chvíle na to. Teď právě jedno vyznání.
3: Zdravím Kysáky a Radio Kiss, chtěl bych nechat zahrát pro svou velkou lásku Týnu Pokornou, kdyby to bylo tak možné. Děkuju moc a mějte krásnou noc všem, přeji hezký zbytek noci a krásný nový den. Šaman.
2: Tak Šamane, já vím, že ty si chtěl přímo jeden konkrétní song, ale bohužel ho tady nemáme, tak si dáme něco jiného, ale taky českýho, tak věřím, že to udělá radost a přeje si to Šnek.
4: Hezké ráno, Luky, když budeš taky hodný, zahraj prosím moji milovanou Vladis a Nikol Žijem pre moment. Bylo by to pro tebe do studia, pro Pítra se Rončovi do taxíku, pro Šreka, pro dětka, pro Koťu, pro Jendu a pro Davida do Havličkového brodu, pro Peťuli a pro Bábinu a zkrátka pro všechny kysáky, jacou by happy. Díky, Šnek.
1: Kiss.

0: Minutu před půl čtvrtou ladíte páteční noční žubok se na Kysu. Za chvilku se vrhneme na další vaše přání, ale mám tady taky jedno výročí, protože 15. května v roce 1951 byla v Praze u Apolináře otevřena první protialkoholní záchytná stanice v Československu. Její myšlenka se od nás začala šířit do celého světa a prvním klientem se stal o 3 dny později ruský námořní inženýr jistý. No, pozor na to tedy, aby vaše jaksi víkendové řádění nedopadlo nějak tak, jak nechcete, ale ono občas, aniž byste nějak jako úplně se chtěli opít, nebo takhle, chtěli, ale to všechno proto, aby jste zapomněli na to, že jste v letadle a to se taky bude stávat teďka vzhledem k tomu, že se blíží dovolené. Někomu to nedělá dobře ten let, no, co si budeme povídat, jeden panáček, 2, 3, ale opatrně s tím, abyste nedopadli jako jistá žena, kterou korunní soud v Manchesteru, nebo nad kterou vynesl včera soud a verdikt nad právě touhle 36-letou paní. Ta před 4 roky škaredě, jaksi, nebo nevyšel jí škaredě, svérázný plán přečkat 9-hodinový let na Kubu a jaksi tak, že byla zpytá do němoty. Brandy totiž mělo na tuto ženu opačný efekt, rozdovádělo jí natolik, že začala sprostě nadávat všem okolo, chtěla si na palubě zapálit a nakonec pokousala posádku. Ve středu si za to vysloužila podmínku a roční zákaz opustit souostroví. No tak, přátelé, doufám, že budete mít veselější víkend.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Non-stop.
1: Kiss.
2: Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: A jedním ze způsobů, jak se dostat do vysílání KISu, je telefonní číslo 210-323-323. Použil ho a využil Lukáš. Ahoj, Luky.
2: Ahoj, ahoj.
1: Jakou máš páteční noc?
2: Pracovní, jako ty, jako spousta dalších.
1: Přesně tak. A je to aspoň poslední pracovní noc tohoto týdne?
2: Určitě, určitě.
1: Jo, další už bys nedal, takzvaně.
2: A tak víš co, páteček, no, večer, hospůdka, no, hokejček.
1: To je pravda, no, já to určitě o tom budu ještě mluvit příští hodinu. A tak můžeme to už trochu otevřít, tohle téma. Jak věříš našim klukům? Jsi tam, Luky? Haló? Tak Luky se nám někam vytratil asi. Ale každopádně je jasná věc, že chtěl zahrát Special D a Home Alone sám doma, což vlastně asi teda, když půjde dneska večer na hokej a do hospůdky, tak Home Alone bude jeho žena. No, Luky, je mi to líto, neslyšíme se, ale přeju ti pochopitelně hezký víkend a zase se brzo ozvi. Radio Kiss.

0: jedeme páteční noční juboxy na Kissu, no a další song si zkrátka rád musíme, protože je o něj schánka hned ve dvou případech, hned dva vzkazy z mobilní aplikace, jeden od Petra.
1: Dobré ráno, chtěl bych pozdravit svoje kolegy z pekárny, Vláďu a Toma, ať jim to utíká v práci, ať Vláďa pěkně Tomáška za školy. A chtěl bych jim nechat zahrát nějakou pěknou písničku, třeba z DJ Visage, Formula. Děkuju, pěkné ráno všem.
0: No tak dáme, protože stejný song si přeje i Pepíno.
2: Čoukilky, prosím tě, zahraj nám tam DJ Visage, Formuly. To by to pro všechny, co jsou v práci, co poslouchají, co ti mají na drátě a pro tebe do studia. Měj se, díky, čau, Pepíno. Radio Kiss.
3: In 2 seconds. Los geht's! Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop Kiss. Radio Kiss.

0: Máme 4 hodiny, ale nic se nemění. Muziku, Kisu držíte pod palcem vy, tak objednávajte, ať máte o něco lepší ráno.
1: To nejlepší. To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Dobré páteční ráno, probuzíme vás z KISu, vaší muzikou za mixpultem je Lukáš Bláha. Přeju vám pokud možno povedený 15. květen žofím, dneska všechno nejlepší k svátku. No a pro vás všechny dvě možnosti, jak se dostat do vysílání, buď nahrát vzkaz přes mobilní aplikaci, takzvanou hlasovku, anebo vytočit číslo 210 323 323, tak jako to udělal Honza. Ahoj Honzo. Ty jsi někde na cestě, předpokládám.
1: Jsem na cestě, jakoby stál podál směr Vrchlabí, takže já jsem na cestách.
0: Je mi to jasný. Prší, prší?
1: Momentálně ne, u nás tam bude pršilo, ale tady jsme se zatím ne.
0: Jasně,
1: momentálně
0: jasný.
1: Vlastně jakoby na Vrchlabíčku, vlastně na Vrchlabíčku, bude to zatím neprší.
0: Tak to je dobrý. Tak jo, co ti zahrajeme a komu to pošleme?
1: Tak dáme si TV a Borou, který teda těším, do pracího do palců, jestli teda můžu takhle dělat jako menší reklamu.
0: To určitě můžeš, to určitě můžeš. Ani nevím, čověče, že se tady objeví, to bych na něj skoro i zašel.
1: Nevíš, jo.
0: No, jako mám ho hrozně rád a tohle mi teda úplně uniklo. Kdy tady bude, ještě jednou prozrať?
1: Ale já se na to úplně přesně taky nevím, ale koukni se na patrání.
0: Dobře, dobře, podívám se určitě. Prostě ATB naživo u nás, to je velká událost. A zahrám to někomu?
1: Ale bude to Lukáš, co je kamionem pro všichni, co poslouchají a co mají před sebou ne víkend volnej, ale pracovní jako já.
0: Ajajaj, tak ti držím palce, ať ti to rychle utíká, ať to máš brzo za sebou a užiješ si potom volno zase.
1: No, že moc ne, teď ten víkend je nabitej a ten další týden bude taky docela zajímavý.
0: Tak držím palce i tak. Honzo, měj se krásně, ATB už ti hraje a těším se zase brzo féteru. Ahoj.
1: Čau.
2: KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ano, to už je naprosto jasná a jistá zaběhlá věc, že vám hrajeme takhle tenhle čas jako nikdo jiný, tedy od půlnoci až do šesti. To znamená ještě nějaký čas na vaše přání. Samozřejmě pro pátek 15. května máme v tuhle chvíli z mobilní aplikace pro Lucku.
2: Dobré ráno, Luky. Mohla bych tě poprosit o zahrání písničky od Dimitri Vegas Machina Time. Bylo by to pro všechny, co teď zrovna jdou do práce, pro tebe do studia a pro všechny kysáky. Díky moc, Lucka.
1: Já taky moc děkuju a dobré jitro.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Ano, dneska nám to vypukne ve 20 hodin 20 minut pro naše hochy. Startuje v pořadí 89. ročník světového šampionátu, kterého se konečně dočká Švýcarsko, protože mělo to být už v roce 2020, ale tam jaksi zaúřadoval covid, to znamená, že do Švýcarska se mistrovství světa vrací po dlouhých 17 letech. Mimochodem, taky se objevily informace, že náš trenér Radim Rulík zapsal nebo nechal mimo sestavu zatím útočníka Jana Mandáta, obránce Jana Ščotku a golmana Petra Kváču, což znamená, že naši určitě počítají s tím, že by ještě někoho přizvali z NHL a tím někým by mohl být Lukáš Dostál. Ano, golman, který nám vychytal v roce 2024, tedy před dvěma lety, titul v Pragánu, tak v zápase mezi jeho Anaheimem a Vegas Golden Knights v playoff NHL je to po první třetině 0-3 a na zápasy 2-3, takže mohl by být volný. Uvidíme, jak to všechno dopadne a mě ještě zajímá, jak to vlastně vidíte s českou reprezentací. Vy uspějeme, máme na medaily, dejte případně vědět přes mobilní aplikaci a za chvilku se na to podíváme a taky pochopitelně na další vaše přání. Skvělé ráno.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. No, we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Noční Jubox.
1: Vítáme pátečními nočními juboxy na Kisu, no a hned na dvojnásobné přání je tu Verona, tak si tuhle českou dvojku zkrátka musíme pustit.
2: Ahoj, ahoj, tady Mišák, prosím tě, pustíš pro mě a pro tebe a pro všechny, co v noci makají, Veronu, díky.
1: No a konkrétní song, ten vybírá Mirča, ta tady píše, prosím o zahrání Verony, už si pro nás jedou, tak k vám jedou.
0: Radio Kiss.

0: To, co slyšíte, jsou noční páteční juboxy na KISu, teď přesně ve 4.48, hezké ráno, a na telefonu. Doufám, že nám vydržel Radek. Ahoj, Radku.
1: Já tě zdravím, ahoj, vydržel, neboj.
0: To jsem rád, já tebe taky moc zdravím. Jaký máš pátek, páteční ráno, noc?
1: No, vidím autobus, takže jo. Až to večera, tak to bude zajímavý.
0: Ajaj, tak doufám, že ti to rychle uteče. Pustíš si pak večer hokej?
1: Jo, to je jasný, jasný.
0: Jo,
1: Maria.
0: No tak.
1: Kdyby jsme to byli za to, no, za panoušky.
0: Že se vůbec ptám, viď? To je pravda, to je pravda. Jak to vidíš? Věříš našim?
1: No. Víme, že Dánové umí potápit, taky jsme s nima prohráli.
0: To je pravda.
1: Je to takový... Bude doufat, že to kluci dájí. Tak.
0: Ale jo, já si myslím. Já myslím, že taková ta týmovost, no, tam
1: tak, bude důležitá,
0: přesně tak. No a možná, jak už jsem o tom mluvil, Lukáš Dostal by ještě teoreticky mohl dorazit z NHL. Tak uvidíme. Povídej, co si necháme zahrát a komu to pošleme?
1: Ten teda ta Nikola Šebichová, Šedá.
0: Já jsem to tady rychle dohledal, to, o čem si ty mluvil. Představ si to, no, včera to bylo 44 let, kdy přišla na svět, no, holky už nám stárnou, no.
1: No, stárnou, no.
0: No, tak ne, no. Jako pořád jim to sluší, jo, to jako o tom tak. Žádná, to bych si nedovolil, ani hlavně ke kolegyni Kačce Brzo Bohatý, ta vypadá čím dál tím líp, hele.
1: Tak, tak.
0: Já bych chtěl v jejím věku vypadat tak, jak vypadá, ve 30.
1: To, asi tak nějak, no. No a jinak, bude to pro tebe do studia a pro všechny budu naději nejlepší stanici a to jak
0: je. Je, moc děkujem, Radku. No tak jo, tak doufám, že to opravdu budeš mít dneska brzo za sebou, pořádně večer za fandi a Nikolu Šedou samozřejmě hrajeme. Měj se nádherně.
1: Děkuji ti, taky.
0: Pěkný
1: čau,
0: víkend, ahoj. No a já tady ještě mám za všechny vaše reakce na to, jak to vidíte s naším týmem národním na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Od Petra, takový pěkný vzkaz.
2: Dobré ráno, Lukino, ohledně toho mistrovství. Tak já si myslím, že ze začátku to bude takové neslané, nemastné ten náš tým, ale opak se sehrají a samozřejmě vyhrajeme zlato. Já jsem srdcař, já věřím každý rok ve zlato. Takže doufám, že se uvidím s nějakýma kysákama ve Švýcarsku na zápase Česko-Slovensko. Hezký víkend, čágo, Petr Tyrol.
0: Ano, to je pravda, pokud byste chtěli vyrazit, tak máte možnost příští sobotu 23. května 16:20 ve Freiburgu. Federální derby, to bude stát za to.
3: Radio Kiss.

0: Už dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Pátá se nezadržitelně blíží, s ní další noční potažmo ranní nálož vaší mudřiky, nejdřív ale jeden vášnivý Gigi Duck.
0: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KISS. Be happy.

0: krásné páteční ráno z KISu, takhle 5 minut po 5. hodině vám všem, kteří ladíte, a díky vám za to. Pro informaci, a máme tady jednu taky opravdu žavou dopravní aktualitu, která mi tady teď hned přistála od Lubomíra, za což mu patří velké díky.
1: Dobré ráno, Lukine, prosím tě, dopravní nehoda, směr z Blanska na Lípku, alebo obráceně, opatrně, je to tam pod Novým Hradem, tam rozstřelené auto, jsou tam hasiči a sanitka a policie. Hlavně jde opatrně. Čau, Luboš.
0: Přesně tak, ať dobře dojedete. No a pak je tady taky jedna hlasovka od Vojty.
2: Ahoj, prosím tě, zahraj něco pro všechny kysáky, vlastně pro nás, co teďka jsme na noční, co makají, hlavně pro tebe do studia, jo. Tímhle zdravím vlastně moji linku v Hele, kde vlastně makáme a posloucháme celou noc z rádio a vážně nás to u toho baví. Tak zahraj prosím tě něco pro holky, pro Ingrid, Marušku a Žanetu. Jo, jsou to šikovné holky, co mě naučili, tak děkuju.
0: No tak jo, tak já myslím, že to se hodí, když pro holky, tak to jsou vlastně takový andělé, tedy Foreign Angel, Paul Van Dyk, Vojta chtěl nějakou pecku, tak je to tady. No a vy ostatní můžete buď právě takhle nahrávat hlasovky do mobilní aplikace, anebo vytáte chat číslo 210-323-323. Ať si uděláme tak nějak prostě lepší páteční ráno.
3: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ano, jestli na něco, tak na tohle se rozhodně můžete spolehnout. Před chvílí jedna speciality pro všechny z vás, kteří jste za volantem, i takhle dvě minuty po 17:15, hezké ráno, a ředitel autobusu letěl Jitce.
2: Ahoj, zahraj prosím tě třeba ředitele autobusu pro všechny autobusačky, autobusáky, profesionální řidiče, ať se při tom pátku všichni šťastně vrátíme domů a užijeme si víkend. Díky, čau, Jitka.
1: No a následující song, ten už bude patřit z linky 210-323-323 Jirkovi. Ahoj, Jirko.
3: Dobré ráno, tady Jirka, zdraví.
1: Hezké ráno, tak co ty by si rád slyšel?
3: Tak já bych rád slyšel písničku od DJ Popa, Love is a Ruland, a bylo by to pro všechny dobrý lidi, pro mýho kolegu Fandu, pro všechny kolegy, sanitáky, pro moji Vendulku, pro pacientku, co vezu do Prahy, pro Janu Plávku a pro tebe do studia a pro super šťastný páteční den, aby jsme se vždycky vrátili v pořádku, živí a zdraví.
1: Tak, já moc děkuji, Jirko, ty máš vlastně takovou Vendulku utěšitelku. Když se to takhle vezme.
3: Jo.
1: No tak jo, do kolika ty to dneska budeš kroutit, prosím tebe?
3: No, to záleží, v kolik to budu mít v té Praze hotový.
1: Tak držím palce, ať je to brzo teda.
3: Děkuju.
1: Tak jo, jdeme na DJ Boba. Měj se úžasně, pěkný víkend. Ahoj.
3: Hezký den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: I krátce po půl šesté je s vámi váš kamarád do deště, tedy Lukáš, a hlavně Radio Kiss, což je rádio, které hraje podle vás úplně nejvíc ze všech stanic v naší vlasti, to je jasná věc. No a teď právě vám to dokážeme i tím, že pustíme hlasovku od Jardy.
1: Je, Luky, ty jsi zahrál ředitele autobusu, to jsem chtěl, ale sice bohužel už to hrálo. Nedal bys nám tam tady do Děčína, do dopravním podniku něco pěkně svižného, co takhle 666 Paradox. Ahoj, tady Jarda Děčína, dopravní podnik Děčín.
0: No, tak my zdravíme na sever Čech, pochopitelně nejenom tam. No a něco na probuzení absolutně ideálního, tak to jsou přesně 3 šestky, dobré jitro.
2: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.
3: To

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. To jednoznačně zůstává i v pátek 15. května, 4 minuty před 6:45, kdy ve vysílání teď budeme mít dalšího volajícího a já se proto ptám, kdo je tam?
2: Dobré ranko, Luky, tu Juraj.
1: Juraj, hezké ráno, i tobě samozřejmě. Já musím prozradit, že ty jsi byl na naší ostravské Kiss Party, tak se tě musím zeptat, jak se ti to líbilo?
2: Bolo to perfektné, skvelé, bombastické. Ja moc ďakujem za vašu akciu tam všetku. Samozrejme ďakujem tvoja show CZSK Matúšovi, ktorý to zorganizoval a bolo to neskutočné. Zasa troška lepší zážitok.
1: No tak to je nádhera. Tak moc ďakujeme. Co si dáme teď v túhle chvíli?
2: A teraz moja malá princeznička vybrala moju najobľúbenejšiu pesničku Curio Gangsta Paradise. A bude to samozrejme pre všetkých, kto boli minulý týždeň v Ostravar Arene, bude to pre mých kamarátov Vlastíka na fanpage, pre Marka, pre Mišku, ktorí tam boli so mnou, teraz ešte Peterovi do Tyrolska, ať mu idú klobásy poriadne, Michalovi Vinárovi, ať mu úroda zraje. No a pre vás všetkých tisákov, pre vás do štúdia, jo a pre hranú trojcu. Už
1: no isté, no ty, áno.
2: Naštartovaní a ať nám vnesú troška slniečka do toho dnešného ubečeného dňa.
1: To je pravda, to je pravda. No chce to teďka něco cool, no zkrátka, abychom měli cool ráno.
2: Tak
1: jdeme na to. Juraj, přeju ti pochopitelně pěkný víkend. A dneska mimochodem Mezinárodní den rodiny, tak pozdravuju celou rodinu.
2: Jaj, tak to je dobré, ďakujem za informáciu, aj tebe, pozdravujem.
1: Príjeme ráno, ahoj.
2: Ďauko, kakauko.
0: To nejlepší od 90. let. Non-stop Kiss. Radio Kiss.

0: Dobré ráno z KISu. Taylor Swift a píseň, které tady tak trošku jako interně říkáme, aniž bychom chtěli dělat reklamu, Kofilia. Pojďme na finální přání pro pátek 15. května a to bude mít na svědomí Lucia.
1: Krásné ráno a krásný pátek všem a poprosím zahrát písničku od Lost Frequencies. Pošleme si všichni navzájem trochu lásky a samozřejmě pro tebe do studia. No a v neposlední řadě pro mě a k mým 33. narozeninám. Tak hezký pátek a krásný víkend všem. Mějte se. Čus.
0: No tak samozřejmě přeju taky všechno nejlepší k narozeninám. No a my jsme s vámi, Ari With Me, jsme Last Frequencies. Hezké ráno.
2: Be happy. KISS. Radio KISS. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ty bláho, hezké dobré ráno, Luky.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Dobré ráno, Romčo, Míšo.
2: Ahoj, Patriku.
0: Vítejte, dneska je to tady, přátelé, začíná mistrovství světa v ledním hokeji, náš první zápas s Dánskem. Vaše tipy?
3: 3-2, pro nás.
1: Jo, to je jako já, mám taky říct, jo, něco.
0: Mohl bys.
1: 3-0, 1-0 po první půli a góly dá Honza Koller.
0: Po první půli, to by byla skoro kachna, kdyby bylo po šestý.
2: Já si myslím, že tu branku z Lego kostiček rozmlátíme na cimpr.
1: Přesně tak.
0: Jako já si upřímně fakt myslím, ale že to dneska nebude s Dánama jednoduchý.
1: No nebude to, nebude.
0: Budeme se muset sehrát a nebude to jako jednoznačný, si myslím.
2: Uvidíme, v kolik se hraje?
1: 5-4, já říkám.
0: 5-4, OK.
1: Nakonec úplně zcela vážně 5-4.
0: Hrajeme ve 20:20 večer.
2: Ideální čas, to už všichni budeme, doufám, doma z práce a užijem si to.
1: Říkali někteří tady posluchači, že se těší večer do hospody.
2: To mi taky. Tak super. Jo, takže začíná pátek. Dobrou
1: noc,
2: Luky.
1: No, já už to tam jdu zamluvit radši.
0: Ahoj.
4: Best of Milan. Best of Milan.

velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Už dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Všechno se mi sypalo pod rukama, v práci mi to zase naložili, vyjel jsem na silnici, zapnul jsem si case a za půl hodiny se na sebe podívám do zrcátka a já se směju, jak měsíček na hnoji doslova. To je něco neskutečného.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: A děláte svou práci fakt úžasně, já jsem za vás vděčná.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
4: Pátek bude většinou zatažený s občasným deštěm nebo přeháníkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozví, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být v elektronickém systému DIPSY a zveřejně také školy. Státní organizace CERMAT dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek, které psali žáci začátkem května. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům. V rakouské metropoli ve Wiener Stadthalle pokračuje 70. ročník Eurovize a s písní Crossroads se do finále probojoval český zpěvák Daniel Žižka. Svým výkonem přesvědčil hlasující eurovizní fanoušky i zástupce národních porot. Finále soutěže se odehraje na stejném místě v sobotu večer. A teď zpátky domů.
5: Po nedávném příchodu samice medvěda malajského přivítala ústecká zoo dalšího nového obyvatele. Samce levharta ceylonského dorazil z Itálie a v Ústí vytvoří chovný pár s mladou samicí. Levhart ceylonský je jedním z nejvzácnějších poddruhů levharta a ve volné přírodě se vyskytuje pouze na Srí Lance.
0: Sport.
4: Česká fotbalová reprezentace plánuje za týden zveřejnit zhruba 30 členů nominaci na sraz před mistrovstvím světa a následné přípravné utkání doma s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. Hned po zápase a těsně před odletem na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek finální kádr pro šampionát. Zprávy jsou za námi a před námi je ranní Kiss a je pátek.
6: Terko, děkujeme, to bylo zajímavých informací. Ano, Žižkovi gratulujeme, držíme ano. Palce do soboty a zároveň děcka držíme palce, takže dneska verdikt. Dozvíte se, jestli jste se dostali na střední.
4: Dejte nám potom vědět.

0: Kysáci, abyste věděli, proč my si takhle prospěvujeme. Tohle je jeden z našich nejoblíbenějších hudebních podkladů prostě.
1: Který nám vždycky dodá dobrou náladu. Snad jí máte taky. Je pátek ráno, před víkendem. Ten nebude asi nejkrásnější v rámci počasí, to bychom si měli počkat na ten příští, ale nevadí, tady v raním kysu si to užijeme, protože nás to čeká hodně. A bacha na nás, kdybychom náhodou dneska zase lhali, tak abyste si to pamatovali.
2: Přesně, protože ve 8:45 můžete získat rádiový balíček.
0: A proč takhle mluvíme?
1: Já nevím. Terko, cože si to říkala včera a byla to raní kachna?
3: Věrnostní kartičky v obchodech možná čeká velká změna. Podle návrhu nové evropské směrnice by je směli používat jen lidé, kteří byli v posledních 5 letech prokazatelně věrní. Pokud například byla důvodem rozvodu nevěra, člověk by o slevové body přišel. Obchody prý chtějí, aby název věrnostní program konečně odpovídal realitě.
0: Ale tak ano, vždyť je to věrnostní kartička.
2: Já si představuji, jak jdeš na ty informace s tou přítelkyní nebo manželkou. Řekni, že jsem byl věrnej 5 let.
0: Omlouváme se, ale tady v záznamech máme napsáno něco jiného.
1: Takže tímto zdravíme všechny věrné posluchače Rádia Kiss.
4: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Ní božskou, co to bude?
1: Říkáš to dobře, bude to nový hit, ne píseň, ale rovnou hit.
2: Ale ty si na dnešek věříš, Romane.
0: A já si dneska věřím.
3: Ale.
1: Když si vezmete, jak to se mnou šlo, kysáci, jo, od 10 k 5, tak bylo to takové hodné, pomalé.
4: Už mi lásko není 20 let.
1: Pamatujete?
2: To byl snad tvůj narozeninový song?
1: Jo, ano, pravda.
4: Break it up, break it up, break it up, break it up, my love.
1: Od Scooterů ta se taky povedla.
2: Tohle byla tvoje úplně první písnička, ta byla skvělá.
1: DJ Bobo, přijde mi, že to nejlepší, co se mi povedlo, co nejvíc naše posluchači dodnes baví, je Ludovec.

0: Tady jsem si opravdu šáhnul pěvecky na dno. Ale jestli jste si všimli, že poslední dobou dva dny mám ke konci vysílání trošku chrapot, tak mi potom došlo proč, protože já jsem si utrhnul hlasivky. V pondělí, když jsem nahrával píseň do dnešního rána.
1: Ty jsi řval hodně na hlas?
0: Řval úplně ne, ale dělal techniku, kterou prostě neumím a musel jsem prostě ze sebe vydat maximum.
1: Takže hluboký hlas?
2: To bude death metal.
0: Tady je nápověda, co dneska budu zpívat.
3: Vojáci, kdo měl dneska v noci službu u Moničáku?
4: Já.
3: Kdo já?
4: Ujď Momáčka, prosím.
3: Sakra, to neumíte říct jako chlap?
4: Ujď Momáčka, vole.
2: Já vím, ty budeš zpívat něco od Miky.
0: Miky.
2: Relax, take it easy.
1: Ne, bude to něco vojenskýho, ale mě teď za boha nenapadá vojenská písnička teda.
2: Nějaký pochod.
0: Jo. Půl osmé, jdeme do toho a teď Gino, máš slovo.
5: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagain and you're listening to my new single,

0: Co budu zpívat za hodinu v pořadu lepší než originál?
1: Ve spojitosti s touhle ukázkou mě napadlo, že budeš zpívat Dana Landu.
2: To bys byl hustej.
3: Moriturite salutant. Moriturite salutant.
4: To si tě nedokážu představit.
5: Míšo, Patriku, vy si snad stojíte na vedení, nebo sedíte? Vždyť je to jasný, Captain Jack.
0: Oh. Jo, a budu Honzo zpívat přesně tuhle písničku.
4: No, já si myslím, že spíš by si mohl zpívat ty chlapský části a možná ti mohl někdo pomoct?
6: S kysem za volantem po celé republice.
0: Pomáhal mi Jean-Luc, tak to jako můžu dopředu říct.
4: On takhle vyspívá vysoko, jo.
0: Pojďme teď na silnice.
4: Kysáci, bouralo se na Kladně ve Smečenské ulici a vážnou nehodu řeší u Jindřichova Hradce na silnici 34, konkrétně u Novosedel nad Nežárkou.
0: Tak opatrně, ať je to poslední vážná nehoda dnešního dne.

0: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci parádní kotle plynové, elektrické i na pevná paliva. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace. Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montaže@matulka.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
3: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci
4: s DJem Basslickerem.
5: Hi, this is Calvin Harris.
6: I'm Lou Bega.
7: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
8: Hi, this is ATB.
9: DJ Basslicker.
10: Horečka sobotní noci.
3: Už tuto sobotu od 7 večer.
10: Na Radio Kiss.
11: Radio Kiss. Počasí.
12: Pátek bude většinou zataženej s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojedinělé se mohou vyskytovat i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů Celsia.
11: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
12: Poslanci možná nově nebudou moci chodit na jednání pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Hnutí STAN navrhuje změnu jednacího řádu sněmovny, která by zavedla povinnost střízlivosti přímo do zákona. Za porušení pravidel by zákonodárcům hrozila pokuta až ve výši jednoho měsíčního platu nebo vykázání z jednacího sálu. Návrh ale zatím neřeší, jak by se případný alkohol u poslanců prokazoval. Tlakování žen nad Jadranem přinese na Balkán silné bouřky s vydatnými lijáky a rizikem bleskových povodní. Nejohroženější bude návětrné pobřeží Jadranu, především Chorvatsko a okolní země. Bouřky mohou doprovodit také kroupy a nárazy větru přes 100 km v hodině.
11: Sport.
12: Naši hokejisté dnes ve Friburgu vstoupí do 89. mistrovství světa. První hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Překvapivý semifinalista loňského mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu. Utkání začne ve 20:20. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka dva zápasy ve dvou dnech. V sobotu nastoupí proti Slovinsku. To byly zprávy v jedné minutě. Příjemné ráno.
13: A za chvilku podpoříme všechny děti, které čekají na výsledky přijímače. To nejen děti, i rodiče.
14: Teď si dáme Eiffel 65.
11: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
14: Be happy.

0: pro některé. To jsou nervy, to jsou nervy. Přijímačky na střední školy. A v dnešním dnu by se to všichni měli dozvědět, jak to tedy ve finále dopadlo.
1: Takže my už to děcka víme od půl jedné ráno, že syn je přijatý na svoji vysněnou školu, takže mám z toho velkou radost, že bude daleko od domova, ale bude dělat to, co chtěl.
0: Gratulujeme moc. Petra nám píše, moje dcera se dostala na svou vysněnou školu. Asi nám zde roste další kriminalistka. Oh. Jsem ta nejpyšnější máma na světě.
2: Tak my už to víme od večera. Kluka už nám přijali, bude z něj železničář. Každopádně, Dominiku, jsme na tebe hrdý s mámou a máme tě rádi.
0: Železničář, jo?
3: Tak si dáme.
0: Jede vlakem.

0: Jenom tak pro informaci, na výsledky čeká přes 150 tisíc školáků.
1: To je nervózních rodičů.
2: To teda, hele takhle, to, že to někteří věděli dříve, ono je to taky tím, jak podávali přihlášku. Ti, co ji podávali online, tak se dozvěděli výsledky dříve a ty, co listinou formou, tak ty se to dozví právě v průběhu dnešního dne.
1: Já myslím, že bychom ty rodiče i školáky měli trochu uklidnit a pustit jim něco, co znají a co jim nakopne dnešní den.
2: Myslíš si, že tohle je uklidní, jo?
1: To minimálně to nakopne.
2: Takový adrenalin.
3: Ranní show.

0: Shot na Radio Kiss. Pro všechny ty, kteří tedy čekají na verdikt o tom, jestli se dostali nebo nedostali na střední školy, dneska je ten velký den, kdy se to definitivně úplně všichni dozví. Zdravím tímto i svého synovce Jonáška do Českých Budějovic, moc mu držím palce. A zároveň tedy bychom měli ale taky pomyslet na ty, kterým to bohužel nevíde. A takových dětí bude taky hodně a na nás rodičích bude, aby jsme je podrželi nejvíc, nejvíc za celý jejich život, protože tohle pro ně bude velká zkouška.
1: A ty neúspěchy k životu patří.
0: Jo, to říkáš dobře.
1: A hlavně taky bychom si měli uvědomit my dospělí, že kolikrát se nám taky stalo, že jsme neuspěli, jak nás to mrzelo a ty děti teď s tím budou konfrontovány.
0: To, víš, to mrzení bude veliký, ale na druhou stranu to není poslední šance, takže...
1: Ano, nikdy není jenom jedna cesta. A třeba se to stalo z nějakého důvodu a dostane je to třeba někam jinam.
0: Přesně tak. Takže to zvládněte. Dobré zprávy, klidně posílejte sem do Kisu, budeme to s vámi rádi slavit a jedeme dál, protože 7. hodina se blíží. Patrik pětkař, jenom děti, abyste věděli, jo. Patrik nosí samý pětky v soutěži 7-7.
2: Ano, tento týden už padla 3x5, 1x3, tak uvidíme, co dneska.
0: Dneska už musí konečně 6.
2: Prosím.
0: Po dlouhé době.

0: Rádio Kiss, teď v pátek ráno něco z trošku jiného soudku.
1: Proč skončil?
2: Protože nevíme, kde je.
0: Vám to nedošlo?
2: Ne.
0: Co hledá?
2: Logo?
0: No jo! Jo!
3: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku. Na Kissu.
4: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.

0: Filmové tipy.
1: V kinech se co nevidět objeví novinka od bývalýho manžela Madony, věhlasnýho Guy Ritchieho. Na velký plátno přichází vysokooktanový akční thriller, který se odehrává v mlhavém prostoru mezi zákonem a zločinem. Sledovat v něm budeme dva specialisty na extrakce, kteří operují na hraně legálnosti. 21. května v kinech. Čekujte Shadow Zónu. Prokys, Katka Čepelíková.
0: Ladíšky v nákladáku, tahači, dodávce nebo bagru. Tak to

0: Jak asi pojedete dneska do práce, do školy? Vlakem, autobusem? A co budete mít jízdenku? Nepojedete náhodou na černo jako slečna Michaela Dinhová?
1: Pozor, ale já jsem se omluvila.
2: Ano, včera si volala do dopravního podniku, to je pravda.
0: Dokonce je to na sociálních sítích, kysáci uznávají tvoji férovost, že ses doznala zpětně. A píše tady i Martin. Romane, já to s Míšou vyřídím, až ji potkám, nebojte. Píšu si do paměti linku, čas i zastávku. Takovej nepořádek si v rajonu nenechám dělat. Martin je totiž revizor.
1: A to je asi jeho rajon.
0: No to je. Wow. Nedávno mě na této cestě zrovna potkal a kontroloval.
2: No jo,
0: takže Martine, zdravím i tvoje kolegy a víte co? Jenom si to krátce připomenem. Jaké to je, když někdo jede na černo a až zpětně zavolá na dopravní podnik s tím, že by se chtěl omluvit.
3: Informace dopravního podniku, dobrý den.
1: Dobrý den, Dinhová Michaela, já vám volám z Rádia Kiss.
3: Ano.
1: Já jsem vás chtěla jenom informovat o jedné věci, která se včera stala. Já jsem včera jela ze zastávky Vinice na zastávku Depo Hostivař tramvají a bohužel jsem neměla jízdenku.
3: A počkejte, a revizor vás nechytl?
1: Ne.
3: Tak to jste první, která se takhle ozvala. Já nevím, jak v tomhle případě postupovat, jak vám pravdu řekla, ale můžete to napsat na stránkách dopravního podniku.
1: A nemáte tam tedy formulář pro ty, kteří by chtěli zaplatit za svůj přestupek?
3: Ne, jste za moji letitou kariéru tady první.
1: Dobře, skvěle, moc krát děkuji za informaci, já jim napíšu. Mějte se krásně.
3: Vy taky.
1: Naschledanou a omlouvám se.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.
0: Tak to vidíš, Míšo, je věc, ve které jsi první na světě.
1: Já jsem si myslela, že už to v dnešní době není možné.

0: Latiny veliký. Dneska je slaví jeden český zpěvák, který se jmenuje
1: Tomáš Klus.
0: Pamatujete, Tomáš Klus byl taky v pořadu lepší než originál. Zpíval s holkama, které spravují socky, jak tady říkáme na Kisu. Tomovi přejeme všechno nejlepší.
2: A zároveň přejeme taky všechno nejlepší. 73 let dneska slaví Mike Oldfield.
3: A taky spousta posluchačů rádia Kis.
0: A posluchaček.
4: Já vím, že je to nestandardní, ale já mám dneska narozeniny. Můžete mi zahrát nějakou hezkou pecičku. Mám vás strašně moc ráda, přeju vám krásný den, i když dneska to bude vypadat upršeně. Mějte se fanfárově.
0: Děkujeme, Míšo, tobě všechno nejlepší. Heleď, v soutěži 7-7 si vyhraješ peníze. Potom najdeš logo Rádia Kiss na webu Brotex.cz, dostaneš voucher.
3: Ano, a když se podíváš na náš Facebook, tak můžeš vyhrát taky voucher na vstup do Čes areálu Vltava.
0: Čes areál Vltava, České Budějovice. Několik voucherů budeme v průběhu dnešního vlastně večera rozdávat, protože čas je až do 18. hodiny.
2: No a zároveň ještě můžeš zavolat po 9. a vyhrát si dres 90s Explosion.
0: Ježíš, to je dobrý.
3: Jo.
0: Hele, a dárek pro tebe máme vyřešený.
2: Ha, počkej, a kachna.
0: A rádiový balíček. Tak víš, obrzdi, jo, abys toho nevzala moc.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, je 6 hodin 55 minut a bouralo se v Praze na křižovatce Šumavské a Moravské ulice a v Mostě na křižovatce Bělehradské a ulice U stadionu jsou tři auta v sobě.
2: Hlasovka od Ivana.
3: Dejte si prosím vás pozor, kdo jedete od letiště směr Pražský okruh a když vyjedete z posledního tunelu, je tam v levém jízdním pruhu se stala dopravní nehoda. Začíná se to tam štosovat.
2: Snad to nebude na dlouho. Mosti, děkujeme, že i ty používáš apku Rádia Kiss.

0: Hledá se stavby vedoucí a stavební mistr z Hořovic nebo okolí. Odměna 50 000 korun. Bager hledá stavby vedoucího a stavebního mistra pro projekt Bydlení Hořovice. Doporučte ho, přiveďte ho nebo se přihlaste sami. Když nastoupí, máte 50 000. Volejte 601 116 600. Bager. Budujeme místa pro bohatší život.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
4: Žaluzie,
3: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
6: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
7: Radio Kiss. Počasí.
8: Pátek bude většinou zatažený s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů Celsia.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Ministerstvo financí nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Britský ministr zdravotnictví ve čtvrtek rezignoval. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že ztratil důvěru v premiéra Keira Starmera. Britská média jeho rezignaci po víkendové prohře lejbristické strany v komunálních volbách očekávala a předpovídala, že se bude o stranické předsednictví sám ucházet. To ale zatím neudělal. A teď zpátky domů.
9: Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu.
8: Sport. Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval pražskou Spartu. To byly zprávy v jedné minutě a teď už soutěž 7-7, tak držím palce.
10: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: Hezké páteční ráno, je tady soutěž.
1: Bylo 7 hodin ráno
2: a na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
0: Soutěž, ve které se moc daří, převážně pětky padají, protože rozdáváme vždycky to, co padne na hrací kostce, násobíme to tisícem, takže 5 000, no to lítá. Paráda. No a v tuhle chvíli to bude další rodinná záležitost, protože u telefonu máme maminku, to bude prosím vás Věrka, a synka, a to je Alex, abyste věděli.
3: Ahoj, rodinko.
0: Ahoj.
4: Dobré ráno.
0: Hezký.
3: Kdybyste viděli to pozdvižení tady, protože vy jste volali po výherním signálu, povedlo se vám to, dovolali jste se. A když se jako první vlastně ozval Alex, tak nám se tady úplně všem zvedlo obočí.
0: Kolik je, Věrko, Alexovi let, aby jsme věděli?
4: 7.
3: Sedm.
0: Výborně.
3: Takže Alexi, když by se vám podařilo vyhrát nějaký penízky, jak byste si je s mamkou rozdělili?
4: Co? Zašli bychom na něco dobrýho, že? Nebo do kina?
5: Jo, do kina.
0: Výborně, takže schválně, teď dobře poslouchejte, rodinko, protože Patrik je tu připravený s hrací kostkou a ta rozhodne o tom, kolik peněz vám pošleme.
6: Rodinko, tento týden padají poměrně často pětky, tak to odpočítám od pětky. 5, 4, 3, 2, 1, jdeme na to. Na hrací kostce už vidím číslo.
0: Proč jsi zavřel oči?
6: Protože jsem neměl říkat to, co jsem říkal před chvílí.
3: Je to sudé číslo, můžou si to rozdělit na půl ty penízky.
6: Rozdělit to půjde, ale sudý to není.
0: Tak i liché se dá nějak rozdělit.
6: Věrko, Alexi, na hrací kostce je jednička, takže vyhráváte 1 000 korun.
4: No to je krásný, to nám taky stačí, že jo?
0: Jo, do kina to bude tak akorát, jo, s cenama vstupenek, jo? Takže, Věrko, Alexi,
4: děkujeme.
0: My taky, mějte se moc hezky.
4: Ráno.
0: I vám.
4: Děkujeme.
0: Ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz.
3: Patriku, to si se na pátek moc nepředved teda.
6: Předávám ti kostku v pondělí, hážeš ty, Míšo.
0: To víš, to je prostě hra, to tak je.
3: No, já to moc dobře vím, no, ale uvidíme, snad příští týden budeme mít více štěstí.
1: 7 v 7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
7: Be happy.

0: Všímáte si toho, že se dneska všechno točí kolem rodin?
1: To je pravda.
0: Před chvílí se do soutěže 7-7 dovolala maminka se synkem a od rána společně s rodiči držíme pěsti jejich dětem, kterým mají dneska přijít výsledky přijímacích zkoušek.
1: Já si neumím představit, až budu mít synka nebo dcerku a budu aktualizovat tu stránku, zda se dostali nebo nedostali na tu svoji vysněnou střední školu. Nicméně, to je daleko, ale tebe, Romane, to čeká se synkem za rok.
2: Kdybys neřekl to se synkem, tak by to vypadalo, že si chci dodělat střední školu. Abych si klidně dal znova. Jo. Když jenom odbočím, mě zítra čeká první sraz s klukama ze střední školy, hele, z průmyslovky v Budějovicích. Jo. Lidi, já se na to těším, jak na Vánoce, že ty kluky uvidím, protože to byly nádherný 4 roky.
1: Jak dlouho jste se neviděli?
2: No, děkuju za tuhle otázku, to ti vrátím jednou. Je to sraz po 25 letech. Hlavní je, co vy rodiče. Jak jste doma trnuli, Karol?
3: Tak my jsme jedni z těch, kteří čekali na výsledky ze střední. A dcera mě volala z Barcelony z výletu o půlnoci. Chudák čekala, jak to dopadne. No nakonec jde na autoelektrikářku, takže jsme na to moc zvědaví. Všechny stres z nás opad.
2: Hele, wow, to je dobré, zajímavý obor.
0: Jo, pro ženskou, super.
2: Ukládáme si kontakt, Karol, to jo, se bude hodit.
0: Ano, ano.
2: Nám se auta sypou neustále. Maty, co ty?
4: My už výsledky víme, máme radost, protože přijali kluka na školu, na kterou si nejvíc přál. Já mám takovou radost, jak kdyby vzali mě.
2: Já úplně vidím, jak si Maty říká, já jsem se ženou stvořil šikovné dítě.
0: Jo!
2: Slavíme všechny děti, kterým se to povedlo. To musí být pocit, ty nervy, několika měsíční, možná i letý, protože jste si víc a víc uvědomovali, že se to blíží a bude muset přijít ten verdikt.
1: A teď si v té 9. třídě řekneš, jsem přijatý a už mi začíná takový to volnější, už mi vlastně o nic nejde, já už jsem hotový.
2: Tášku hodíte někam do kouta, víte, že už nic nemusíte až do letních prázdnin.
1: Vyhodíte ten půlroční banán, co vám tam schnil a užijete si to.
2: A bude rozlučka, ta bude bolavá, protože pokud jste třeba ve třídě opravdu těch 9 let, já tu štěstí neměl, já se neustále někam stěhoval, jo? Ale to přátelství dlouholetý, jo, to bude slz potom, takže si užívejte teď společně každý den.
0: Ale nebojte se, pak můžete dělat srazy po 10, 20, 30 letech. Viď, Romane?
2: Takovej hezký vstup to mohl být.

0: Tohle zpívala Míša Dinhová v pořadu Lepší než originál.
1: To je ale minulost. Všechny teď totiž zajímá, co budeš zpívat v půl osmé ty.
0: Dal jsem vám nápovědu a ta zní takhle.
2: Vojáci, kdo měl dneska v noci službu u Moničáku?
3: Já.
2: Kdo já?
3: Ujiň Vomáčka, prosím.
2: Sakra, to neumíte říct jako chlap?
3: Ujiň Vomáčka, vole.
4: To je trošku chyták, to nebude vojenská písnička, to bude kapitánská písnička. Bude to Kapitán Demo Zlatíčka.
0: Oho. Zajímavý tip, Martine.
5: Mě napadlo, že to bude od Scooter Fire.
0: Fire? Scooter? Ha, pomalej song. Suho.
6: S kysem za volantem po celé republice.
1: No tak to jsme moc zvědaví. Po půl osmé se dozvíme tedy, co bude Roman Anděl zpívat. Mm-hmm. A teď se podíváme na silnice. V Seči na Chrudimsku v ulici K sídlišti se srazila dvě auta.
0: A v Praze?
7: Kdo jezdíte po Praze, tak v ulici Legerová hned za kolem a na IPAK se srazilo stavební auto s dodávkou. Jeden stojí v levém pruhu, druhý stojí o dva pruhy vedle, tak jeďte opatrně.
0: Ostrava?
8: Na Rudnej ulici v Ostrave u shopping parku smerom na Havířov, dajaká nehoda alebo čo, upchaté od zjazdu z D1.
0: Juraj, díky taky za info. Říkám si zrovna, ty kluku šikovný, ty bys tu písničku, kterou jsem si zvolil, možná dal taky.
4: Ty to bude vysoko zpívaný.
1: Nebo to bude slovenský.

0: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Pátek bude většinou zatažený s občasným deštěm nebo přeháníkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo dopravy prodloužilo až do konce letošního roku pilotní projekt zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Stále prý není dostatek dat pro posouzení bezpečnosti i plynulosti provozu. D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě tam v létě můžeme čekat silnější dopravní toky. Evropská komise zvažuje návrh, podle kterého by všechna piva v rámci Unie měla jednotná označení podle obsahu alkoholu v daném druhu piva. Tím by se sjednotilo označení piva napříč státy. Čeští pivovarníci se ale zlobí, že se tím zničí dlouholetá tradice.
0: Sport.
1: Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky ve druhém kole play-off NHL k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu. Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. To byly aktuální zprávy a co dnes bude zpívat Roman v lepší než originál, to se dozvíte už za chvíli.
0: To nejlepší od 90. let. KIS, Radio KIS.
2: Be happy. Přesně 3 minuty nás dělí od výkonu Romana Anděla.

0: Romane, ani se nenadechuj, nic neříkej, my ti to uvedeme.
1: Dámy a pánové, tohle je pan Roman Anděl.
2: Lepší než originál.
3: Maja, hi, Maja, hu, Maja, ha, Maja, ha, ha, vrejšta, plejšta, numaj, numaj, jej.
1: Co to je?
3: Numaj, numaj, jej.
0: Nám poslal Žánluk.
3: Numaj, numaj, jej, kýpl
1: to. To nejsem já.
3: Já mi teste, o kitaj, jej.
1: Ale můžu vám něco říct?
4: Ano.
1: Docela jste to trefili.
2: Lepší než originál.
4: Já to říkám, ono to bude nějak vysoko zpívaný.
0: Ty jsi zpíval vážně Ozony?
1: Několikrát se stalo, že vás písně v mém podání až dojali a to mě mile překvapilo, byť to ale nikdy nebylo cílem. Rád bych, abyste se naopak u našich písní z pořadu Lepší než originál bavili a uměli žít s pocitem, že není třeba se denodenně brát vážně, jo? Je opravdu osvobozující, když si sami za sebe umíte udělat pořádnou srandu.
0: Můžeš mi říct, co to je za song?
1: Tohle?
0: Proto ho pak bolí v krku.
1: Mám tu vzkaz. Honzo, Žáne Luku, ty náš kluku jeden, jsi zabiják. Smíchal si to skvěle. Děkuju taky mému hlasu, že to ustál, protože jsem v písni ve dvou polohách. Mm-hmm. Jo, jsem tam jako jakýsi vypravěč.
4: Ano. Mm-hmm.
1: Takovej trošku jako agresivní vypravěč.
4: Cože?
1: A zároveň tam mám vysokou polohu.
4: A pomohl ti s hlasem Gallery Voice pastilky?
1: Ano, pomohlo mi to, jsem za to rád, byť pravdou je, že teď musím užívat, protože jsem si tam asi hlas trošku utrhl. Bylo to nejnáročnější nahrávání, paradoxně.
4: Wow.
1: Protože tu techniku absolutně neovládám. Dostal jsem se do ní asi po hodině. A po hodině nahrávání jsme si uvědomili, že to všechno, co jsme nahráli, by bylo lepší, kdyby jsme to nahráli znovu. Občas pomalu, aby jsme to mohli zrychlit, občas v dobrém tempu. No můžu vám říct, byla to sranda.
0: Ty jsi naspíval nějaký operní duet?
1: Dámy a pánové, jste připraveni?
0: Jo. Ano.
1: Tohle je můj poslední solový výkon v pořadu Lepší než originál. Je to dárek pro vás, kysáci, co máte rádi pořádnou hudbu a slibuju vám, že u Máchova jezera si to dáme.
4: No tak dobře. Dámy a pánové, píseň v podání Romana Anděla zazní za 3, 2, 1.
5: This is the story ne. Of Jägermeister.
4: Jo, dobře ty!
1: To jsem já, to jsem já!
0: Roman Anděl!
1: Tak teď se bavte, kysáci.

0: live, samozřejmě takový výkon by nešlo podat. Ale byla to strašná sranda.
1: Já si pamatuju, že půl roku zpátky možná plus minus jsme to v kanclu zmiňovali. Tyjo, někdo musí dát Jägermeister, to bude skvělý.
0: To zbyl ty, Patriku, protože já myslel na jodlování a ty jsi vzpomněl na tenhle song a říkal jsem si, hele jo, super, Patrik to dá. Jenomže potom, když jsem viděl, že jsi vybral Horký že slíže, ano, a říkal jsem si, je finále sezony, já pořád nevěděl co, tak se říkal, tak je dáme.
1: Výborně jsi to vybral, skvělý.
2: Bylo to výborný, Roman, akorát z tohohle songu mám pocit, že týden neusnu.
1: Jägra si zdal?
0: Měl jsem ho tam v klipu. Klip je hroznej, protože jak děláte to jodlování, máte všechno napudutý, tak tam vypadáte jak týdít. Takže klip to ani možná nesledujte.
2: To nech Kysáky, ať to zhodnotí.
0: Ten dneska uvidíte, no a hlasování začne zase ve 7:45. Proto to Máchovo jezero, protože si myslím, že při tomhle songu bychom ideálně měli Jägra rozdat všem.
1: Určitě.
0: A zapařit na to. Byť jim teda tady děláme velkou reklamu, jo.
1: Ale máte to dobrý.
0: Takže slyšíte toho výrobci, ano, měli byste dodat tuto lahev každému posluchači zdarma, ano, který dorazí k Máchovu jezeru.
1: Ano, přesně tak.
0: Na Kiss Party Live.

Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.

0: fanoušky. A není čas, kdybyste nejeli bomby. Jen tak dál, Stanej Rádio.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: Nemůžete tam mít takovýhle bomby hned po ránu. Tady přede mnou skáčou 4 auta, protože řidiči tam hupsají a trsají do té vaší vypalovačky. Neblázněte.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss.
3: Be happy. Hi! This is Captain!

0: výkaz si sjel výborně, Romane. A děkuju. Už chápu, proč ta ukázka, ta nápověda Vojín Vomáčka.
1: To je ono, protože jakoby on mutoval spíš, nebo jinak mluvil, ale mohlo to evokovat trošku jodlování.
2: Sakra, to neumíte říct jako chlap.
3: Vojín Vomáčka, vole.
0: Jo, to se zcelej ty.
1: Jak mu to přeskakovalo, takže děkuju za krásný hlasovky.
4: Ty jsi se úplně zbláznil. Koukej mazat na matriku a ti tam napíšou ďábel.
5: Ty jo, Romane, dobře ty, moje oblíbená, 100% lepší jak originál.
1: To jsou vzkazy k pořadu Lepší než originál, který měl zase dneska další premiéru s mou jodlovací písní.
6: To je prostě, Romane, peckoidní, úžasný, mě praské repráky v autě. Skvělý a to jodlování bomba.
7: Já tu písničku úplně miluju a tohle, tak to bude banger.
8: Romane. Hlasovku jsem nikdy neposílala, ale dát výkaz, naprostá pecka.
9: Skvělý výběr, dobře si vybral, protože tolik kysáků se ozvalo, že tenhle song zrovna mají rádi.
1: Už mi píšou i kluci, co organizují velkou devadesátkovou party v Mikulově, že to je podmínka, že to musí zaznít, no.
0: Jo!
1: No, ty jo. Tak jo, no.
9: Jo,
1: to by chtělo nějaký kroj, viď?
9: Ty, ale to by bylo skvělý.
10: That's for me.
1: Ale je to kousek k hranicím, tu němčinu, to mi budou dobře rozumět.

0: Kista.
1: Hlasování na webu kis.cz už běží, takže teď máte možnost, kysáci, zahlasovat pro Romana Anděla, jestli se mu to povedlo, jestli byla lepší nebo horší než originál.
2: Tady chtělo buď horší tlačítko, anebo šílenější.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, kysáci, dávejte si pozor, ve Slavkově u Brna v Tyršově ulici osobák srazil motorku a další nehodu řeší v Brně v ulici Veveří.

0: může začít.
1: dh-atrakce.cz
0: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pronájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
1: dh-atrakce.cz
0: A o děti bude postaráno.
1: dh-atrakce.cz
2: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
4: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
5: Podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
6: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z Moje prádlo.cz a výběru správného prádla se věnují přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na Moje prádlo.cz a ráda vám poradím.
7: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
8: Radio Kiss. Počasí.
9: Pátek bude většinou zatažený s občasným deštěm nebo přeháníkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů Celsia.
8: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Po týdnech sucha a téměř prázdných lesů začínají houbaři znovu vyhlížet první větší úlovky. Do Česka dorazily deště a příští týden mají teploty vystoupat výrazně nad 20 stupňů. Právě kombinace vláhy a tepla může podle mykologů nastartovat první výraznější růst hub. Odborníci ale zároveň upozorňují, že rozhodnou hlavně nejbližší dny. Prezident Spojených států Donald Trump se v Pekingu opět setkal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Po společném pracovním obědě prezident Trump návštěvu Číny ukončí a odletí zpět do Washingtonu. Oba prezidenti se shodli, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený kvůli volné přepravě ropy a zemního plynu a hovořili o potřebě prohloubit ekonomickou spolupráci. A teď zpátky domů.
10: Po nedávném příchodu samice medvěda malajského přivítala ústecká zoo dalšího nového obyvatele. Samce levharta cejlonského. Dorazil z Itálie a v Ústí vytvoří chovný pár s mladou samicí. Levhart cejlonský je jedním z nejvzácnějších poddruhů levharta a ve volné přírodě se vyskytuje pouze na Srí Lance.
8: Sport.
9: Tenista Jannik Sinner je po výhře nad Andrejem Rubliovem 6-2 a 6-4 v semifinále v Římě a 32. výhrou na Masters v řadě překonal Djokovičův rekord. Ve finále ženské dvouhry se utká Američanka Coco Gauffová s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. To byly zprávy v 8 hodin a pokračuje Raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
11: Děkujeme, Terko, jsme tady.
12: Dobré ráno.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.

0: Čipsy?
1: Máme.
0: Pivko?
1: Chladí se v lednici.
0: Dres?
1: Už je vypranej.
0: Můžem začít.
2: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
3: Opět po roce zaplesá každé české hokejové srdíčko, protože dnes začíná pro český národák mistrovství světa v ledním hokeji. A náš první zápas je dnes od 20:20 proti Dánům. Uvidíme, jak český tým vstoupí do tohoto šampionátu. Nicméně hrát budeme i o víkendu, a to v sobotu proti Slovinsku a pak následně v pondělí proti Švédsku.
4: Přináším čerstvé informace ze zámoří. Anaheim s Lukášem Dostálem padli 5-1, takže snad Lukáš Dostál přijede a bude součástí našeho národního týmu na mistrovství světa.
3: Peťo, nebylo by to špatné, pokud by byl opět naší jedničkou v bráně, protože pamatujete, právě s Lukášem Dostálem jsme v roce 2024 vyhráli titul mistrů světa.
0: Takže kluci, myslíme na vás.
2: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz.

0: Krásné ráno. Je to oficiálně potvrzené, kysáci. Dalibor Janda soutěží také o voucher za 5000 korun od české firmy Brotex. Tady je důkaz. Kde jsi? Hledá logo.
1: No jo, ale musíte hledat, pane Jando, na Brotex.cz, ne v éteru.
2: No?
3: Jo?
1: Musí hledat na webu logo a potom volat do KISu.
3: To je pravda.
2: No jo.
3: A nenajdeme ho hned?
1: Už?
3: Kde to bylo v dědictví?
2: Asi jo, už je čas, pane učiteli.
3: Už? Jirenko, už jsi? Jo, proto. Aha. Jo. Nemotejme to. Pojďme soutěžit.
4: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia KISS a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia KISS volejte právě teď. 210 323.

0: český výrobce ložního povlečení? To je Brotex.
1: Vyměňte stará prostěradla za nová a spěte lépe s Brotexem. Tak zní moto české firmy původem z Písku, firmy Brotex. Vyměnit díky jejich webu můžete i povlečení, polštáře, přikrývky a nebo taky ručníky. Možná to budete mít úplně zadarmo a díky Rádiu Kiss vyhráte voucher v hodnotě 5000 korun.
2: 5000 korun. Každý den tady rozdáváme vouchery. Kdyby to náhodou, nedej bože, nevyšlo, mají hezké akce na webu Brotex.cz. Podívejte se, spoustu peněz můžete ušetřit. A Jindřiška, která se dovolala, soutěží se svou kolegyní v tom, kdo se dovolá dřív do této soutěže.
3: Takže předpokládám, že Jindřiška asi zřejmě vyhrála.
2: Ta dvojnásobná vítězka tím pádem.
3: Jindřiško, ahoj.
4: Ahoj.
2: Co tvoje kolegyně, v pohodě, nezlobí se na tebe?
4: Kolegyně tady na mě hrozí prstem, že chce půlku.
5: Hezky.
2: Holky si spolu vlezou do postele, hele. Tak jí moc pozdravuj od nás, prosím tě. Ale Jindřiško, my ještě musíme vědět, jestli si opravdu správně našla logo Rádia Kiss. Na webu Brotex.cz, tak u jakého produktu je?
4: Doufám, že to přečtu dobře, ale měla by to být přikrývka Leo Lux.
3: Ano.
4: Letní 140x200 cm 450 gram.
3: Jindřiško? Musíme ti oznámit, že je to správně.
2: Vyhráváš, jo. Takže moc si to užij, voucher ti pošleme. A Jindřiško, my obdivujeme tvoje jméno, máš krásné jméno. My ho tady častokrát zmiňujeme, my ti musíme pustit ještě jednu hezkou filmovou hlášku.
6: Jindřišku, pojď domů.
2: Řekni to šéfovi.
4: Já poslouchám, ano. Jindřiška nepůjde ven. Buď nikdy, anebo navždy.
5: To je pravda.
2: Nepůjde Jindra ven. Nikdy, nebo navždy.
3: No, komu by se chtělo tak, taky je. Z těch peřin.
2: Měj se moc hezky a díky holky, že posloucháte Kiss. Ahoj.
4: Ahoj. Ahoj. Mějte se, ahoj.
7: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.
2: Brotexu moc děkujeme za takhle krásné výhry a nezapomeňte, že se logo teď přesune někam jinam, takže opět vyražte na web, protože i odpoledne na Kisu soutěžit budeme.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 8 hodin 22 minut v Plzni ve Studentské se srazila dvě auta a další nehodu hlásí Slavkov u Brna v Tyršově ulici.
2: A jak píše David, před tunelem Rázovka, směr Střešovice, čerstvá dopravní nehoda, kolona již za Barrandovským mostem. I might never be the one you take home to mother.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: KIS počasí.
1: Pátek bude většinou zatažený s občasným deštěm nebo přeháníkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zástupci všech poslaneckých klubů se ve čtvrtek sešli na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jednali o změnách v superdávce. Týkat se mají například podpory samoživitelů nebo nákladů na bydlení. Ministr práce Aleš Juchelka chce úpravy ve sněmovně prosadit do konce října. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Spojené státy se chystají vznést obvinění proti bývalému kubánskému prezidentovi Raulu Castrovi. Případné obvinění 94-letého bratra někdejšího vůdce Fidela Castra se má pravděpodobně týkat sestřelení letadla. Castro i přes svůj pokročilý věk a bez politické funkce patří podle analytiků stále k nejmocnějším mužům na Kubě.
0: Sport.
1: Sudí správně uznali vedoucí gol fotbalistů Slávie v duelu s Jabloncem. Branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila. Uvedla to komise rozhodčích. Slávia ve středu zvítězila výrazně 5-1 a dvě kola před koncem ligové nadstavby obhájila mistrovský titul. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: Ahoj kysáci, Míša nám tady právě vypráví o tom, že se chystá na krásnou akci Hard Dog Race.
1: Ano, je to takový překážkový běh se psem v Mohelnici a není to vůbec pro žádný, jak to mám říct?
2: Padavky.
1: Padavky, ano, opravdu jsou to překážky, kde se leze, kde se plave a tak dále.
0: Nemáš záč, proto jsem ti dával toho jesmena, aby ses rozhýbala ve středu, víš, a měla trošku fyzičku.
1: A to ti děkuji moc krát, ještě uvidíme, jak to celé dopadne, protože já tam nebudu běhat, tam bude spousta jiných, ale já tam budu celý den moderovat.
0: Tento jesmen byl o tom, že jste vyrazili ven, měli jste se dostat co nejdál od rády, jaký z video je skvělý, puste si ho. A vyšlo další video. Video, ve kterém je vidět, jak se Míša dostala do tramvaje, aniž by měla platnou jízdenku, jo, na černo.
1: Ano, stalo se tak.
0: A kysáci tě teď obdivují za to, jak férově si k tomu přistoupila, protože zpětně, až po té jízdě, i když tě revizor nechytl, si zavolala na dopravní podnik a trvala si na tom, že chceš zaplatit pokutu.
1: Ano, protože já jsem původně nastoupila do té tramvaje s tím, že bych chtěla jít za řidičem a říct mu, že tam jsem na černo, jestli mě teda může svést, jenomže mě pak se nechtělo ho rušit, když řídí.
0: Víte, že za posledních 15 let se v Česku stalo skoro 52 tisíc nehod MHD. Nejvíce jich bylo v Praze, kde tramvaje a autobusy bourají nejčastěji, hlavně během raní a odpolední špičky, což je logické. Mm-hmm. A pozor, nejčastější příčinou není rychlost, ale obyčejná nepozornost za volantem nebo špatný způsob jízdy. Dost možná, že by si způsobila další dopravní nehodu, kdyby pana řidiče rušila nebo paní řidičku, ona by se ti věnovala a bum ho a byl by malér na světě, že jo?
1: Přesně to. A to jsem nechtěla tohleto. No. Tak jsem radši jela na černo a řekla jsem si, že to pak nějak zkusím napravit.
2: Tak to je dobrá výmluva pro revizora.
0: Dobrá zpráva ale je, že přes 70% těchto nehod skončilo bez zranění. To víš, jako jsme lidi a každému se může stát, že někdy jsme unavení, nepozorní. A raz, dva, tři se nehoda stane. Vemte si, když uděláme my jako řidiči, kteří jsme sami v autě nějakou chybu, tak to, že jsem omylem najel na obrubník a odřel kolo, tak sám sobě si říkám, že jsem blbec a když to auto vyskočilo a tak dále. Jenomže když máš za zády spoustu cestujících, tak seš ostuda najednou pro několik desítek lidí.
2: A to je právě ono. Já si myslím, že spousta lidí si neuvědomuje to, že když máš za sebou spoustu lidí a ještě ten obrovský kolo, tramvaj, nevím, autobus, cokoliv, tak to prostě nezastavíš na místě.
0: To je ono. Takže zdravím i řidiče, řidičky do celé České republiky, ať dneska máte bezpečný den.
1: A hlavně i cestující a prosím vás, nemluvte za jízdy s řidičem.
0: A nejezděte na černo.

0: Proud vysíláme.
1: Kiss Active Weekend vám přináší ČES Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz

0: ranního kysu.
1: Záleží na tom, jak jste pozorní, kysáci, protože od 6. hodiny raní až doteď mohla zaznít v éteru nějaká nepravda, které říkáme ranní kachna a kterou máte za úkol odhalit.
2: Proto do rádia kys voláte a teď údajně Jana. Jani, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Tak to jsme jedno velké ucho. Co je podle tebe ranní kachna, Jani?
3: No, podle mě je to ta kachna před půl sedmou, co zněla s politikama, kteří jakoby navrhoval prejstán a měli by do práce chodit ne pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
2: A to platí pro Českou republiku, pro naše politiky nebo nějaký jiný stát?
3: No, jo, ano.
4: Vidím to. Střízlivá sněmovna. Je tu návrh, aby poslanci nesměli v době jednání pít.
3: Mhm.
2: To je nejvíc, že vůbec o něco takového máš někoho žádat, ano. Viď? Kdo z nás by si mohl dovolit v takhle důležitý pozici být a pít u toho? No.
1: Jak bych ráda řekla, Jani, tohle je ranní kachna, tohle to se přesně nemůže stát.
2: Bohužel, tohle je pravda.
3: Nevážně.
2: Jo, Jani, ano. Tohle
3: oni
2: opravdu...
3: Oni na sebe něco taky šijou.
2: Je to zpráva, která je k dohledání především od včerejšího dne, takže to najdeš, ale dobrý
3: tak
2: pokus,
3: je...
2: Jani. Pozorně posloucháš. Tak děkujeme a hezký víkend. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Tak jo, no vidíš to. Hezky na to Janča šla. Tak co vy, zkuste to na 210-323-323 právě teď.
1: Radio Kiss, komu se to povedlo, kdo se dovolal?
5: Ahojky, Jarda.
1: Ahoj Jardo, tak povídej, co si myslíš, že dneska ve vysílání nebyla pravda.
5: Já si myslím, že to bylo ve zprávách o 7:30. Něco ohledně těch piv, sjednocení té značky.
4: Sjednocení piv.
2: Jo, a já si myslím, že narážíš i na to, že se bude řešit 12, jestli může být označena nebo nemůže.
4: Konec 12. Brusel chystá pravidla, která změní označení piv. Taky to dohledáš, člověče.
2: Tak, to jak i pravda, to jsem včera pročítal, je to cca 24 hodin stará zpráva. To koukáš. Ale Jardo, děkuju.
5: To koukám teda.
2: No, měj se hezky a zatím.
5: Taky, mějte se.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ne, že by 12 měly končit, jestli jsem to dobře četl, ale označení bude jiné a snad, že ta výroba bude dražší.
4: Asi.
2: To si když tak nastudujte, kysáci, rychle si nějakou dáme. No počkej, ještě nehraj.
1: Rychle si nějakou dáme, ale dobře to sedlo do toho.
2: Ty to vyšlo. To byl někdo z Evropské unie, hele.
4: Nemluvte o tom.
2: Nemluv o tom. Přejdi to, běž dál. Radio Kiss, kdo se dovolal?
6: Dobrý den, tady Jarek.
2: Dobrý den, Jarku.
1: Jarku, povídej, co si myslíš, že dneska byla ranní kachna?
6: Já si myslím, že ranní kachna nebyla.
2: No, já jsem tu řekl, že máme oficiálně potvrzeno, že Dalibor Janda soutěží o voucher v hodnotě 5000 korun s Brotexem. A poté jsme pustili důkaz o tom, že Dalibor Janda hledá logo na webu Brotex.cz. A teď mi řekněte, kamarádi, dá se to považovat za kachnu nebo ne?
1: Já si myslím, že ne, protože co když Dalibor Janda doopravdy soutěží?
2: A to je taky pravda.
1: Nemáš to potvrzený.
2: Nemám to ověřený.
4: No a opravdu zaspívá písničku Kde jsi?
2: Takže dáme balíček?
4: Jo.
1: Dáme
2: tak jo.
1: Balíček!
2: Tak je tvůj, byli jsme hodní. Hezký víkend. Ahoj.
1: Ahoj.
6: Děkuju, ahoj.

0: Dimitri Vegas. Je 9 hodin.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: A pomalu to utíká na D1, co Honzo?
2: 354. kilometr D1, sjezd na Ostravu, tak je to tady absolutně zaseklé, čekám tady asi 20 minut a vůbec se to nehýbe, nevím, co se děje. Berte to radši nudy, D1 úplně oběťte.
3: Já začnu taky na dálnici D1 na 105. kilometru ve směru do Prahy. Havaroval náklaďák. Dál se bouralo na silnici 61 u Kladna. V Praze řeší hned dvě nehody, a to v Dobříšské a v Liberecké ulici. A v Brně v Jugoslávské se srazil osobák s náklaďákem.

0: textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
1: Žaluzie
0: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie CZ.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
6: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci
7: skvělá tepelná čerpadla vysoké kvality. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace.
6: Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montaže.matulka.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
10: Rádio KIS počasí.
11: Dnes máme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů Celsia.
10: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
11: Maxi Pes Fík dnes slaví 50 let. Měl se jmenovat Rek a mělo to být malé, roztomilé štěňátko. Vyrostl z něj obří Maxi Pes a kromě toho, že rád mluvil, taky řídil a byl mistrem skoku pro něco. Jedna z nejvtipnějších večerníčkových postaviček se na obrazovkách poprvé objevila před 50 lety a dodnes baví děti i dospělé. V přírodní rezervaci u dánského ostrova Anholt uvízla velryba. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí uvedla, že keporkak uhynul už před nějakou dobou. Tamnější média se domnívají, že je to velryba Timmy, kterou soukromá iniciativa velmi komplikovaně a nákladně zachraňovala z mělčiny v Baltském moři. A teď zpátky domů.
12: Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu.
11: Sport. Brankář Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu ve druhém kole play-off NHL. Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k výhře 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference. Lukáš Dostál inkasoval 5x z 21 střel a sezóna v zámoří mu skončila. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní KIS.
13: V závěru pracovního týdne je s vámi Míša Dinhová.
14: Taky Roman Anděl.
15: A Patrik Pelton. A nemusím jít mít...
10: Od 90. let. KIS. Radio KIS.
13: Be happy. Everybody.

0: Dobré dopoledne, kysáci a hlavně rodiče a děti, kterým dneska mají přijít výsledky přijímacích zkoušek.
1: Někteří jste se k výsledkům velice rychle dostali, někteří na ně čekáte. Web z výsledky měl dnes výpadky, protože podle iDnes, co se teď dozvídám, se na tento web hlásilo nějakých 150 tisíc uživatelů během jednoho jediného rána, takže máte chvilku vyčkat, reloadovat. No a doufejme, že jste se dostali k těm nejlepším možným zprávám o tom, že se vaše děti dostaly na školu, kterou si opravdu vysnili, a několikrát jsme to tady dneska ráno slyšeli, že se to opravdu povedlo, takže věřím, že musíte být moc pyšní a spokojení.
2: Teď si vem, že když seš nervózní, i když seš student nebo seš rodič a reloaduješ tu stránku a říkáš si, tak už se to objeví a najednou stránka nedostupná.
1: Ano, zároveň taky myslíme na vás, kterým to nevyšlo. To je věc, která se přeci může stát, takže teď to bude hlavně na vás, rodiče, abyste byli oporou svým dětem, abyste zvládli nějaká další kola. A co no, při nejhorším, co se může stát vlastně? Jeden rok si zkusit nějakou jinou školu?
2: Ano. A nebo pokud se dá taky podat odvolání, já jsem se takhle dostal třeba na střední.
1: Vidíš? A nebo jestli ten rok, víš, se nedá něco trošku jednoduššího, no a pak to znovu zkusit a dostat se tam, kam si přejete.
0: Tak roční prázdniny, viď?
1: No, to bych nechtěl.
0: To by člověk z toho vypadl, že
1: jo? Já bych zlenivěl svojí povahou. Takže držíme palce. Radio Kiss.

0: Explosion Tour 2026.
1: Další zastávka příští sobotu v Praze na Výstavišti. Koukám se na počasí, jak budete mít, protože budete pod širým nebem a je to skvělé. Na Explosion Tour, na Explosion na Výstavišti bude 23 stupňů polojasno, to je úplně nejlepší možný počasí.
2: Naživo vystoupí celkem 15 hvězd a jedna z vystupujících přiletí na Výstaviště až z Itálie, a to známá zpěvačka Alexia.
3: Pojďte si ji teď užít v playlistu Rádia Kiss a pokud chcete získat dvě vstupenky a originální dres, tak volejte teď na 210 323 323.

0: Alexia, jedna z hvězd, která vystoupí na 90s Explosion už 23. května v Holešovicích.
1: Říkali jsme, že jich bude 15, pardon, musíme se opravit, bude jich 16. 16. hvězdou je náš posluchač David. On se dovolal, ahoj Davide.
2: Já vás zdravím, ahoj.
1: Heleď, máme ohromnou radost, že to padlo na tebe, protože David je pravidelný návštěvník 90s Explosion.
3: Wow.
1: Takže je to tak, jo, ty už jsi byl na dvou ročnících.
2: Ano, ano, je to tak.
1: A ty máš koupené vstupenky i letos?
2: Dvě mám.
1: Ty jo.
2: A právě jsem ještě dvě potřeboval sehnat.
1: Ty jo, vy budete parta ve čtyřech lidech, kde se na výstavě příští sobotu. Davide, gratulujeme ti, k tomu všemu ti posíláme ještě jeden dres, takže ať to stojí za to, ať je to nezapomenutelný. Jo?
2: Úžasný, paráda.
1: Díky, měj se. Ahoj.
2: Ahoj. Mějte se. Ahoj, díky.
3: Nezapomeňte kysát si, pokud byste se chystali na výstaviště, tak veškeré důležité informace najdete na 90sexplosion.com. Kiss.

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7.
4: Každé všední ráno
2: na Radio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: lepší než originál.
1: No, to se mu to zpíval, nejde, Patriku.
2: Přesně, teď já machra tady a v půl osmé se klepal.
1: Roman Anděl totiž dneska v půl osmé zpíval v rubrice Lepší než originál a pustil se do jodlování, což jsem ani netušila, že někdy vůbec zkusí.
0: Jean-Luc mi tam ty moje hemeroidy.
2: To sdělal.
0: Nedál, jo, dělali jsme si srandu, kysáci, to bylo něco, to bylo nahrávání teda. A díky Patrikovi, protože Patrik tu snad před několika měsíci zmínil dát výkaz, že by bylo dobrý, kdyby byli v tomto pořadu. A já si říkal, jo, já chtěl jodlovat, ale nebude tohle moc. A nakonec si myslím, že se to podařilo, protože ohlasy jsou skvělý, cílem bylo pobavit především. No a tohle si tady společně dáme. A Patriku, mám jednu výzvu.
2: Jakou?
0: V Mikulově.
2: Ano.
0: Ty si dáš tequilu.
2: Dobře.
0: A já si dám Jägermeistera.
2: Tak jo, to by šlo.
0: Kdykoliv zazní, tak to oslavíme na zdraví našich posluchačů.
2: Já rozumím ti.

0: dobře, dobře.
1: To je hodně dobrý. Co ale můžete udělat už teď, kysáci, tak jít na web kis.cz a hlasovat celý víkend, jestli byl Roman lepší nebo horší než originál. A jestli si to chcete poslechnout,
0: ne.
1: My vám to ale jo, rádi zopakujeme.
2: Znova jo?
1: Ano.
0: To ještě není ono.
1: Dámy a pánové, tohle je brilantní výkon Romana Anděla.
3: This is the story of Jägermeister.

0: Takže vy tady chlastáte už od rána, jo?
1: Ne.
0: Ne.
1: Nic takového se tady neděje. Tohle to byl výkon z rubriky Lepší než originál.
0: Krásný. Já jsem si říkal, že to mám vzít do studia dneska tu lahvinku. No.
1: Já při pátečku dobrý song.
0: Ano, krásný ty brďo.
2: No, uvidíme v pondělí, až si řekneme výsledek.
1: Já si myslím, že tohle to musí dopadnout dobře. Víš, kolik kysáků se ozvalo, že je to jejich nejoblíbenější song a že se ti povede.
2: No, ale víš, kolik abstinentů se ozve?
1: Jo, to je pravda.
0: Já si myslím, že to bude minimálně 90%.
2: Hrajem 90.
0: Přesně.
2: Kluci, holky, víkend je před námi. Hmm. Já už jsem říkal, moc se těším, jedu na sraz se střední školou do Českých Budějovic. Míšo, ty moderuješ velkou akci zítra.
1: Ano, Hard Dog Race v Mohelnici.
2: Co ty, Michael, kde budeš?
0: Já bych mohl pozvat všechny do Pelhřimova na náměstí, ale což je město rekordů. A my tam v sobotu a v neděli budeme propagovat čistou elektromobilitu, takže všechny elektrické káry můžete se svést, můžete se vyfotit z webe.
3: No vidíš, Michael, já zrovna jedu tam k nám na jich řešit něco ohledně svatby a do Pelhřimova to mám kousek,
0: no,
3: takže
0: tak
3: bych
0: se
3: sejdem
0: u krematoria, jo?
2: Dobře. A v pondělí se zas budem těšit, teď je to na Michaelovi. Hezký víkend.
0: Ahoj.
4: Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Máme tady dopravu, pojďme se na to podívat. Simonka hlásí Ostrava.
2: V Ostravě na té Rudné ulici, jak je ten sjezd dálnice směrem na Shopping Park, tak tam frézuju od včerejška cestu. Je tam zúžení a zipování samozřejmě dělá problém, proto tam jsou kolony.
1: Děkujeme, vždycky poznám, když se někdo ozve z Ostravy, tak a fajná hlasovka. Pojďme na silnici 602 Olešná, okres Pelhřimov, tam budu už zítra. Dva autáky a dvakrát osobák v sobě. Ulice U Obrázku, to je moc pěkná ulice, v Liberci, tak tam je nehoda. Osobák to narazil do lampy a probíhá vyšetřování, malá kolona. A D48 z Rybí na Český Těšín, pozor, dodávka pro efekt v odstavném pruhu. Šťastné kilometry s kysem, za chviličku nám to tady odpálí Jennifer Lopez a Pitbull.

0: střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Plavkové trendy, jaké chceš, najdeš na mojeprádlo.cz. To jsou plavkové hity od Calvin Klein, Armani, Guess, mojeprádlo.cz. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti hledej na mojeprádlo.cz. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: A party může začít.
4: BH@atrakce.cz.
3: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
4: BH@atrakce.cz.
3: A o děti bude postaráno.
4: BH@atrakce.cz.
5: Radio Kiss počasí.
6: Dnes máme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Elektronický systém DIPSY, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, může mít výpadky. Je přetížený, uvedl to mluvčí státní organizace Cermat Jakub Nachtigal. Informace o tom, zda a na jakou školu byli uchazeči přijati, se v systému objevily brzy po půlnoci. Jednotnou přijímací zkoušku skládali žáci v dubnu. Celý svět letos může zažít nejteplejší léto v historii měření. Na základě dlouhodobých modelů to předpokládá Světová meteorologická organizace. Podle klimatologů můžeme očekávat vyšší teploty i u nás. Lékaři pak upozorňují na možné zdravotní komplikace. A teď zpátky domů.
7: Po nedávném příchodu samice medvěda malajského přivítala ústecká zoo dalšího nového obyvatele. Samce levharta cejlonského dorazil z Itálie a v Ústí vytvoří chovný pár s mladou samicí. Levhart cejlonský je jedním z nejvzácnějších poddruhů levharta a ve volné přírodě se vyskytuje pouze na Srí Lance.
5: Sport.
6: Hokejová reprezentace vstoupí večerním zápasem proti Dánsku do 89. mistrovství světa. Ve švýcarském Friburgu se připravuje už od úterý. Dnes od 20.20 to pro národní tým konečně začne. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už startuje dopolední Kiss.
8: Ano, dneska opět startuje svátek hokeje, tak my zdravíme všechny fanoušky a večer budeme určitě fandit.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

pátek, nejkrásnější den v roce, v týdnu, v dni, v ročním období, prostě pátek je pátek. Já si myslím, že bychom si možná i pátek mohli nechat vytetovat někam na své tělo. Proč tam máš pátek? No proč asi, to je přece nejlepší den v týdnu. Jo, aha, dobře, okej, no. Chtěl jsem vám, kysáci, popřát krásné dopoledne. 15. května, Žofie má dneska svátek, všechno nejlepší dámy. A chtěl jsem vám také oznámit, jak jsem dopad na těch přijímacích zkouškách. Jo, já jsem se hlásil na střední rádiovou školu na oblast a moderátora, ale já se moc omluvám, no, čekáme na výsledky, systém z výsledky těchto přijímaček je přetížený, takže vám bohužel nic neřeknu, ale spíš to vidím jako asi až v pondělí vám to řeknu, jak jsem dopadl, no. Písemné testy jsem podle mě dal tak na jedničku, ústní, ty byly taky dobrý, tam jsem to obkecal. No ale více vám řeknu v pondělí. No a pokud na to čekáte taky, tak možná odpoledne ten systém už bude fungovat. Maminky a tatínkové a hlavně budoucí středoškoláci. Tak kdo si počká, ten se dočká. I dnes vám někde po 13. hodině dám jeden dres na Holešovice výstaviště, kde budou ty nejlepší devadesátky. Už příští víkend, příští sobotu a k tomu i kysáci moderátoři. No, máte se na co těšit. Moudro dne, velká samolepka a nejlepší devadesátky a spousta dalších hitů. Tak hezký pátek, ať vám to utíká v práci a pokud si užíváte volna, tak se mějte taky hezky.

0: Michaelova dopolední show vždycky zvedne náladu mou.
1: No, nevím, jestli vám to zvedneme i dnešním tématem, ale budeme tady vzpomínat na naše největší nervy, čekání na výsledky, když jsme se někam hlásili. Přijímačky na střední, přijímačky na vysokou, možná i přijímačky do nějaké nové práce. Prostě pojďme dneska v pátečním balíčku, když tady dneska ty naše děti čekají na ty výsledky, elektronický systém DIPSY, v němž si žáci, kteří letos skládali přijímací zkoušky na střední školy, mohou od pátku zobrazit výsledky. Byl v pátek ráno přetížení a potýkal se s výpadky. Pojďme zavzpomínat na naše staré dobré časy, jo, kdy jsme ještě teda moc tu elektroniku tam jako neměli, 80. a 90. léta. Máte nějakou takovou historku? Já si třeba teda vzpomínám, kdy jsme čekali na výsledky talentových zkoušek, když jsem se hlásil na konzervatoř v Ostravě na obor hudebně dramatický a la herec, tak musím říct, že těch pár dnů to bylo něco neuvěřitelného. Tehdy to chodilo dopisem. Dopisem! Jo, nikdo vám nezatelefonoval na žádný mobilní telefon v roce, co to bylo, 89, kdy jsem se hlásil. Ne, prostě vám přišel dopis a tam to bylo napsáno. To byla šílená čekačka. Vzali, nevzali, vzali, nevzali. Pak ještě bylo odvolání, mohli jste se odvolat, jo? Tak máte nějakou takovou historku? Patříte k těm, kterým to taky chodilo dopisem, korespondiákem, telegramem, anebo už jste zažili i nějaký ten elektronický systém? Tak kde jste zažívali největší nervy? A pak, co jste se dozvěděli? Dopadlo to dobře nebo špatně? Můžete poslat hlasovku, tlačítko, soutěž v naší apce KISSu. Pokud ji nemáte, zdarma stáhnete a formulář vyplníte během pár vteřin.
2: Radio KISS.

0: na výsledky našich zkoušek, teda pokud jsme je nedávno dělali. Ano, dneska naše děti čekají na výsledky, ti, co skládali přijímačky na střední školy. Systém zatím přetížen, no a my tady vzpomínáme, na jaké výsledky jsme kdysi my čekali. Tak Milane, odšpuntuj to.
1: Ahoj Michael, tak já nejvíc úplně na trní jsem byl, když jsem se hlásil do jedné stavební firmy na pozici stavbyvedoucího. Mm-hmm. Naštěstí by to schválili, takže mi přijali. Potom jsem byl ještě víc nervóznější do konce zkušební doby, to mi proběhla taky v pořádku. No a teď už přes nějakou tu dobu dělám dálnici D6, baví mě to a naplňuje mě to. A jsem jak jinak než be happy. I s rádiem Kiss.
0: Gratulace, no, tak doufám, kluci, že tam pěkně mrsknete sebou a bude to co nejrychleji. Žádné prodlužování, jasný? Žeroulík.
2: A zdar, Michael, já když jsem se hlásil na střední školu do prváku, tak výsledky přijetí jsem se dozvěděl přímo od pana ředitele školy. Já jsem hrával v té době rugby za Říčany a on hrál rugby za Tatru Smíchov, no, takže díky tomu jsem to vlastně věděl hned a než přišla papírová forma, to bylo hodně dlouho, no, to skoro začínaly prázdniny, tak čau.
0: A Luděk.
3: Ahoj Michael, no, tak já ti řeknu takovou svoji story, to už asi těžko dneska kdo zažije. Já jsem si udělal po základní škole vyučení, pak jsem chtěl jít na stavební průmyslovku a měsíc jsem čekal na dopis a v tom dopise přišlo, že jsem pro další studium nežádoucí. Připomínám, psal se rok 87, takže se měj krásně, ahoj Luděk.
0: No jo, ale teď už jsi určitě spokojen. Za chviličku další vaše hlasovky.
4: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku. Na Kissu.
5: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: chtěli tady s náma podělit o vaše zkušenosti, kdy jste nejvíc čekali, měli nejvíce nervy, byli jste nejvíce nervózní na nějaké ty výsledky, tak můžete nahrát hlasovku a vyhrát náš balíček Radia Kiss. Samolepky, podpis, karty, diplom, vůně do vašeho auta a opět tady máme naše oblíbená krásná trička. Tak jo, co třeba Petr, kdy na co nejvíce čekal?
1: Čau Michael, tak já měl takový největší strach, když jsem dělal papíry, když jsem dodělal testy a čekal jsem, jestli tam budu mít víc procent než 50 nebo ne. Čau Petr.
0: Já si taky vzpomínám na náš řidičák, ale tam jsme to, ty písemné testy, tam jsme to věděli do hodiny, čekali jsme vedle v kanceláři. Víte co, kdysi ty testy byly takové ty, že vy jste něco zaškrtli, tehdy jsme měli jenom ABC a oni na to dali takovou tu šablonu s těma kolečkama a viděli, kolik máte hned správných odpovědí, takže tam to šlo kdysi v 93. velmi rychle. Anča.
2: Čus Michael, já jsem šla na střední v roce 2009 a ještě stále byly pouze dopisy, kterýma nám domů chodilo oznámení, jestli jsme byli nebo nebyli přijatí. Druhá varianta byla jít se podívat na nástěnku do té konkrétní školy. Já jsem se toho zas tak nebála, protože náš ročník byl pilotní, kdy zkoušeli, jestli můžeme jít bez přijímaček jenom na základě průměru. Takže jsem víceméně věděla, že jsem přijatá. Anča.
0: Honza Kamenický mi napsal, loni jsem v bývalé práci místo dárku, jak bylo ve zvyku v kanclu, dostal výpověď. Nemohl jsem se dlouho nikde uchytit, ani na pohovory si mě nepozvali. Dnes naštěstí pracuji pro obchod se sportovním sezónním zbožím, ačkoliv zimním sportům neholduji, tak člověk by mě na první pohled odhadl jako gaučáka, což jsem, jelikož už ani na fotbal nechodím. Každopádně spokojenost na obou stranách a učím se za běhu. No jo, někdy to jde rychle. A co Jarda?
3: Ahoj Michael, zdraví Jarda námořník. Pro mě bylo největší nervy, když jsem čekal po válci rozkaz, kam mě šoupnou. Nakonec jsme šoupili až do Žiliny, takže jsem jej, ahoj.
0: No jo, tehda, když jste šli na vojenskou službu, to bylo taky zajímavé čekání, kam vás prostě dají, no. Bydleli jste třeba v jižních Čechách a jeli jste až na Moravu, no. Ale zase myslím si, že tam vzniklo jako hodně krásných přátelství, kdy na vojně jste byli třeba se Slováky, pak jste za sebou jezdili. Viděl jsem i příběhy a slyšel, kdy týpek z Prešova nebo z Košic byl tady u nás v Čechách, třeba až někde v Praze.

0: Praze nebo tam na severu. No jo, a přátelství do konce života. Šárka.
1: No Michael, tak měla jsem to stejně jako ty. Dopis přijatá, mám dokonce schovaný pořád ještě někde doma v papírech, takže... A byly to docela nervy, no, ale řekla bych, že jsme to měli celkem jednodušší, než to mají dneska.
0: No jo, no. Dneska dokonce vlastně vy se to dozvíte ve svém mobilním telefonu. Tenkrát my jsme prostě museli čekat, maminka vyhlížela listonošku, zdali přinese to psaní a pak se četlo. Přijat nebo nepřijat. Kikina.
2: Ahoj Míšo, tak já jsem to díky skvělým rodičům měla snadný, jelikož jsem byla rebelka a měla jsem v pololetí v osmičce dvojku schování, tak měli strach, abych se někam dostala, takže se využilo tak trošku známostí a na školu jsem byla přijatá, takže když, jak říkáš, poštou přišla obálka, tak já jsem byla úplně v klidu, protože jsem věděla, že to klaplo.
0: Jo, takhle. Protekce. Rodiče dali obálečku. No, dobře, děkujeme Kikinkovi za tuhle hlasovku. No, ano, i to se kdysi dělo. Kdysi to ještě šlo. Prý už to teď nejde, ale kdysi to šlo. No, protekce. Tak za chvilku finálové hlasovky.
3: Radio Kiss. To nejlepší od 90.

0: Dneska v republice hodně budoucích středoškoláků zažívá takovou tu nervozitu. Budu přijat, nebudu přijat. Výpadky a čekání, systém z výsledky přijímaček je přetížený, ale tak znáte to. No, ani nevím, kolik je tam, vydržte. Na obor uvedený jako první priorita se dostalo 88 500 přijatých uchazečů, tedy 75,5%. Přijímačkám na čtyřleté obory a pak tady máme další procenta. No, spoustu budoucích středoškoláků dneska čeká na výsledky. Jaká bude moje příští škola? No a my se ptáme, vaše největší nervy, největší nervozita, na co jste kdy nejvíc čekali, na jaké výsledky, Lasičák?
1: Zdar, Michaele, nervózní z přijímaček, to je za blbost. Já nebyl. Já šel totiž bez přijímaček. Byl rok 92, střední průmyslová škola, strojní elektro, Resnovce v Ústí nad Labem. Zdraví, Lasičák.
0: Tak samozřejmě kdysi se šlo dostat na střední školu i bez přijímaček, že jo, pak tam byly učňáky, kde vás taky vzali, jo. Jenomže ta doba, ta už je skoro pryč. Alena.
2: Mini Michaele, já před 36 lety jsem podávala přihlášky na kuchařku, kadeřnici, na prodavačku. V polovině prázdnin mě přišlo, že na daný obory mě nevemou z mého zdravotního důvodu. Tak jsem se byla zklamaná, ale v polovině srpna mě přišlo, že mě přijali na oděvní školu v Prostějově, aniž bych o ní žádala.
0: Tak to je dobrý. To je dobrý, no. A co Michal?
3: Ahoj, Michaele. Já jsem byl na autoškole, nebo dělal jsem papíry na motorku a den předtím jsme, řekněme, trošku víc pili, jak jsem přijel na... Měli jsme psat pouze jenom testy, neměli jsme jezdit a přišel ke mně instruktor a řekl, ty jdeš jezdit. Ještě jsem si chvilku předtím od něj půjčoval klíčky, protože jsem to potřeboval jít vyhodit. Na nic naštěstí nepřišel, čekal jsem, že mě vyrazejí odtamtud. Zatím čau, Michaele.
0: No jo, no. Jako člověk nikdy neví, že jo? Jako vy si třeba říkáte, hele, napsal jsem to dobře, jo? Všechno jsem tam měl, ale je tam taková nějaká, jako vzadu v hlavě je tam jako, co když jsem to měl špatně a chybí mi 2, 3, 5, 10 bodů. Danielka?
4: Ahoj, Míšo. No, tak já jsem to měla bez nervů, jelikož když jsem se hlásila na střední školu, tak to šlo ještě udělat, že si mohlo jít na průměr. Takže jelikož jsem se učila na základní škole dobře, tak jsem žádný zkoušky nemusela dělat, odevzdala jsem vysvědčení, přijata na průměr, takže tak, měj se, ahoj, Danča.
0: To se někdo má, Dančo, to se někdo má, no. Tak za těch starých časů, my, kteří jsme ještě čekali na dopis, to třeba, jako, víte co, vy jste ani nevěděli, kdy to přijde, jo, takže vy jste si mysleli, že to třeba přijde do 3 dnů, ale pak jste čekali týden. Pořád jste tu listonožku jako vyhlíželi, no. Co Gábinka?
5: Čau, Michaele, my už to máme za sebou. My jsme věděli hned ráno o 6:30, že jsme přijatí na prioritní první školu. Takže ten měsíc, co jsme čekali, tak to byla nervoza. To, no jo. Ale my už to máme za sebou a už víme výsledek a jsme spokojení. Měj se, čau.
0: Musím říct, že ještě velmi často sleduji taková ta videa na sociálních sítích. Oni to dávají v přímém přenosu v Americe, když se rozdělujou ti hráči amerického fotbalu, kdy vždycky v obýváku na té velké sedačce ten hráč, který čeká na své další angažmá, tak sedí uprostřed té sedačky. Kolem něho je absolutně celá rodina v té velké vile a čekají na ten telefon, až zavolá ten hlavní manažer. On to zvedne, teď všichni to vzadu za ním natáčí, že jo, a čekají. A tam se ozve, yes, my tě chceme do našeho klubu. A on, jo, mám to, a všichni tam propuknou v neuvěřitelnou radost. To jsou videa, to jsou emoce. Já bych dneska výherní balíček dal Áji.
6: Tak já jsem chodila od 6 na gympl, takže jsem si nemusela vybírat úplně střední, mohla jsem pokračovat, ale chtěla jsem si v 9 vyzkoušet, jestli jsem natolik připravená, abych se dostala někam jinam. Zkoušela jsem to na obchodku a tehdy jsem se snad z 200 dětí dostala na 6. místo a ze školy vyvolávala i mojí mámě, jestli tam vážně nenastoupím, že bych jako měla. A já jsem tvrdošíně trvala na tom, že zůstanu na gymplu. Zpětně jsem ráda, stejně jsem se k té obchodce vrátila, ale až na vejšce, ale bylo to super.
0: No a my přejeme všem, kteří dneska čekáte na ty výsledky, aby to skončilo všechno dobře.
7: Michal Kavalčík na Kiss

0: Sorry DJ Snakeo, ale my musíme prostě na tu naší dopravu. Ale ne, Davide.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Pár maličkostí tady mám, tak to vemu rychle. Pozor, v ulici Obránců míru, to je Kopřivnice, okres Nový Jičín. Osobák se potkal s chodcem, naštěstí bez velkého zranění, a už tam jedou sanitky a policie, bude vyšetřování. D8, 66. kilometr z Prahy na Německo, státní hranice, odstavený nákladák u Krajnice, opatrně. No a kdybyste věděli o nějaké velké dopravní nehodě, dejte vědět tlačítko doprava v naší apce.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
2: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
3: Žaluzie.
2: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie. CZ.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Dnes máme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 16 stupňů Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9%. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijali 89,8% uchazečů. Je to více než v roce 2025. Americký prezident Donald Trump se v Pekingu druhý den setkal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu, kde se oba nechali vyfotit. Společným obědem prezident Trump oficiální návštěvu Číny ukončil a poté odletěl do Washingtonu. A teď zpátky domů.
8: Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu.
6: Sport.
7: Mexico City, jedno z hostitelských měst nadcházejícího fotbalového šampionátu, čelí obrovskému problému. Světová metropole se totiž doslova propadá do země. V některých částech klesá každoročně o desítky centimetrů a nevyhýbá se to ani slavnému aztéckému stadionu, kde odehraje svůj zápas také česká reprezentace. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje dopolední Kiss.
9: Vítáme vás na všech vlnových frekvencích Rádia Kiss. Dneska je pátek 15. května a pojďme na muziku. Gigi.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

včera si udělala zářez na své pažbě ohledně dalších nejvíce fanoušků hudebních na jednom místě. Možná jste viděli ta videa, slavná to pláž. No, kolik tam bylo, nějak 3 miliony lidí? Oh. Kdy já se podívám do Brazílie, to nevím, no. Ale ta socha nahoře toho Ježíše, je, yeah, tam bych se chtěl jednou také vyšplhat. Prý tam ale jede lanovka, no. Dá to se mnou někdo pěšky? Představte si, že byste tam nahoře potkali Shakiru. V té sukince. Můžu selfiečko? Yes, yes. OK. Tak pojďme, Timmy Trumpet, za chviličku moudro dne a podíváme se na ten hokej. Ano, dneska večer to startuje.

0: dnešním moudru dne musím na dálku pozdravit, a protože vím, že poslouchá, tak nezapomněl jsem na to Tomáši. Já jsem včera zase navštívil kousíček od Teplic v Terezininých lázních našeho Tomáše Morávka, tak jsme zase pokecali a on mi okamžitě předal moudro dne na pátek. Tak já jsem si ho pro jistotu ofotil. Děkuji Tomáši, zdravíme tě a věřím, že se to bude líbit i našim kysákům. No dneska to bude o pivním břichu. Co to vlastně to pivní břicho je?
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Tak pozor, pivní břicho není tloušťka. To je jen rozvinutý rezervoár na horší časy.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Možná mi to, kysáci, nebudete věřit, ale když jsem dneska ráno kolem 9. hodiny a 45. minuty vstoupil do studia Rádia Kiss, byl tady cítit jistý alkoholový odér. Ano, myslím, že 49 bylinek to bylo.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Tohle je můj poslední solový výkon v pořadu Lepší než originál. Je to dárek pro vás, kysáci, co máte rádi pořádnou hudbu, a slibuju vám, že u Máchova jezera si to dáme.
1: Lepší než originál.
2: Je

0: Wow! To je strašná smršť.
1: Ty jsi jodloval?
2: Úžasný, mě praské repráky v autě.
3: Tohle, tak to bude banger.
1: Hlasování na webu kiss.cz už běží. Teď máte možnost zahlasovat pro Romana Anděla.
0: Jacka Majsta. Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: prominou, ale občas se večer budeme scházet a odpoledne u televizních obrazovek a budeme fandit našemu českému týmu. Ano, tohle kysáci si rozhodně uložte, protože kompletní rozpis zápasů českého týmu na mistrovství světa 2026 je tady, my jsme vám ho dali na Facebook a na Instagram Rádia Kiss, takže tam to máte krásně v grafice, datum, v kolik hodin hrajeme a až myslím jenom na 3 zápasy, vždycky hrajeme večer a 3 zápasy hrajeme v 16:20. Dneska to vykopneme s Dánskem ve 20 hodin a 20 minut. Já jsem se podíval, jak nás vidí bookmakeři, zdali jsme favorité nebo outsideri, tak dneska je to dobrý. Dneska je to dobrý. Na Česko je kurz v průměru na výhru 1,42, remíza je tam 5,25 a na naší prohru, kdybyste si vsadili, tak tam je 6,54. No, tak snad to dneska cinkne, připíšeme první body v tabulce a ještě se podívám, kdy máme další zápas. Tak další zápas máme hned zítra v sobotu a to je Slovinsko-Česko. Pak v pondělí Česko-Švédsko, středa Česko-Itálie, sobota příští Slovensko-Česko, no, tak to bude hodně zajímavý. Pak v pondělí 25. května Česko-Norsko a zatím v tabulce zápasy v úterý pro nás končí 26. května Česko-Kanada. To bude mazec. No jak se to bude vyvíjet dál? No, budeme držet našim Čechům palce. Takže dneska večer 20:20 Dánsko-Česko. Držíme palce.
1: Radio Kiss.

0: v Ostravar aréně. A podle videí jste si to s ním krásně užili. Mili Vanili teďka v playlistu ve 11:45. Já vás opět vemu na nejnovější statistiku. Letiště jsou podle nové ankety pro spoustu lidí testem nervů. Ano, to bych mohl osobně povyprávět, když mi uletělo letadlo. A co cestující štve úplně nejvíce? Nejnovější statistika z celého světa tvrdí, že jednoznačně předbíhání ve frontě na bezpečnostní kontrolu. Vadí to skoro polovině lidí po celém světě. Na druhém místě skončilo blokování sedadel, baťohy a kufry v čekacích zónách. A bronz bere nechávání odpadků v letadle nebo u gateů. Lidem vadí i hlasité telefonování nebo pasažéři nalepení přímo na pás u kufru, jako by čekali na výhru v loterii. Zajímavé je, že většina lidí raději přijede na letiště dřív a v klidu čeká, než aby riskovala stres a sprint přes terminál.
1: No jo.
0: Prosím vás, příště, až budete čekat ve frontě, už po odbavení a tak dále, neseďte u počítače a nečekejte až na konec fronty, jo? Abyste nedopadli jako Kavalčík, kterého už potom k tomu letadlu nepustili a musel letět až druhý den.
2: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na to, co pak se nám tam teďka děje 5 minut před 12. hodinou. Hlasovka žádná nepřišla, tak nějaké hlášení od policie. Ulice Sabinova v Praze, dvakrát osobák, opatrně. Na trase Hradec Králové a Hořice, tak to je dálnice D35, poruchané vozidlo a zdržení tak na 10 minut. Ulice Letenská v Praze, třikrát osobák a D1 z Polska od státních hranic na Prahu, kilometr 263, odstavená dodávka. Ať se vám jezdí dobře s Kisem, za chviličku Something a Last Go.

vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci

0: ruční i pozáruční servis. To jsou montaže@matulka.cz.
1: Hledá se stavby vedoucí a stavební mistr z Hořovic nebo okolí. Odměna 50 000 korun. Bager hledá stavby vedoucího a stavebního mistra pro projekt bydlení Hořovice. Doporučte ho, přiveďte ho nebo se přihlaste sami. Když nastoupí, máte 50 000. Volejte 601 116 600. Bager. Budujeme místa pro bohatší život.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
4: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Nové i starší hity z diskoték.

0: večer.
1: Na Rádiu Kiss.
0: Rádio Kiss počasí.
2: V Praze a ve středních Čechách je zataženo a bude pršet. Výjimečně se objeví bouřka. Na teploměru je od 11 do 15 stupňů. Zítra to bude skoro stejné s teplotami od 9 do 15 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Mejdanu na oslavu úspěšně složené maturity se nezúčastní 9,5% maturantů. U zkoušky bylo přibližně 80 600 studentů. Loni neuspělo 12,3% takzvaných prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace CERMAT předává středním školám. Ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Pokud nečtete jen SMSky a maily, tak je tu něco pro vás. Českou literaturu na letošním frankfurtském knižním veletrhu v říjnu představí 75 autorek a autorů. Česko bude letos čestným hostem akce, která je největší svého druhu na světě. Teď se vrátíme zpátky domů.
3: Na blížící se pochod Praha-Prčice se chystají i České dráhy. Dopravce plánuje posílit spoje na lince z Prahy do Tábora. Vypraví speciální vlaky a posílí spoje, u kterých zajistí mimořádná zastavení v Heřmaničkách na Benešovsku. Účastníci pochodu budou moci zítra využít i speciální celodenní jízdenku. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Teď na motorky. Seriál mistrovství světa superbajků zavítá o tomto víkendu po šesté za sebou do Mostu. Na severu Čech se uskuteční pátý díl seriálu. Čeští motocyklisté se představí v doprovodných kategoriích. Ve třídě Supersport budou bojovat Ondra Vostatek a Oliver Koenig. Trojsovička a na divokou kartu Štěpán Zuda startují ve třídě Sportbike. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
4: Pokud teď usedáte k vašemu pátečnímu obědu, tak vám zahrajeme třeba Last Go Jasona Derula a my vám všem přejeme dobrou chuť.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: vámi je Radio Kiss, pojďme si seřídit hodinky 10 minut po 12. hodině všem, kteří teďka máte něco na stole, ať už jste si to koupili, ať už vám to někdo daroval, anebo ať už vám to někdo uvařil, dobrou chuť. Za chviličku Arash a Rebecca Temptation a já teda nejsem velkým příznivcem Eurovize, pro mě je to vždycky zajímavá skvadra zpěváků a umělců, čím vlastně morbidnější a šílenější jste zpěvák a umělec, tím máte asi větší šanci na výhru. Mám pocit, že tam ani možná o umění a o zpěv nejde, ale pojďme si říct, že je to tam. Daniel Žižka postoupil do velkého finále Eurovize a Česko má tak po 3 letech opět šanci na výhru. Kdy to bude, v kolik to bude, to si řekneme v téhleté hodince a za chvilku velká samolepka Kisu. Tak gratulujeme. Daniel Žižka.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na rádiu.

0: Ano, v tomto čase pondělí až pátek, vždycky po 12. hodině se tady potkáváme u telefonu. S kým to bude dneska? Tady Michael.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Halo, halo. Říkal jsi Honza?
1: Ano, ano, Honza.
0: Ano, Honzo, prosím tě, tak ty jsi říkal, že teď jedeš v osobáčku, ale v práci jezdíš s daleko větším vozem, tak co pak tě bude ano, zase čekat od pondělka?
1: Tak od pondělka mám ještě volno, ale začínám ve čtvrtek.
0: Je, tak to jsi pěkně teda udělal volno. A co tě čeká za kára ve čtvrtek?
1: Ve čtvrtek mě čeká sanitní vůz.
0: Jakože normální sanitka, co vozí pacienty?
1: Ještě jednou, prosím.
0: Myslíš sanitka, která vozí pacienty?
1: Ano, sanitka, která vozí pacienty.
0: Jo. Mm-hmm. A jaký máš vůz? Máš Ameriku, máš Českou, nebo v čem vlastně jezdíte?
1: Tak Volkswagen.
0: Volkswagen.
1: Německý.
0: Aha.
1: No.
0: A co to je za typ?
1: Transporter.
0: Jo, takhle, jasně. No a prosím tě, už jsi někdy jel v takové sanitce, jakoby, myslím tím ne řidič, ale jako tam vzadu? Na lehátku?
1: No, přiznám se, že ano. Dokonce dvakrát a není to nic příjemného.
0: Jo, ty brďo, no, také bych to nechtěl zažít. A všechno dobrý? Dopadlo to dobře?
1: Tak vzhledem k tomu, že volám, jsem zdravý, živý, tak určitě dobře to dopadlo.
0: No a tak zase měl jsi na vlastní kůži možnost vyzkoušet, jaké to je teda jet vzadu, ne?
1: Ano. Mm-hmm.
0: Vy asi s těma pacientama musíte samozřejmě trošičku opatrněji, ne? Než když bys jel s nějakým jiným nákladem.
1: Počkej, náklad my máme jeden a to jsou lidi, takže jedeme pořád stejně. Samozřejmě nevozíme dřevo, že? Takže
0: já vím, ale já myslím, že prostě musíš jezdit trošku opatrněji, než kdybys tam měl právě třeba palety, ne?
1: Přesně tak, ano.
0: Jo. Do zatáček asi zpomalujeme trošku více, že jo? Nenakláníme se tolik, ne?
1: Ano, správně. Hmm. A jezdil taky vidím, nebo asi ne, když to tak popisuješ hezky.
0: Ne, nejezdil jsem zatím, já jsem jel už taky jenom sanitce vzadu, ale právě mi to jakoby zajímá, jestli jako musíte mít takhle trošku větší ohled, že jo, a být bezpečnější tu jízdu. No, a prosím tě, už ti nějaký pacient vypadl tam z toho lůžka vzadu?
1: Naštěstí ne, jenom z videí to vidím na internetu, ale nám ještě ne.
0: Tak to je hezký, tak tím pádem můžeme říct, že ty seš ten dobrý řidič, jo?
1: Tak já nevím, no tak snad.
0: Snažíš se. Chlape, krásný víkend ti přeju, měj se hezky a posíláme velkou samolepku.
1: Děkuji
0: ahoj.
1: Moc.
0: A co nejméně pacientů. Čau.
1: Velká samolepka KISu.

0: No tak to šumím, jak se říká lidově. Koukám 12.28 v playlistu DJ Fresh a God Just. Dámy a pánové, tohle je pecka, která už má za sebou 16 let. 2010 to pustil Daniel Edward Stein do světa profesionálně známý jako DJ Fresh, anglický producent a DJ Drum and Bass. Se mu povedlo. Kluk už nám trošku zešedivěl, má 49, ale vypadá skvěle. A tohle je nesmrtelná pecka. Jo, a vzpomínáte si na ten videoklip, jak tam holky v Americe skáčou přes to švihadlo? Mrkněte na to.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7 000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem
3: držíme palce! 7-7-7.
1: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
5: www.projekt-ateliér.cz.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: vlakem, budeme chytat bronz, pro jistotu se natřeme aspoň faktorem 5, aby jsme se nespálili, ale nevím, no, tak nějak ti ledoví muži chtěli, aby zase o víkendu jsme tomu tak nějak jako, aby to všechno neproběhlo. No, já tady čtu, že meteorologové varují před vydatným deštěm, nejvíce to schytají Beskydy. Moravu a Slezsko čeká deštivý víkend, přičemž srážky mohou být lokálně i vydatné. Český hydrometeorologický ústav vydal právě výstrahu, která bude v platnosti po celý víkend pro oblast Beskyd. Podle modelů zde může spadnout až 100 mm srážek. No, já jsem vás chtěl pozvat, a samozřejmě vás také zvu, pokud o víkendu v sobotu a v neděli to máte kousíček do Pelhřimova a zajímá vás vše kolem elektřiny, myslím tím elektromobility, elektromotorky, elektroskútry, elektrokoloběžky, elektroauta, tak, nebo elektronabíječky, tak klidně zavítejte. My tam v sobotu budeme na náměstí v Pelhřimově od 12 hodin a v sobotu v neděli tam budeme od 9 hodin od dopoledne. V sobotu dokonce ještě tam budu dělat na náměstí potom velkou diskošku až do půlnoci, retro party, 80, 90 a pecky milénia. Takže pokud byste chtěli vidět nádherné tyhle ty auta, které jezdí na baterky, na tuškovky, tak jste srdečně zváni. No, snad nám počasí kolem Pelhřimova bude přát. Pojďme na muziku, co takhle Culture Beat.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: lepší než originál.
1: Lepší než originál a já mám dneska radost, že vám můžu pustit něco, co jste možná ještě ráno neslyšeli, buď už v 7.30, anebo potom ještě při předávce nějak 9.45. Tak já mám prostě pocit, že Roman Anděl si tady chtěl normálně zlegalizovat to, že v době vysílání bude konzumovat alkoholické nápoje. Kdo by neznal totiž tuhle tu pecku, my to občas na Kiss Party Live hrajeme, vy to znáte už úplně naspaměť. No a tentokrát v podání Romana Anděla. Ano, Das ist Jägermeister. Lepší než originál, každý pátek a vy máte teďka možnost hlasovat až do pondělních ranních hodin do 7.30 na stránkách Kissu právě na tu fotografii, kde uvidíte Míšu, Patrika a Romana a dát pod tento song buď to tlačítko vlevo lepší anebo vpravo horší než originál. Tak co pak ten Roman vymyslel?
2: This is the story of Jägermeister.

Tohle je hodně Wunderbar. Tak pokud byste chtěli podpořit Romana, tak hlasujte kiss.cz, lepší anebo horší než originál. V pondělí výsledek. Kiss. Radio Kiss. Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Doprava, za 4 minuty 13 hodin, tak co pak se tady událo? Máme tady nějaký info od Tomáše.
2: Nazdar kysáci, komu bych mohl doporučit, dneska se vyhněte z Znojmu, policajti tady uzavřeli hlavně na Prahu, odklání to na vedlejší cesty, ty jsou úplně, ale úplně zarvaný, takže kdo si chce užít páteční chaos, vydejte se do Znojma, čau a pěkný víkend.
1: D35, 259. kilometr z Lipníku nad Bečvou na Mohelnice, tak pozor, je tam nějaká překážka. D8 z Prahy na německo-státní hranice, 3. kilometr, také zdržení na 10 minut a D35, 259. kilometr také v opačném směru z Mohelnice na Lipník. Osobák je ve svodidlech, tak opatrně.

0: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton? Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
1: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
2: Žaluzie.
1: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie e.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
8: Rádio KIS počasí.
9: V Praze a ve středních Čechách je zataženo a bude pršet. Výjimečně se objeví bouřka. Na teploměru je od 11 do 15 stupňů. Zítra to bude skoro stejné s teplotami od 9 do 15 stupňů Celsia.
8: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
9: Kultura je čím dál dražší. Vstupenky do divadel a na koncerty, ale také festivaly v Česku za posledních 7 let zdražily zhruba o 1/3. Přispěla k tomu vyšší sazba DPH i nárůst cen, energií a inflace. Teď navíc začínají zdražovat i zprostředkovatelé prodeje lístků. Pijeme čím dál míň, alespoň tedy někteří. Navíc americká cla prý přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úroveň za více než 60 let. Teď se vrátíme zpátky domů.
10: Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Z D3 pro KIS Lucie Sinková.
8: Sport.
9: Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval pražskou Spartu. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
11: Podíváme se na španělský ostrov, kde tam odstraní z pláži stovky lehátek i slunečníku. No tak kde pak to bude?
8: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
12: Be happy.

0: téhleté hodince budeme trošku cestovat. Vemu vás na jednu opravdu slavnou španělskou pláž a tam odstraní celkem 681 lehátek a 339 slunečníků. Proč? Kde? To se dozvíte za chviličku. Přišel mi tady jeden hezký fóreček, proč si tu 13. hodinu tak trošku jako nezačít vesele. Prodám podprsenku. Nová, nikdy nenošená. Myslela jsem, že vyrostou. Nevyrostly.
1: Michal Kavalčík na Kisu.

0: Explosion Tour 2026.
1: Ano, já nejdříve zopakuju telefonní číslo tady k nám do studia 210-323-323. Celý týden vám tady vždycky po 13. hodině rozdávám dresy na tuhletu úžasnou akci 90s Explosion, největší 90-kový open air festival v České republice. 23. května. Přátelé, to už je příští sobota. Od zítřka, to bude za týden a já tady vidím dokonce časomíru právě na stránkách 90explosion.com. 8 dní, 5 hodin, 23 minut, 10, 9, 8 sekund a tak dále. 210, 323, 323. Kdo by chtěl dres na tuhletu akci, kde už bohužel ty dresy nekoupíte. Možná až potom tam na místě. Kdo je na druhé straně a já se ptám, tady Michal.
2: Ahoj, tady Hanka.
1: Ahoj, Hanko, odkud voláš?
2: Z Olomouce.
1: Z Olomouce, no tak to budeš mít do Prahy kolik? 3 hodinky?
2: Jo.
1: Máš 23. května čas?
2: Určitě mám.
1: Dobře, tak ještě sehnat lístky, jo?
2: No, ano.
1: Já myslím, že ještě v raním kysu je budou zase příští týden rozdávat, tak držím palce. Jakou velikost budeš chtít ty, co mám tady napsat do dotazníčku?
2: Mko.
1: Mko, dobře. Mm-hmm. Bude tam Alexia, Two Unlimited, Rednecks, Captain Jack, Right Side Fred a dalších. Bude jich tam celkem 15 největších ikon z 90. let na výstavišti v Praze. Já ti posílám na cestu, slyším, že seš v autě, posílám ti další hvězdy Two Unlimited, kteří tam budou a užij si to a ať ti sluší dres. Ahoj!
2: Díky moc, ahoj.
1: No a připomínám, že lístky stále můžete koupit buď to přes stránky Rádia Kiss, kiss.cz, anebo 90sexplosion.com.
0: Explosion Tour 2026.

0: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Protex probíhá až do pátku. Na Kissu.
1: S Protexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Protex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

nebo rej. To je Bass Machine. Bass Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.

zůstane přes 1100 lehátek a stovek slunečníků. Nově ale musí být mezi lehátky a mořem minimálně 10 metrů prostoru. Ostrov tak reaguje na přetížený turismus a snahu chránit přírodu. No a dokonce tahle ta pláž zažila i jednu takovou pokutičku, kdy zpěvačka Katy Perry při natáčení klipu v chráněných dunách se prostě pohybovala bez povolení a tak to pěkně zacálovala. No, takže jestli byste chtěli vyrazit na Formentéru a byli jste zvyklí bojovat ráno vždycky o lehátko s ručníkem, letos si možná budete muset přibalit i stan a buzolu, abyste trefili. Alexandra Sten a Sex Beat.

Připomeňte si dobu, kde vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme na rádiu

vždycky skvělý, legendární depešáci Personál Jesus. Já se musím s váma pomaličku rozloučit, protože páteční odpoledne bude jako vždy patřit odpolednímu jumpu, a to je Radek s Magdičkou. Ještě předtím vás pozvu samozřejmě na ten náš pelhřibovský festival elektromobilů. Pokud zítra a v neděli nemáte co dělat a chtěli byste se podívat na všechny ty EVčka, starší, mladší a úplně nejnovější, tak přijďte na náměstí v Pelhřimově, my tam budeme v sobotu od 12 a v neděli od 9 hodin. A ještě bych se chtěl rozloučit jednou takovou informací, která i kdyby zachránila jednoho kysáka od podvodu, tak budu za to šťastný. Pod příslibem zisku 300 tisíc korun předal starší muž z Prostějovska vlastní platební kartu přímo do rukou neznámému kurýrovi. Dočkal se však jenom toho, že mu z účtu zmizelo během půl hodiny přes 100 tisíc korun. Ano, v pondělí v menší obci nedaleko Konice na Prostějovsku oznámil muž, že byl podveden neznámými osobami. Takže prosím vás, kysáci, platební kartu vůbec nikomu na ulici nepředáváme, vůbec, i kdyby vám říkal, že nepotřebuje váš PIN. Žádnou hotovost na náměstí nepředáváme nějakému falešnému policistovi, vůbec nic. Ano, dávejte na sebe pozor, hlídejte si své finance a budu se těšit zase v pondělí v 10. Ahoj! Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: My vám přejeme krásné odpoledne z odpoledního jumpu. Pojďme spolu nejdřív na dopravu a Petr má pro nás zprávu.
2: Na dopravní, kde jedete z Brna na Prahu, 104. kilometr, stavba na silnici, včetně jednoho odstaveného vozidla levý jízdní pruh. Kolona končí na nějakém 108 kilometru.
1: Díky, mockrát. Jedna dopravní nehoda je taky v Českých Budějovicích, je to v ulici Ke Studánce a bouralo se například taky ve Znojmě, tam je to v ulici Havlíčkova.
3: Ještě s váma zůstanu v Českých Budějovicích, je to Pražská třída, dále je to v Praze Novopetrovická. My vám přejeme šťastnou cestu a jdeme na to.

0: Party může začít.
1: BH-atrakce.cz
0: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pronájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
1: BH-atrakce.cz
0: A o děti bude postaráno.
1: BH-atrakce.cz
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
4: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z Moje prádlo.cz a výběru správného prádla se věnuji přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na Moje prádlo.cz a ráda vám poradím.
5: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Radio Kiss počasí.
8: V Praze a ve středních Čechách je zataženo a bude pršet. Výjimečně se objeví bouřka. Na teploměru je od 11 do 15 stupňů. Zítra to bude skoro stejné s teplotami od 9 do 15 stupňů Celsia.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Meteorologové už mají jasno, letošní konec jara a léto budou mimořádně horké. Shodují se na tom hlavní meteorologické modely, které sleduje Světová meteorologická organizace. Způsobí to letos zvláště silný klimatický jev El Niño, který ovlivňuje počasí po celém světě. Díky němu bude rok 2026 patřit mezi nejteplejší v historii měření. Chytré brýle sice trhají světové prodejní rekordy, ale čelí také rostoucí vlně kritiky vůči narušování soukromí. Vypadají jako běžné dioptrické brýle, ale jejich skoro neviditelné kamery umožňují uživatelům tajně nahrávat nic netušící lidi na veřejnosti. Zatímco odborníci varují před možným koncem anonymity s prvkem rozpoznávání obličejů, další technologičtí giganti už chystají nové modely, které opět zaplaví svět. Teď se vrátíme zpátky domů.
9: V těžko přístupných terénech Karlovarského kraje rozhodují při pátrání po pohřešovaných osobách minuty. Dobrovolní záchranáři tak denně riskují. Teď se ale obracejí na veřejnost prostřednictvím sbírky Donio.cz a cíl je jasný. Nákup dronů, které dokážou lidský život lokalizovat i v té nejhlubší tmě. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: Ve Švýcarsku dnes začíná už 89. mistrovství světa v hokeji. Češi vstoupí do šampionátu dnes večer ve Friburku. Soupeřem Rulíkova výběru bude na úvod Dánsko. Utkání proti loňskému semifinalistovi mistrovství světa začne ve 20 hodin a 20 minut. České hokejisty čekají na úvod turnaje 2 zápasy ve 2 dnech. Zítra večer nastoupí proti Slovincům. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
10: Je tady pátek a samozřejmě 14. hodina znamená, že je tady odpolední jump.
11: Rada dobrá, poslouchejte.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

0: 14. hodina, 9. minutka, skoro už vlastně 10. minutka, když na tohle koukáme takhle na časomíru. My vám samozřejmě přejeme krásný páteční odpoledne tady z Rádia Kiss a hlavně z odpoledního Jumpu.
1: My vám přejeme i pátek, jak má být ze všim všude a hlavně počasí, aby vyšlo, protože možná už někteří z vás míříte podle dopravy teda. Hmm. Tak když jsem sem přijížděl někam na víkend, na chalupy, chalupky za příbuznýma, někam na mejdany, tak přátelé, hlavně je to počasí. No, je to takový vachrlatý. Já jsem na asi 2 kilometrech projel 3 ročníma obdobíma. Kromě sněhu tam bylo všechno.
0: Je tam všechno, opravdu. Taky dneska ráno jsem si dokonce musela, když jsem odjížděla z Litoměřic, tak jsem si musela půjčit mikinu svého drahého, protože prostě byla kosa. Já jsem si říkala, no to já zmrznu v tom autobuse. A přijela jsem do Prahy, říkám, ty ve mně je vedro. Prostě, no, takže, no...
1: Nahoru dolů, anebo to jsou samozřejmě úplně jiný hormonální nějaký přechody, ale to snad nemáte jako Magda. My vám přejeme hezký odpoledne a jdeme na to.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Radio Kiss. Wonderland, far beyond reality, but so close to your heart.

0: vteřině.
1: Tak jeden velký hit nám teďka právě před chviličkou dohrál Robbie Williams a Feel. Za mě teda neskutečná pecka, ale my teďka, nebo my, můj kolega Radek Hrdina bude mít za úkol poznávat trošičku jiný hit. A to ve 2,2 vteřiny. Mm-hmm. Začíná nám dneska mistrovství světa v hokeji. Je to
2: ano.
1: Tak? Mm-hmm. A já si myslím, že to by ti mohlo stačit.
2: Mistrovství světa v hokeji.
1: Ne. Nějakou hokejovou pecku neznáš?
2: Mase jako jsou, ale teď nevím, jakou myslíš, že jo? Jako tohle oblíbená někoho, nebo přímo o hokeji?
1: Není to přímo o hokeji. Je to ale určitě oslavná píseň, kdyby se nám jako hodně dařilo. Jo?
2: Tak to je z Hajnýho lesa pán?
1: Ne, jsi blízko.
2: Ne.
1: Jdeme na to.
2: We are the champions.
1: No,
2: ale to až na konci.
1: No, když říkám, kdyby se nám hodně dařilo.
2: Kdyby se nám hodně dařilo, tak jo, jinak samozřejmě Queeni.
1: No jasný, kdyby se nám tady hodně dařilo, tak prosím,
2: to
1: prosím,
2: hezký.
1: Tohle.
2: Tohle asi ta nejvíc věc, která se pouští průřezem země koule,
1: ano.
2: Když se opravdu někomu zadaří až do toho pomyslného konce zlatého.
1: Tak budeme držet palce, dneska to startuje, my to tady určitě dneska celý rozhodně probereme, mm-hmm. Takže aby jsme byli ty šampioni letos, bylo by to krásný. Máš bod?
0: Kiss hit. V jedné vteřině.
3: I had the wildest dream last

0: se vstává jedině na Kisu.
1: Tohle je můj poslední solový výkon v pořadu Lepší než originál. Je to dárek pro vás, kysáci, co máte rádi pořádnou hudbu, a slibuju vám, že u Máchova jezera si to dáme.
0: Lepší než originál.

0: majstář.
1: Wow, to je strašná smrš.
2: Ty jsi jodloval.
3: Úžasný, mě praskají repráky v autě.
4: Tohle, tak to bude banger.
2: Hlasování na webu kiss.cz už běží. Teď máte možnost zahlasovat pro Romana Anděla.
0: Jaka majstář. Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: tipy.
1: Na Apple TV Plus se objevil nový sci-fi film Distance. Snímek vyprávějící o těžaři asteroidu, který ztroskotá na cizí planetě a musí překonat nehostinný terén, aby zachránil druhou přeživší v únikovém modulu. Jenže to nebude tak snadný. Dochází mu kyslík a všude jsou neznámí tvorové, který po něm jdou. Hezký koukání přeje z KISu. Katka Čepelíková. Ne.

0: Kis, my se teďka spolu vydáme do Ameriky, trošičku budeme farmařit, protože se teď dozvíte mimo jiné, že právě i ve farmaření už začínají tak nějak jako nějakým způsobem fungovat moderní technologie. Krávy v USA nosí VR brejle, kde je promítána louka, aby byly ve větší pohodě a dávaly více mléka. Mm-hmm. To je zajímavý, co?
1: No je jako, proč ne, tak pláničková metoda, slunce, seno, že jo?
0: Samozřejmě tady...
1: Tam jim pouštěli muziku.
0: Ano.
1: A pozor, přátelé, tohleto jako se potom ordinovalo v několika JZD. Ne se sluchátkama.
0: Ano.
1: Ale jakože opravdu, a jako ono to fungovalo. JZD slušovice, vzpomínáte?
0: Tak když je to hodí do většího klidu, tak proč ne? Samozřejmě ideální představa pro všechny milovníky zvířat by byla, že by po té louce opravdu ty krávy mohly běhat.
1: To je asi úplně nejlepší, že jo? Ale kdyby, jako, vem si to, že v nějakém kravíně, který je úplně třeba nehezký, nevábný,
0: jo.
1: A takhle jako to má jako hezký,
0: no.
1: Asi.
0: Mě by ještě nevím. Jako docela pobavilo, kdyby jim k tomu dali třeba nějaký joystick, víš? A teď by se tam mohli třeba chytat mouchy nebo něco takového.
1: Že by jako měli hru.
0: Že měli jako hru.
1: To je spíš pro voli.
0: No.
1: Víš, že vyplácali ocasem ty mouchy.
0: Jo, chápu. No ale uvidíme, kam se to posune.
1: No. Jump. Odpolední Jump Rádia Kiss.

0: Já bych tady teďkon, přátelé, chtěl vyseknout poklonu český policii. Mm-hmm. Protože opravdu takhle rychle hledat takovouhle věc a najít jí, klobouček dolů. Protože my se budeme bavit o lebce svaté Zdislavy, která byla ukradená, že jo? A to v Jablonem na Liberecku. Lebka se našla, akorát to bude trošičku záhada v jiné věci pro ty odborníky. Protože vlastně ten dotyčný, který byl vypátrán, já si myslím, že ve velmi krátkém čase. Jo. Moc indicií policie neměla.
1: Jasně.
0: Ale našli ho. Už tam někde jako to vysvětluje. Jenže ta lebka, on jestli se jako nechal uníst tím, že se jmenuje Zdislava, tak on jí zalil do betonu. On jí jakoby zazděl, když to řeknu. Že? A já prostě to moc nechápu. I když oni už řekli, že vlastně si nepřál, že ta hlava je oddělená od těla a že to je nedůstojný a že ji chtěl pohřbít na celou dobu už, jako na furt.
1: Ano.
0: Takže proto ji zalil do betonu a chtěl ji hodit v pátek dneska do vody.
1: Mm-hmm.
0: Asi až to vytvrdne. To se mu nepovedlo.
1: No.
0: Naštěstí.
1: Mm-hmm.
0: A odborníci teda teďkon to dostávají ven a modlej se, aby ta relikvie byla teda zachráněna tak, jak má.
1: Mm.
0: Takže já mě to jenom napadlo, teď to nemyslete nějak zlé, jo. Vůbec, jo, svatá Zdislava. On jí zazděl v uvozovkách, jo, hodně ze široka. Ty bláho, tak jako mě napadlo, kdyby to byla, jako, co bys ní dělal, kdyby to byla třeba, já nevím, promiňte mi to, svatá Prdelína. Jako, co bys ní dělal?
1: Já si to vím představit.
0: Jo? Já bych nechtěl být ten odborník.
1: Ne. No. Dostávat to pak ven by bylo asi dost zajímavý, jako.
0: Takže já pak mám už jí zalil do toho betonu a snad jí dostanou.
1: Já si myslím, že my jsme se tady totiž o tom samozřejmě bavili, že a nabádali jsme pána, aby to vrátil, takže
0: on to nevrátil, on
1: nevrátil,
0: oni ho našli.
1: No,
0: našli.
1: Like, no.
0: Takže policie České republiky, no. My všichni dotyční, klobouček dolů, velký frajeři.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, jak to momentálně vypadá na našich silnicích a dálnicích, tak Jakub a D1, pojďme na to.
2: Na 105. kilometru D1 směr na Prahu je zúžení do jednoho pruhu, 500 metrů předtím je zúžení do dvou pruhů, ze tří, takže se to tam štosuje a za chvíli to bude stát tutově až na sjezd na Jihlavu a Havlíčku v Brod.
1: Moc děkujeme, ještě máme tady jednu hlasovku od Barbory.
3: Dojedete od Ústí na Teplice po Starý, u Srbic, začne kolona a u Oby na Kruháči, to policajti otáčí, jsou tam policajti, jsou tam hasiči, směrem k Červenému kostelu nepouštějí. I objížďka kolem Novosedlic je zarvaná autama, tak se tomu vyhněte.
4: Moc krát děkujeme. D1, 120. téměř 7. kilometr ve směru na Ostravu. Dopravní nehoda, dále je to v Praze Seifertova a poslední aktuální nejčerstvější je v Pardubicích a to je Poděbradská ulice.
1: Tak pevný nervy a šťastnou cestu.

0: textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
1: Žaluzie,
0: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
3: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci
4: skvělá tepelná čerpadla vysoké kvality. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace.
3: Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montaže.matulka.cz.
5: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
6: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
8: Best of Millennium. Best of Millennium.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: V Praze a ve středních Čechách je zataženo a bude pršet. Výjimečně se objeví bouřka. Na teploměru je od 11 do 15 stupňů. Zítra to bude skoro stejné s teplotami od 9 do 15 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Mejdanu na oslavu úspěšně složené maturity se nezúčastní 9,5% maturantů. U zkoušky bylo přibližně 80 600 studentů. Loni neuspělo 12,3% takzvaných prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace CERMAT předává středním školám. Ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Pokud nečtete jen SMSky a maily, tak je tu něco pro vás. Českou literaturu na letošním frankfurtském knižním veletrhu v říjnu představí 75 autorek a autorů. Česko bude letos čestným hostem akce, která je největší svého druhu na světě. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Současné trendy ve skle, designu i bižuterii představí další ročník mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2026, které připravilo Muzeum v Jablonci nad Nisou. Návštěvníkům nabízí 5 tematických výstav zaměřených na současné umění, design, ale i průmyslovou výrobu. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Teď na motorky. Seriál mistrovství světa superbajků zavítá o tomto víkendu po 6. za sebou do Mostu. Na severu Čech se uskuteční 5. díl seriálu. Čeští motocyklisté se představí v doprovodných kategoriích. Ve třídě Supersport budou bojovat Ondra Vostatek a Oliver Koenig. Trojsovička a na divokou kartu Štěpán Zuda startují ve třídě Sportbike. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Je krátce po 15 hodině, startuje hodinka druhá od polního jumpu na Rádiu KIS.
4: Já to teď zkusím, Mike Candice anebo Smash Mouth právě teď na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Rádio KIS.
4: Be happy.

0: Hodina 11. minutka, my vám přejeme krásné odpoledne a samozřejmě bylo by taky na snadě popřát dnešním svátkářům, respektive oslavencům. Máme tam Žofii v kalendáři, ale není tam sama.
1: Je to tak, protože tam ještě Žofie a pak je Žofie, ale úplně jinak psaná, je to Sofie.
0: Je to trošku jinak psaný.
1: No, no ale konec je Fie.
0: Je to tak, máte vlastně stejnou koncovku.
1: Ofie.
0: To by taky mohlo být dobrý jméno, Ofie.
1: Ofie.
0: Nicméně ještě někdo, nebo vlastně něco, má dneska svátek. Dnes je totiž Mezinárodní den pici.
1: Jo, aha. Tak ale poslouchej mě, já se s tím beru už několik dní, tak to asi jako víte.
0: No, myslím si,
1: mám
0: že...
1: Mám 3 dny minimálně, opravdu jak těhotný, já už jsem si udělal 2 testy, jo. Jestli nejsem právě, jo. Protože říkám, mám takovou chuť na pizzu, že musím být těhotný, to není možný. Jako. Nejsem, no a... mám jenom chuť. A ono, protože se blížil ten den, ano. Mezinárodní den pici, tak to udělám dneska.
0: Tak vidíš to, to by normálně v tvoje vnitřní láska k italským pokrmům.
1: Miluju pizzu. Fakt miluju pizzu.
0: Takže dneska můžete sníst ty jednu a
1: jednu. Už jsme to tady říkali milionkrát, jo, ale já, to není pizza. Ten pizzař je ze mě nešťastný.
0: Jo.
1: Protože já se tam přihodím dalších 5, 6, 7 ingrediencí podle toho, co mají na lísku.
0: To je tak miluju. Pizza ala všechno.
1: Prostě a jak se to táhne, jak se to roztápí úplně, jak je to úplně, čím víc síra, tím víc pizza.
0: Ty bláho. Už máme všichni chutě, je to tak? Takže dneska pizza.
1: Pizza.
0: Jump. Odpolední Jump. Kiss.

webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 3.

0: Najděte logo Rádia Kiss
1: na webu Protex.cz
0: a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun.
2: Přátelé, je to tady. Dneska takhle při pátku ještě stále soutěžíme o úžasné produkty s firmou Brotex.cz. Vy jste měli tenhle ten týden jasný úkol, a to pozor, nejenom tady u odpoledního jumpu, ale samozřejmě taky u ranní trojky, a to hledat, kde se schovává logo Rádia Kiss právě na webových stránkách Brotex.cz. My tady teďka v tuto chvíli možná v odpoledním jumpu budeme dávat, ale to samozřejmě nevíme. Musíte
3: se trefit. My budeme za chvilku každopádně 10 voucherů tento týden, 10 voucherů, 9 jich je rozdáno, ten 10. teď koncluje tu chvíli, 5000 korun na něm je přednabitých, když to řekneme takhle imaginárně, takže 5000 korun, to znamená 50 000 Brotex dal do soutěže, co se týče teda vouchery pro vás, takže to už ani, já si nespomínám, kolikátá je to soutěž s Brotexem, ale je jich hodně.
2: Je jich hodně, je to oblíbená firma, jasně, takže zkusíme, jestli se nám někdo dovolal do studia. Halo, halo, kdo pak je tam?
4: Halo, halo, tady Míša, ahoj.
2: Ahoj, Míšo. Víš, co je tvým úkolem?
4: Vím, co je mým úkolem.
2: Tak pojď, kde se skrývá logo Rádia Kiss?
4: Tak je to u povlečení satén 140x200.
3: Bílý nebo černý?
4: Je tam Liberta Blue.
3: A dobře, bílý nebo černý?
4: Jak bílý nebo černý?
3: Bílý nebo černý?
4: Bílý.
3: Kolik metrů nitě bylo spořádáno na jedno povlečení?
4: A hodně.
3: Dobře, to mi stačí. Chudinka, jak se tam počila úplně.
2: Ale diplomatická odpověď, kolik metrů nitě bylo spotřebováno. Hodně, to je naprosto správně.
3: Ale
2: samozřejmě.
3: To mě zatrnulo, vidíš, už to jsem nevěděla, kolik toho. Je to už dávno tvoje, odpověděla jsi naprosto geniálně a správně, voucher v hodnotě 5000 korun je pouze jenom tvůj, Míšo, už můžeš pomaličku a listě vybírat, ať se ti dobře spinká,
2: jo.
3: Ať ti to voní a hele, Brotex ti blahopřeje stejně jako my tady na Rádiu Kiss. Vydrž nám na drátě, ahoj.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
2: No je to rozdáno.
3: Je rozdáno. Tahle ta soutěž je na konci, ale já mám takový tušení, něco mi tak jako říká, tam někde, víš, jako...
2: Jo.
3: Brotex bude za nějaký čas, určitě zas na Kissu.
2: Brotex.
3: Dávejte pozor.
2: Bude.
5: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Od 15. to znamená dneska do 31. května, chcete-li do posledního května, pak se to bude pamatovat, letošního roku bude probíhat už za malou chvíli, to odšpuntujou a začne se hrát ve Švýcarsku. Mistrovství světa v hokeji, takže máme se na co těšit, protože pokud jste fandy hokeje českého, jako my tady na Radio Kiss, tak rozhodně se máme na co těšit. A pojďme si tak nějak připomenout, jak, nebo spíš kdy, budou hrát Češi, jak to uvidíme, snad dobře.
2: Dobře, doufejme.
1: Ale máte notýsky, máte zápisníky, digitální prostě nějaký formy, tak pojďme. Dnes 20:20 proti Dánsku, zítra 20:20 Slovinsko-Česko, pondělí 20:20 Česko-Švédsko, 20. ve středu Česko-Itálie, sobota 23. 16:20

0: jsou tam nějaká mladší jména, ale mm-hmm. myslím si, že ty se budou chtít hodně poprat o svoji nějakou budoucnost, třeba potenciální.
1: Bodej by ne.
0: Dneska 2020, Česko-Dánsko, krásně jsme to nakoupili takhle ve včerních hodinách do nějakého spůdky nebo do nějakého báru, úplně ideální pro Čechy.
1: Držme si palce.
2: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

Pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na rád.

0: Otázka tetování. Ne, jako leckdo jí třeba řeší, někdo to má rád, někdo to třeba nemusí vůbec, někdo to třeba jako tím může i opovrhovat nebo tak. Já proti tomu asi nic nemám. Samozřejmě jsem určitě jedna z těch, která by si nikdy v životě nenechala potetovat obličej.
1: Zase věc názoru.
0: Jo, určitě.
1: Jo, to je jako, já tě rozumím naprosto a hlavně každýho tělo, každýho kůže a má právo absolutně se s tím dělat, co chce.
0: Občas se taky stane, že máte pak nějakou kérku, který můžete litovat. A takhle se to povedlo jedný slečně v Americe, která si, pozor, nejenom, že si nechala něco vytetovat na obličej, ona si tam nechala vytetovat jméno svého přítele. Mm-hmm. Jmenoval se Louis. S tím se rozešla, tak si hned vedle toho přeškrtnutého, nechala si ho přeškrtnout, normálně tu kérku, to jméno, hned vedle toho si nechala vytetovat jméno svého nového přítele, ten se jmenoval Dick. S tím se ale taky rozešla, aha, opět si to nechala takzvaně přeškrtnout a na tváři má nově novou kérku s novým přítelem a ten se jmenuje Mark. Takže už třetí kluk, třetí jméno na obličeji, tak jsem zvědavá.
1: Já jsem znal holku, která si to psala ze zadu na skříň.
0: No.
1: Tadle, jestli to bude dělat na kůži, tak by ten seznam jednou mohl být docela slušnej. Ale nemusíš chodit daleko, moje ségra si nechala vytetovat na zápěstí psacím písmenem. Mm-hmm. Naděje. Hope.
0: To tě asi nebo mrzí.
1: Ne?
0: Ne?
1: Tak si to přečti ze zadu, když to otočíš. Musí to být psacím.
0: Ježiš, to nech to, teď se mi to tam úplně nespojuje v mozku, ano.
1: Je to Adolf. Bez legrace. Bez legrace. Jako opravdu udělejte to krásně psacím, nebo si to najděte klidně někde na to. Ano, moje sestra, tohle to má na zápěstí.
0: A teď jako Adolf je pěkný jméno.
1: Adolf je krásný jméno. Já jsem tomu nevěřil, ale je to tak. Takže z jedné strany je to naděje, z druhé strany je to Adolf.
0: Prosím vás, nechte si vytetovat třeba kytičku, tam je to riziko menší.
1: Nebo něco prostě něco? Jako, jo?
0: Jo, jméno jsou
1: rizikový. U klasiky.
0: Jo.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Doprava nám při pátku pěkně houstne, no a trouble mají hlavně kamiony. Patrik ví víc.
2: Chtěl bych nahlásit dopravní nehodu mezi Horním Lapačem a Martinicemi na Zlínsku. Je tam převrácený kamion v příkopě, leží to na boku, aktuálně bude probíhat vyproštění, takže jenom opatrně, předpokládám, že na chvilku silnice bude uzavřená.
1: Děkujeme moc krát a Michal ví taky o kamionu.
3: Čau kysáci, na D7 směrem na Chomutov, za sjezdem na Slaný v tom spůžení kleknul kamion. To stojí tak 2-3 kilometry, tak dávejte pozor, bude to růst a růst a růst.
4: Moc krát děkuji, pojďme do Plzně, pod Hájem tady je dopravní nehoda, stejně jako v Chomutově, to Březenecká, poslední je v Doksech u Máchova jezera, Hálkova ulice, i tady se bouralo.
1: Tak hlavně opatrně a šťastnou cestu.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ. Best of

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: V Praze a ve středních Čechách je zataženo a bude pršet. Výjimečně se objeví bouřka. Na teploměru je od 11 do 15 stupňů. Zítra to bude skoro stejné s teplotami od 9 do 15 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Kultura je čím dál dražší. Vstupenky do divadel a na koncerty, ale také festivaly v Česku za posledních 7 let zdražily zhruba o 1/3. Přispěla k tomu vyšší sazba DPH i nárůst cen, energií a inflace. Teď navíc začínají zdražovat i zprostředkovatelé prodeje lístků. Pijeme čím dál míň, alespoň tedy někteří. Navíc americká cla prý přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úroveň za více než 60 let. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Na blížící se pochod Praha-Prčice se chystají i České dráhy. Dopravce plánuje posílit spoje na lince z Prahy do Tábora. Vypraví speciální vlaky a posílí spoje, u kterých zajistí mimořádná zastavení v Heřmaničkách na Benešovsku. Účastníci pochodu budou moci zítra využít i speciální celodenní jízdenku. Pro KIS Lucie Singová.
0: Sport.
1: Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval pražskou Spartu. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Přátelé, druhá polovina odpoledního jumpu je v tuhle chvíli před námi.
4: Armin van Buuren nebo Masterboy, muzika další na Kissu právě teď.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Kysáci, máme krátce po 16. hodině a na mě teďka před vteřinečkou vykoukla zpráva, že dneska, právě dneska, je to tak, by jeden z velkých fast foodových řetězců měl slavit 80 let. To znamená žlutý obloučky. Mm-hmm. 80 let normálně už jsou tady s náma na světě.
1: 80 let a má v tom prsty Čech, že jo, ten prapůvod. Jo, to se budeme emigrant jeden.
0: A ještě jedna taková zajímavost. Do Čech k nám vlastně první pobočka, pokud to tady čtu správně, zamířila 20. března.
1: Vodičková ulice? Nebo první?
0: Čověče, je to v Praze, určitě je to v Praze, ano, ale 1992, je to asi možný, ale hlavně to datum, 20. března.
1: Co je 20. března?
0: Tak takovýhle čoromoro si tady s tím dělal s tím 20. březnem kvůli mně a ty si to nepamatuješ?
1: Takže jako narozeniny?
0: No jasně. Já to
1: takže
0: beru.
1: My to nebudeme jako ještě jako dopředu dělat. Ne. My se k tomu budeme i vracet.
0: Mě to potěšilo.
1: Vlastně nám nejde o to, že prostě tady otevřeli mekáče. My jsme si měli zase připomenout, že měla Magda narozeniny.
0: Mě potěšilo, že ta první pobočka byla na moje narozeniny otevřená tady v Praze. Takže
1: jako i rok sedí, jo?
0: Ne, to bylo o rok později, 92, takže mě bylo roka a mekáč vlastně tady začal existovat.
1: Já mám taky tušení, nemám to tady před sebou, myslím, že ale první pobočka byla ve Vodičkově ulici. Stala se tam i vražda tenkrát.
0: Kvůli mekáči.
1: Ne. Tam byla poprava vlastně za bílýho dne.
0: Aha.
1: No, 90. holka, to bylo úplně. Byla jiná liga.
0: Já vím, já jsem se tak narodila. Jsi se
1: dala ambáče a vedle někoho prostě odkráglovali.
0: A ty jsi takhle baštil toho hezky.
1: Tyjo, moje tyjo.
0: Takže prosím vás, mekáč všechno nejvíc, nej?
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: filmové hudební protiklady.
1: Já se tady trošičku culím za mikrofonem, protože mě dneska napadne jako další způsob, jak ti vlastně zadat hudební nebo filmový protiklad, jo? Prosím ti, bude to opět seriál a k tomu názvu jsem jenom dvě písmenka přidala, takže když se odebéřeš, tak si myslím, že to bude jasně jako facka. No.
2: Dobře, ty máš ukázku, já ne.
1: Mám ukázku, tak začni první, takže. A pak si dáme můj.
2: Jenom to otoč, legendární film, který, já když jsem byl v kině, tak jsem odcházel s otevřenou pusou, protože mi to hrozně bavilo. Mm-hmm. Velký jména tam hrajou. Mm-hmm. Můžeme?
1: Můžem.
2: Navrátilec. Harrison Ford a Tommy Lee Jones. Vražda manželky, ale on to neudělal.
1: Já to mám na jazyku.
2: Uprk? To udělám já za chvilku, ale...
1: Uprchlík. Ne, tak tady si bod fakt nezasloužil. Dobře. Nevadí. OK, takže jak jsem ti říkala, jenom odeber dvě písmenka. Nedalas. Seriál.
2: Aha, Dallas.
1: Ono by to mohl být klidně jiný seriál.
2: Ježišar, to byla hrozná hitovka.
1: Pojďme na to.
0: JR.
2: Já myslím, že představitel JR, myslím, že se jmenoval Hackman, ale nejsem si úplně jistý, není to ten slavný Hackman, ale jiný Hackman. A vařím z vody teďkon, pospaměti. Tak myslím, že i já teda si prochlastal.
1: Je to dost možný. No.
2: Že jako opravdu chlastal vizoura, pak teda musel přejít na nějaký čaj, ale i tak ho to stálo potom teda, myslím, játra, jestli se nepletu.
1: Takže nedalas, máš dvobry.
2: Mám dva bobry.
0: Filmové hudební protiklady.

0: Proud vysíláme.
1: Kiss Active Weekend vám přináší ČES Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Tento pracovní týden máme za sebou, je dobojováno a to musím říct, že nemalou částku jsme rozdali tento týden, respektive ranní trojka. Pokud vy se chcete dovolat k ranní trojce v 7 ráno, je to úplně nejlepší čas, když se vám to povede a bude třetí ve vysílání, tak budete na dálku házet kostkou skrz právě jednoho z našich kolegů nebo kolegyň a pak už se můžete těšit při pondělku, protože sobotu a neděli ne, na nějakou tu korunu.
2: Podle čísla, který padne samozřejmě na hrací kostce, jo, a nezapomeňte na ten bonus, jo, když je tam šestka, tak právě dostáváte bonus 1000 korun navíc, proto taky soutěž s názvem 7 v 7 a v pondělí pokračujeme dál.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Situace se na těch silnicích vůbec nelepší. Iveta má pro nás nehodu.
2: Na 32. kilometru směr na Hradec Králové z Prahy, tak je teďka čerstvá nehoda, dvě auta v sobě.
1: Děkujeme moc krát. Bouralo se bohužel taky na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary, 133. kilometr. A pak jsem tam ještě viděla jednu nehodu a ta mi teďka někam utekla, takže nechám to teď na tobě.
3: Já jsem ji chytil, je to Ostrava, je to 28. října, tady se bouralo stejně jako v Roudnici nad Labem, konkrétně křižovatka ulic Hakenova a Michálkova, tady počítejte se zdržením. A poslední čerstvá, bohužel při pátku velmi smolná dopravní nehoda, je na jižní spojce, je to v Praze a tady počítejte se zdržením.
1: Pevný nervy, šťastnou cestu.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
3: Žaluzie
2: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie CZ.
4: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
5: Be happy.
6: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: KIS počasí.
1: V Praze a ve středních Čechách je zataženo a bude pršet. Výjimečně se objeví bouřka. Na teploměru je od 11 do 15 stupňů. Zítra to bude skoro stejné s teplotami od 9 do 15 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Meteorologové už mají jasno, letošní konec jara a léto budou mimořádně horké. Shodují se na tom hlavní meteorologické modely, které sleduje Světová meteorologická organizace. Způsobí to letos zvláště silný klimatický jev El Niño, který ovlivňuje počasí po celém světě. Díky němu bude rok 2026 patřit mezi nejteplejší v historii měření. Chytré brýle sice trhají světové prodejní rekordy, ale čelí také rostoucí vlně kritiky vůči narušování soukromí. Vypadají jako běžné dioptrické brýle, ale jejich skoro neviditelné kamery umožňují uživatelům tajně nahrávat nic netušící lidi na veřejnosti. Zatímco odborníci varují před možným koncem anonymity s prvkem rozpoznávání obličejů, další technologičtí giganti už chystají nové modely, které opět zaplaví svět. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Prestižní anketa Vesnice roku hlásí rekordní zájem. Do jubilejního 30. ročníku se přihlásilo 245 obcí z celého Česka, což je nejvíce za posledních 10 let. Okres Pardubice budou hájit dvě obce, Břehy a Staré Ždánice. Dodejme, že Pardubický kraj jako celek patří k nejaktivnějším v republice.
0: Sport.
1: Ve Švýcarsku dnes začíná už 89. mistrovství světa v hokeji. Češi vstoupí do šampionátu dnes večer ve Friburku. Soupeřem Rulíkova výběru bude na úvod Dánsko. Utkání proti loňskému semifinalistovi mistrovství světa začne ve 20 hodin a 20 minut. České hokejisty čekají na úvod turnaje dva zápasy ve dvou dnech. Zítra večer nastoupí proti Slovincům. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: A ještě jednu necelou hodinku společně tohoto týdne s odpoledním jumpem.
4: S Magdou Vronkovou, Radkem Hrdinou a taky Morandy.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Víte, že?
1: Dnešní rubrika Víte, že bude o lásce. Já teda doufám jenom, že až vám za chvilku řeknu jakoby tuto věc, tak doma si to prostě vyřešte, jak chcete, pokud teda s někým žijete, jste v páru a tak dál, jo?
2: Já si připravím zulínek.
1: Já si myslím, že to nebudeš potřebovat.
2: Ne, nebude.
1: Dva inteligentní lidé se nikdy nemohou zamilovat. K pravé lásce je vždycky potřeba alespoň jeden idiot.
2: Hele, tohle podepíšu.
1: To je skvělý, ne?
2: Nejhorší je, že si oba myslí, že jsou úplně inteligentní. Teď jenom zjistit, kde je ten blb.
1: Čověče, já si myslím, že já to mám třeba úplně jasný.
2: Jo? Bacha, tady našlepuji opatrně.
1: Ne, já jsem na to ičko začínající. Jo? Já jsem vždycky takový zamilovaný prostě ťunťa jako a fakt jako, myslím si, že jo, že to takhle mám, no.
2: Dobře.
1: Já jsem v pohodě s tím.
2: Jo? No. Já taky. Já jsem single, takže já jsem chytrý.
1: Abys nebyl doživotně, pozor na to.
2: Nevadí.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysáci, nějakých... Kolik mi to ještě teda ukazuje? Máme 17.16, to znamená, že ještě nějaký ten čas vám opravdu zbývá na to, abyste se mohli zúčastnit naší soutěže na Facebooku Rádia Kiss.
1: 43 minut.
0: 43 minut, já prostě takhle porychle neumím počítat, no.
1: 43 minut máte na to ještě, abyste vlítli na Facebook Rádia Kiss a zasoutěžili se tam o hned 5 voucherů, každý v hodnotě 1000 korun. O co?
0: No, soutěžíme o vouchery do Čes areálu Vltava. Samozřejmě, jak už tady několikrát za sebou bylo řečeno, léto, sport, chill u vody, beach volleyball, prostě všechno, co k tomu létu patří a vy si tam samozřejmě můžete vychutnat. Takže...
1: Budou prázdniny, takže budete mít hned třeba program pro děti nebo pro partu, že tam se vydáte a rovnou tam strávíte třeba nějaký prýma čas společný.
0: Všechny podmínky, jak se tyhle soutěže zúčastnit, najdete na facebookových stránkách Rádia Kiss, takže šup, šup, utíkejte tam.
1: Nezapomeňte, opravdu skutečně už jenom, dejme tomu, 3:15, 18:00, končíme všechno, co je po, už se nedostalo dovnitř.
0: Na případnému vítězi samozřejmě držíme palce a gratulujeme.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Tohle je můj poslední solový výkon v pořadu Lepší než originál. Je to dárek pro vás, kysáci, co máte rádi pořádnou hudbu, a slibuju vám, že u Máchova jezera si to dáme.
0: Lepší než originál.

0: majstár.
1: Wow, to je strašná smrš.
2: Ty jsi jodloval.
3: Úžasný, mě praskají repráky v autě.
4: Tohle, tak to bude banger.
2: Hlasování na webu kiss.cz už běží. Teď máte možnost zahlasovat pro Romana Anděla.
0: Jacka majstár. Ranní Kiss. Od 6 do 10.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: Rádio Kiss aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: A koukneme na to, protože přátelé, začalo mistrovství světa 89.
2: 89.
1: 89. mistrovství světa, tak uvidíme, jak se bude řešit českému týmu, který vstoupí do mistrovství už dneska ve 20 hodin 20 minut. Tam bude Česko-Dánsko, to víme. Stejný čas i domácí Švýcarsko přivítá doma, ale jako hosti, doufám, že jsem vám to nezamotal, prostě USA, Švýcarsko.
2: Mm-hmm.
1: Jo, jenže hraje se už Finsko-Německo. Přestávka 1-0 pro Finy.
2: Yep.
1: Kanada, Švédsko, tam to bylo 2-0 pro Kanadu, ale ve druhé třetině 31. minuty je to momentálně 2-1 pro Kanadu, pardon.
2: Já mám furt Kanadu na takový jako lehoučký černý listině prostě. No po olympiádě, no.
1: Ale jo, no.
2: Ne, samozřejmě, dělám si legraci. Každopádně aktuální dění v mistrovství světa v hokeji, tak to budeme samozřejmě sledovat po celou dobu, co mistrovství bude probíhat, takže určitě každý den se od nás dozvíte, kdybyste třeba náhodou zrovna neměli jako šanci na to koukat.
1: Přejížděli, cestovali nebo cokoliv, bude tady Rádio Kiss. Celý šampionát.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

0: hodinka, tato minutka. My se přicházíme pomalučku, ale jistě loučit, protože samozřejmě dnešní páteční odpolední jump a potažmo vlastně celý týdenní odpolední jump se nachýlil ke svýmu konci. Než ale vám popřejeme krásný víkend, tak musíme taky připomenout ještě jednu velmi důležitou věc.
1: A to je, kdybyste chtěli podpořit našeho Romana Anděla, lepší než originál, do pondělního rána. Je to otevřený na www.kiss.cz, kdy si najdete tu šanci, možnost, čas, tak rozhodně si to poslechněte. Určitě. Taky na sociálních sítích máte určitě možnost se na to podívat i s klipem, kde je Roman. A myslím, že překvapil bombou. Já si myslím, že to je spíš spolupráce nějaká, kterou se domluvil. To jedno.
0: Já, jo.
1: Ne, necháváme to na vás, písnička je jasná. Poznáte to, najdete to, odhlasovat, samozřejmě lepší než originál pro nás, 100%. No a ten zbytek už je na vás, no. Pak už pondělí ráno se dozvíte, kolik procent teda Roman měl na tu nebo na tu stranu.
0: Držíme moc palce.

0: Co ty a víkend?
1: Já mám zítra volníčko, vidím se s maminkou, ale pozor, v neděli ho mám trošku pracovní, vystupujeme opět pro děti s naším projektem TV pro děti, neboli taky diskotéka Babi Jagy. Je to v divadle Ypsilonka od 11 hodin dopoledne, kysáci, pokud máte dítka, chcete mě a Wendy Vronka tady z našeho rádia Kiss vidět, tak určitě doražte.
0: Já mám zítra dvojáček a dopoledne pro paměť národa moderuju jeden běžecký závod, potom si malinko oddáknu, dám si oběd a odpoledne na večer, k večeru, pozdní odpoledne, jedu hrát na 50. Markovi, takže se těším do jednoho krásného rezortu. Takže zítra to bude sobota, jako kdyby zmizela.
1: Nevadí, v neděli si to vychutnáš zase.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na rádiu Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: S námi ještě určitě si dáme dopravu, hlavně taky s vámi, protože Ivana nám posílá zprávu.
2: Na 38 se směrem na Čáslav, asi kilometr za Kolínem, auto srazilo lišku, leží uprostřed silnice, dobržuje se tam.
1: Děkujeme moc krát, tak dávejte na to pozor. Jinak bouralo se bohužel taky na dálnici D4, je to ve směru na Prahu, měl by to být 67. kilometr.
3: No a já už tady vidím aktuální dopravní nehodu, stále přetrvávající, a to v Roudnici nad Labem, asi nějaká komplikovaná, je to křižovatka ulic Hakenová, Michálkova.
1: My se s váma pomaličku loučíme, no a užijte si víkend a my se s váma spojíme opět v odpoledním jumpu v pondělí.
3: Ve 2 hodiny, no a teď už Martin Hovorka, Millenniovky, si máte party, volume doprava, je tady Kiss Maiden.
1: Ahoj.
3: Čau.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Plavkové trendy, jaké chceš, najdeš na mojeprádlo.cz. To jsou plavkové hity od Calvin Klein, Armani, Guess, mojeprádlo.cz. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti, hledej na mojeprádlo.cz. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
3: A party může začít.
4: DH-atrakce.cz.
3: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
4: DH-atrakce.cz.
3: A o děti bude postaráno.
4: DH-atrakce.cz.
5: Hledá se stavby vedoucí a stavební mistr z Hořovic nebo okolí. Odměna 50 000 korun. Bager hledá stavby vedoucího a stavebního mistra pro projekt bydlení Hořovic. Doporučte ho, přiveďte ho, nebo se přihlaste sami. Když nastoupí, máte 50 tisíc. Volejte 601 116 600 Bager. Budujeme místa pro bohatší život.
6: Radio Kiss počasí.
7: V Praze a ve středních Čechách je zataženo a bude pršet. Výjimečně se objeví bouřka. Na teploměru je od 11 do 15 stupňů. Zítra to bude skoro stejné s teplotami od 9 do 15 stupňů Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Česku přibývá psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fenování mezi nové trendy patří například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonoterapie. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 do několika tisíc korun. Na Severní Koreu pravděpodobně čeká změna. Po více než 80 letech to vypadá, že by zemi mohla v budoucnu vést žena. Kim Chue se poprvé na veřejnosti objevila téměř před 4 lety a bez diskuze je nejzáhadnějším teenagerem na světě. Zatím není jasné ani to, jak je přesně stará. Jedno je ale téměř jisté. Dospívající dívka je evidentně připravována na převzetí země po svém otci, diktátorovi Kim Jong-unovi. Prý se už začíná učit diktátorskému řemeslu. Teď se vrátíme zpátky domů.
8: Řidiči na Trutnovsku se musí připravit na další dopravní komplikace. V pondělí 18. května začne úplná uzavírka silnice 1/14 mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem kvůli opravě 170 metrů dlouhého úseku, který je v havarijním stavu. Rekonstrukce potrvá do 19. července letošního roku. Pro KIS Lucie Sinková.
6: Sport.
7: Teď za velkou louží za hokejem a jak se dařilo našim Hochům. Brankář Jakub Dolejš přispěl 33 zákroky k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu ve druhém kole playoff NHL. Canadiens vedou sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k vítězství 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference. Lukáš Dostál inkasoval 5x z 21 střel a sezóna v zámoří mu skončila. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
9: 18 hodin, no co vám budu povídat, těšil jsem se na vás. Jsem Martin Hovorka a startuje páteční milénium na KISu.
6: Milénium.

Posloucháte Radio Kiss a hned ty dvě první písničky po 6. hodině večerní napověděly, jakým směrem se bude ubírat náš páteční večerní playlist. Je tu naše Best of Millennium, kde si hrajeme ty největší hity, co se v žebříčcích, v hitparádách, v čártech drželi po roce 2000 na nejvyšších místech. A stejně jako to místo tady v našem playlistu měli jisté Pussycat Dolls, tak nejinak tom bude u Matafix, Davida Getty, Kate Tracida nebo Shona Bakera, protože to je muzika, kterou si dáme hned v této hodině. A propo, za malý moment se mrkneme na to, jaké komplimenty jsme buď to dávali nebo dostávali, a to před 20 lety, právě v těch nultých letech. No a taky to směřujeme k dnešní 20. hodině, kdy nás čeká první zápas na mistrovství světa v hokeji, které se letos hraje ve Švýcarsku. A vzhledem tomu, že Češi jsou ve skupině B, tak nám vyšel los na město Freiburg, kde hrajeme všechny zápasy v rámci základní skupiny. No a dneska hrajeme s Dánskem, tak já bych otevřel dánskou muzikou, dáme si pány, co z Dánska pocházejí, tady jsou Safri Duo a další velehit, co tu s námi byl po roce 2000. Samba Dajo na Kissu, hezký večer.

Britská muzika se líbila napříč dekádami a nejinak tomu bylo v 0. letech. Tohle byl ostatně důkaz, písnička Viva La Vida od Coldplay. No a přátelé, pojďme zazpomínat na 0. léta. Třeba jsme ještě v tu dobu byli, já jsem třeba v tu dobu byl ve školních lavicích, nejprve jako středoškolák, pak jako vysokoškolák a já jsem si teďka vybavil několik komplimentů, které jsme buď to dávali, nebo dostávali od jiných, třeba právě v těch školních lavicích. Já si vzpomínám na takovou hlášku, máš hustej outfit, co mě úplně jako rezonuje, to jsem řekl jedné spolužačce, která vypadala jako Britney Spears, tak jsem jí říkal, ty vypadáš jako celebrita z MTV. Jsme říkali, tak tohleto, tady ta mikča, ta ti sluší brutálně nejvíc. A když přišel někdo od holiče nebo od kadeřníka, spolužačka nějaká, tak jsme říkali, ty jo, máš úplně boží vlasy. To jsou takový komplimenty a la 2000. Dneska nevím, jestli bychom úplně uspěli s takovýmto komplimentem. Každopádně, proč to celé říkám? Já jsem teďka taky dostal jeden kompliment. Byl jsem totiž na krvi, jo, byl jsem na krvi, na odběru krve a ta sestřička si mě jako prohlídla tam a říká, tyjo, pane Hovorko, vy máte docela pěkný žíly. Já jsem se podíval na tu cedulku, co měla na hrudi s tím jménem a říkám, tyjo, Helenko, to byl krásný kompliment, ale na ten jen tak nezapomenu. K vám budu chodit častěji. Máte pěkný žíly. Tady jsou Silver, Best of Millennium na Kissu.

házíme jeden po druhým. Pátek co pátek večer po 18. hodině tady u nás na Radio Kiss. A za malý moment si dáme song od Davida Getty, který tipuju, že jste už aspoň 15 let neslyšeli. Počkejte na něj. Kiss Active Weekend.

0: odvysíláme.
1: Kiss Active Weekend vám přináší ČES Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz

0: Na tuhle tu muziku jsme tancovali v roce 2004. To byly United Nation, no a takhle vlastně zněl Eurodance ve 2000. Za námi písnička Out of Touch. No a kysáci, já jsem rád, že ačkoliv není nějak teplé počasí, tak jste si to uměli udělat hezký a i když třeba padne občas nějaká ta kapka, tak jste zalezli pod pergolu, kde jste si roztopili grill a už to jede. Bustíky, grilovačky, já vím, že to jde udělat. Já vím, že si umíte poradit i takhle při pátečním večeru, kdy je krapet vlhko.
1: Nazdar, nazdar, kysáci. Užíváme si tady s bandou ohýnka na jeseníku. Je tady krásně. Takže mějte se krásně, krásný víkend. Ahoj.
0: Ano.
1: Zdraví vás Honza.
0: Honzíku, a přesně tak, může pršet, ale když seš s fajn partou, posloucháš u toho skvělý Radio Kiss, tak je na světě vždycky krásně. Tak a jako dáme muziku, to už je otázka na naše posluchače, co by si rádi poslechli při pátečním večeru. Nazdar!
2: Samozřejmě David Guetta, to je nejlepší. Hoď ho tam.
0: Hodím tam Davida Guettu, ale pozor, mám tady jednoho speciálního. Přesně před 15 lety se David Guetta spojil v jedné písni s Flo Ridou a také s Nicki Minaj a vznikla písnička Where Them Girls At. A já věřím, že tuhle pecku jste opravdu celých 15 let od Davida Guetty neslyšeli, protože ona se fakt nehrála. Já to nechápu, že taková skvělá pecka zapadla v archivu, tak já ji teďka vytahuju, pouštím vám ji a pojďte si ji vychutnat.
3: Of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

Na rádiu Kiss, trancová klasika, to byl Kay Tracy, ta pecka Life Too Short. No a pokud máte rádi všechny tyhle hudební vzpomínky, co na Kissu hrajeme, tak já bych vás rád pozval dneska večer do Berouna, kde hnedka vedle náměstí, mezi náměstím a řekou, je retrobar u Madly. A já tady v tom retrobaru v Berouně dneska dělám dýzu v noci, takže nejenom mileniovky, ale třeba i pecky z devadesátek. Prostě všechny ty písničky, na které jsme vyrůstali, vám dneska dám v Berouně. Viděl bych to i na selfiečko, že společně podnikneme. Tak a přátelé, tady už je Lady Gaga, která když podepsala svoji první smlouvu s nahrávací společností, tak ta, to bylo ještě v době, kdy nikdo neznal. Tak ta společnost, si představte, že jí po třech měsících dala výpověď a řekla, milá zlatá, ty se do show businessu vůbec nehodíš. Ale uteklo pár měsíců a Lady Gaga, hvězda numero uno.

0: je vám teplo, že to zlobí, že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci parádní kotle plynové, elektrické i na pevná paliva. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace. Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montáže pomlčka matulka.cz.
1: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
2: Žaluzie.
1: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
7: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
8: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
9: Sedm hodin večer, tady je přehlídka těch největších hitů milénia, za malý moment Kate Ryan nebo Bob Sinclair a s vámi Martin Hovorka. Milénia.

Kiss Bob Sinclair a my teďka hodíme pár vět o Madoně, která zatím svoji poslední desku vydala v době, kdy její věk začínal ještě pětkou. Aktuálně je Madoně 67 a už za 2 měsíce bude venku její nejnovější album, které by mělo navázat na tu desku z roku 2005 Confessions on a Dance Floor. Takže jak název sám napovídá, Madonna by na tom albu měla hodně tančit. Důkazem je aktuální single, taková ochutnávka z alba Bring Your Love.

0: Ale to se bude líbit tohle. Tak mimochodem, tuhle písničku Madonna udělala se současnou hvězdou, se Sabrinou Carpenter. A já když tak přemýšlím o té dlouhé kariéře Madony, tak ona nikdy nedělala žádné duety, to byly opravdu výjimečné situace. No a kdy svolila k duetu poprvé, tak to bylo v roce 2003, kdy tehdy spolupracovala s Britney Spears. Rok 2003, Me Against the Music. Pak opět dlouho, dlouho nic a až v roce 2010 se Madonna potkala ve studiu s dalšími hvězdami té doby a těmi byly Nicki Minaj a M.I.A. A v této trojici vznikla pecka Gimme All Your Lovin'. Tak jestli jste na ní zapomněli za ty roky, vůbec nevadí, my vám ji teď na Radio Kiss připomeneme. Takže Madonna, Nicki Minaj a M.I.A. a vzpomínka na rok 2010.
1: Když hity milénia, tak na Kissu. Na Kissu.

0: Posloucháte Radio Kiss, páteční večery patří miléniu, proto už za malý moment další muzika té doby, Košín, Outlandish i Rihanna nás čeká. A já bych chtěl tímto pozdravit na Slovensko, kde máme taky velkou posluchačskou základnu Radia Kiss. A definitivně jsem se o tom přesvědčil minulý týden, kdy jsem hrál diskotéku ve Studence, Studenka u Ostravy. A najednou se tam a ty díze v tom klubu objevili Slováci a říkají mi, tyjo, my doma Prešově na Slovensku počúváme Radio Kiss přes internet a slyšeli jsme, že budeš ve Studence. Tak jsme sedli do auta a vyrazili jsme. A já, je, to jste hodný. A oni, no a to ani nevíš, že bychom dneska večer měli jít na zápas hokejové reprezentace. Měli jsme vstupenky, ty jsme vyhodili a řekli jsme, že radši pojedeme na diskotéku. Za tebou, za Kysákem. A já, tyjo. Tak vy jste teda fakt držáci. Normálně mě bylo až jako trapně, že kvůli mě vyhodili vstupenky na hokej a šli radši na diskotéku. Ale vlastně dodnes se úplně potutelně usmívám a těší mě to.
1: To víš, že ladí celé Slovensko. Ladí aj Nitra, momentálně akorát prechádzam cez nové zámky, takže pozdravujem zámčanov.
0: Vidíš, to byl další slova, který je nalepen na rádiu Kiss a poslouchá. Tak zdravím na Slovensko, díky, že ladíte i v této krásné krajině a doufám, že vám udělá radost. Teď skupina Košín, tady je písnička Catch.
2: Kiss, Radio Kiss.

To je vzpomínka, co tomu říkáte? Aisha a písnička od Outlandish, kterou jste možná slyšeli naposledy, když jste byli zamilovaní před 20 lety. Tak, tady je Best of Millennium, hrajeme si největší hity z 2000 a za malý moment nás čeká ohromný letní hit roku 2004. Počkejte si a hezký večer vám všem od Rádia Kiss a Martina Hovorky. Kiss Active Weekend. To je

0: odvysíláme.
1: Kiss Active Weekend vám přináší ČES Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz

0: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Díky vám za ty rána veselý a prostě děkuju.
2: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
5: Stačí si každý den pustit jenom vaše rádio a jsem happy od rána až do večera.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
6: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na

0: bodovala v parádách po roce 2000, proto tady tuhle písničku máme, a to v našem hudebním speciálu Best of Millennium. Tak holky zpívaly o tom, co mají rády, a víte, co mám rád já? Když se ozvete přes naší kysáckou hlasovku nebo zavoláte přímo do studia a řeknete, že byste chtěli slyšet nějakou písničku a já vám ji mohu zahrát. Tak a to je okamžik, který nastává právě teď. Já dám přednost vám, kdo si právě teď chcete říct o nějakou svoji oblíbenou pecku z milénia a zařadíme ji. Tak schválně, jaká je ta vaše oblíbená dvoutisícovka?
1: Nazdárek, tak samozřejmě Daddy Yankee a Gasolina.
0: Žaneto, zahraju s radostí. Ještě pozor, Žaneta chce něco říct.
1: Ještě takovej dodatek, nechávala jsem si od tebe zahrát v Praze na Parníku. A letos jedeme znova s mamkou, už se moc těšíme. Papa.
0: Tyjo, vy jste byli na Goldies Parníku loni, když jsme jeli z náplavky do Zbraslavy a na palubě byla diskotéka. Tak pozor, tenhle mejdan shodou okolností probíhá zítra. Opět vyráží Parník Tyrš, na jehož palubě já dělám diskotéku. Tyjo. Ale já mám pocit, že je vyprodáno zítra zrovna. Každopádně, když budete sledovat můj Instagram Marty Hovorka, tak já vám tam dám i další termíny, kdy tyhle ty parníky vyrážejí, protože se pojede i v červnu, i v červenci. A dokonce by na palubě měla být Tereza Pergnerová. Ha. Tak a teď už Daddy Yankee a slíbená Gasolina.

0: about you now. Best of Millennium na Kissu a zdravíme všechny váhové i věkové kategorie. Ne, prostě úplně všechny, kdo teďka ladíte. Tlustý, tenký, malý, velký, starý, mladý, holky, kluky, prostě všechny. Ne, ale zajímalo by mě, jestli třeba teďka Best of Millennium, ty naše mileniovky, poslouchá někdo z takzvaně slavné propírané Gen Z, z generace Z, což jsou lidi narození od 95. roku po rok 2012. Jsou to vlastně takový digitální domorodci, protože vyrostli s internetem, smartfony a sociálními sítěmi. A já jsem si teďka tady přečetl náhodou, to tady na mě vyskočilo, článek o generaci Z, kde se píše, že tito mladí lidé pijí méně alkoholu a k sexu přistupují opatrněji než generace před nimi. Ne, jako na zamyšlení samozřejmě. Každopádně všude od mladých, od takzvané omladiny, slyším 6-7, 6-7. Tak jsem rád, že za mě, nebo za nás, to bylo 6-9, 69, 69. Příjemnější.
1: Of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a naše dnešní večerní vysílání po 20. hodině má velkého soupeře, a to je hokej. Protože se za pár minut hraje první zápas na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku, hrajeme proti Dánsku. A přátelé, pojďme si říct, že i když v Dánsku není hokej sport číslo jedna, za mnohem populárnější sporty mají Dánové fotbal a házenou, tak přesto přeze všechno se spousta významných dánských hokejistů procpalo až do NHL. A já si pamatuju na takový velký hokejový šok, a to je 4 roky zpátky, mistrovství světa v roce 2022, kdy Dánsko porazilo Kanadu 3-2. Tak uvidíme, co dneska my s Dánskem. Česko versus Dánsko 2015 budeme vidět. No a já jsem tady symbolicky teď našel jednu dánskou písničku, dáme si Aqua, skupina Aqua, a pecka, která bodovala v hitparádách v roce 2000. Around the World.

0: Rádiu Kiss, další ikonický hit milénia Every Single Day, a to byly dva bratranci, neboli producentské duo Benassi Bros, které sklízelo jedno hudební ocenění za druhým právě ve 2000. Kysáci, důležitá věc, pokud plánujete víkend a ještě nemáte plány úplně rozhozený a pokud vás třeba čirou náhodou někdo neustále posílá do Prčic, tak mu můžete udělat radost, protože už zítra sejdou Prčice, tento dálkový pochod sejde po 58. No a já vám přeju, pokud se vydáte na cestu, ať do cíle dojdete hlavně bez bolavých nohou. Teďka nás Barkley a taky Lucky Twice na Rádiu Kiss.
1: Best of Millennium. Nakisu.

době, kdy jsme vypalovali CDčka, hráli hada na Nokii s anténou a taky jsme posílali zkrácené SMSky kvůli ceně, tak se hrála tato písnička od projektu Nars Barkley. Za námi Hit Crazy, no a já věřím, že si taky svoji oblíbenou pecku z milénia vyberete na rádiu Kiss vy už za malý moment.

0: Hitové tipy.
1: Od 7. května je v kinech Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, snímek natočený během vyprodaného světového turné Billie Eilish. Zpěvačky ověnčené 9 cenami Grammy. Na velká plátna se tak dostane inovativní koncertní zážitek od jedné z nejslavnějších a nejúspěšnějších umělkyň své generace. A pozor! James Cameron opustil Avatary a podílel se na 3D zpracování tohodle hudebního zážitku. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a já vám tady celý páteční večer vybírám muziku, která nás všechny bavila při sledování MTV, při poslechu rádia nebo při chození na diskotéky v těch nultých letech. Je to všechno strašně dávno, je to všechno 25 a 20 let zpátky, ale ty hudební vzpomínky ty nám nikdo nevezme. A teďka si myslím, že bychom měli zašátrat v archivu podle vás. Tak jaká je ta nejoblíbenější pecka z nultých let ze 2000 podle posluchačky Lucky? Ahoj!
1: Rozhodně zahraj Timberlakea!
0: Justin Timberlake se poprvé v televizi objevil, když mu bylo 11 let. Tenkrát byl součástí show pro mladé talenty, kde dokonce zpíval country písničku. Jako umíte si představit, že tady ten R&B zpěvák Justin Timberlake zpívá country? Já teda úplně ne. I když našel jsem tady, přátelé, to můžeme jen tak jako vyprobovat, jak by to znělo. Já jsem tady našel vlastně typickou country písničku Jožin z Bažin v R&B, potažmo hip-hopové verzi. Takhle to zní, hele.

Takhle nějak by to asi mohlo znít, kdyby Justin Timberlake zůstal u country. Pokud spěcháte Škodou 100 na Oravu, tak já si myslím, že pro vás teďka ideální písnička za volant. Tady je Justin Timberlake a tak, jako známe úplně nejlíp a jako milujeme, Sexy Back.

0: Posloucháte Radio Kiss a vzpomínám na dobu, kdy Gorillaz vydali desku, na které se objevila i písnička, kterou teďka slyšíte, 92000. A tehdy jsme měli asi největší starost, jestli si to CDčko koupíme, jestli si na něj vyděláme na nějaký brigádě, a nebo jestli si to CDčko od spolužáka vypálíme. Že takový samozřejmě možnosti byly tenkrát v roce 2002. Tak a já bych teď velice rád pozdravil do Poděbrad, kam se shodou okolností zítra večer chystám na místní diskotéku do Charles Baru. Poděbradský Charles Bar se nachází na zámku v Poděbradech a zítra tam mají retro party. A já se strašně těším, protože celý ten bar se přemění do doby, kdy jsme všichni měli daleko méně starostí a povinností a jediné, co nás zajímalo, bylo, jestli večer budeme pít bavoráka, beton, šroubovák nebo houbu. A přesně tyhle ty drinky jako za starých časů se zítra na tom retro mejdanu v Poděbradech budou podávat. Říkali mi, že prej tam budou mít i welcome drinky v podobě hopsinky a jablíčka. A já k tomu budu hrát takový ty pecky, jako znáte z našeho pátečního speciálu na Kissu. Safri Duo, Košín, DJ Bobo, Puffendorf, Silver Sash, to nejlepší z milénia. Zítra večer společně se mnou v Poděbradech. Šíleně moc se těším. V každém případě teď jedeme v našem pátečním hudebním speciálu a do deváté večerní ještě Italo Brothers anebo Nelly a Kelly. Hezký večer.
1: Když hity milénia, tak na Kissu s Martinem Hovorkou.

Ty největší miléniovky vám servíruje Radio Kiss pátek co pátek večer. Tohle to je Jennifer Lopez, která nedávno prohlásila, že je Jenny from the block, tedy pořád a stále obyčejná holka z Bronxu navzdory své slávě. Ta další zpěvačka, kterou si budeme teďka hrát, to je Kesha. I ona vydala jedno takové prohlášení před pár dny. Řekla, vytroubila do celého světa, že je geosexuálka, což znamená, že žije v celibátu, kromě případů, když je v Itálii. Tam se prý nedokáže udržet. Jako proč zrovna v Itálii? Já bych jedno vysvětlení měl, tam jsou ty krásní opálení Italové, co připravují pizzu, mají ruce od mouky, to je šíleně sexy, mají tu kuchařskou čepici, pizzarskou čepici, tak tady chápeme, že asi Kešu nemusí nikdo dlouho přemlouvat. Your love is my drug. A Keša na Kisu.

0: Radio Kiss vysílá Best of Millennium a já jsem chtěl teďka pozdravit na Ostravsko, kde si celý tým Radia Kiss užil minulý víkend skvělou show v Ostravar aréně. Měli jsme mega Kiss party, to, že ta atmosféra byla skvělá jak v sále mezi lidmi, tak i vzadu, v zákulisí v šatně, to jsme už asi i říkali. Nebo se to viděli někde na sociálních sítích. V každém případě chtěl jsem vypíchnout dva takové momenty, které mě hřály u srdíčka. Jednak vystoupení skupiny Blue. Já jsem tady ten britský boyband viděl naživo poprvé. Když jsem zavřel oči, tak jsem říkal, počkej, ty mají tak krásný hlasy. Tak jsem teďka zkoumal, kde by byla šance je vidět znovu, celý koncert, nejenom půlhodinové vystoupení. A oni budou teďka 28. května, představte si to, v Bratislavě v rámci 25 let, co jsou na scéně, mají teďka oslavné turné, takže můžete směr Bratislava. No a pak mě bavil Lou Bega, který taky vystupoval v Ostravar aréně a nejenom, že zpíval svoje Mambo No. 5, on zařadil i písničky, které udělal pak v miléniu, a to se hodí tady do našeho hudebního speciálu Best of Millennium. Vydal totiž desku v miléniu Lou Bega, na kterou předělal nejslavnější hity 90. let od jiných interpretů. A shodou okolností si vypůjčil taky Scatmana. Takže já vám Scatmana v podání Lou Begy nabídnu na rádiu Kiss právě teď a vy, kdo jste byli v Ostravar aréně, tak si aspoň připomenete, jaká muzika se hrála před týdnem právě v Ostravě. Hezký večer, tady je Scatman and Hatman a Lou Bega.
1: A Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

Hezký dobrý večer, také dnes ve 22 hodin odstartuje to nejlepší z celého dnešního dne vysílání Rádia Kiss. Dáme si bestovko, ale to bude až v 10. Nejprve si vyberete nějakou svoji oblíbenou písničku, ale pozor, má to jeden háček, musí to být z doby milénia. Tak schválně, jaká vás jako první napadne, dejte vědět přes aplikaci Rádia Kiss.

0: nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: I'm Lou Bega.
3: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
4: Hi, this is ATB.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
7: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
0: Best of Milan. Každý pátek večer na Rádiu Kiss.
8: Be happy.

0: Já doufám, že se při poslechu tady těch písniček královsky bavíte. Tohle byl Mika a Grace Kelly. A věřím, že když takovouhle muziku posloucháte celý páteční večer, že máte úsměv jako karlovarský rohlík. Tak, máme lehce po půl desáté. Já jsem sliboval, že dáme jednu písničku podle vás, takže... Jaká to bude?
1: Mary.
0: Shackles mě napadá. Poté, co jsem slyšel tady tu zprávu a ani se není čemu divit, protože to byla ohromná hitovka v roce 2000. Dokonce dodnes patří tato písnička k nejhranějším skladbám na britských svatbách. Oni tady s tou písničkou původně mířili na americký trh. Ve Spojených státech se to moc neujalo, ale za to v evropských klubech a ve Velké Británii to byl hit číslo 1 před 26 lety. Takže Mary Mary a Shackles Ho! Právě teď na Rádiu Kiss. Tak si pojďte užít další hudební pilíř milénia.

0: Radio Kiss, které v pátek večer spolu s vámi vzpomíná na dobu 2000. Já mám pokaždé radost, když se ozve někdo z vás posluchačů a dá nějakou svoji soukromou vzpomínku právě na dobu po roce 2000. Jako třeba právě teď František. Ahoj.
1: Čau, Franto, ahoj. Miluju vzpomínky. Já jsem si hrával svoje kupovali s klukama vždycky cestou do školy. Hopíka, skákací hopík, pamatuješ? V trafice v metru jsme to kupovali a pak jsme se s tím házeli dole na nástupišti. Labžunda.
0: Takhle, myslím si, že tuto Frantovu vzpomínku dnes večer už nic nepřebije. I když hudba by mohla. French FR za okamžik, teď Nelly Furtado, ode mě pozvánka do Berouna, kam jedu na diskotéku dneska večer, tak přijďte za mnou, dáme mejdan ve stylu milénia a devadesátek. No a z Rádia Kiss ode mě přání hezkého večera, Rádio Kiss jde dál a Best of Millennium.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Pro některé to jsou nervy. To jsou nervy. Přijímačky na střední školy. A v dnešním dnu by se to všichni měli dozvědět, jak to tedy ve finále dopadlo.
3: Takže my už to děcka víme od půl jedné ráno, že syn je přijatý na svoji vysněnou školu, takže mám z toho velkou radost, že bude daleko od domova, ale bude dělat to, co chtěl.
2: Gratulujeme moc. Petra nám píše, moje dcera se dostala na svou vysněnou školu. Asi nám zde roste další kriminalistka. Jsem ta nejpíšnější máma na světě.
4: Tak my už to víme od večera, kluka už nám přijali, bude z něj železničář. Každopádně, Dominiku, jsme na tebe hrdí s mámou a máme tě rádi.
2: Železničář, jo?
5: Tak si dáme.
2: Jede vlakem.
1: Jo, pojede.
6: Jedu vlakem, sem a tam. Jedu vlakem,
1: jenom tak pro informaci, na výsledky čeká přes 150 tisíc školáků.
5: To je nervózních rodičů.
2: To teda, hele takhle, to, že to někteří věděli dříve, ono je to taky tím, jak podávali přihlášku. Ti, co ji podávali online, tak se dozvěděli výsledky dříve a ty, co listinou formou, tak ty se to dozví právě v průběhu dnešního dne.
5: Já myslím, že bychom ty rodiče i školáky měli trochu uklidnit a pustit jim něco, co znají a co jim nakopne dnešní den.
2: Myslíš si, že tohle je uklidní, jo?
5: To minimálně je to nakopne.
2: Takový adrenalin.
0: Ranní show.

0: Ranní šot na Rádiu Kiss. Pro všechny ty, kteří tedy čekají na verdikt o tom, jestli se dostali nebo nedostali na střední školy, dneska je ten velký den, kdy se to definitivně úplně všichni dozví. Zdravím tímto i svého synovce Jonáška do Českých Budějovic, moc mu držím palce. A zároveň tedy bychom měli ale taky pomyslet na ty, kterým to bohužel nevíde. A takových dětí bude taky hodně a na nás rodičích bude, aby jsme je podrželi nejvíc za celých jejich život, protože tohle pro ně bude velká zkouška.
1: A ty neúspěchy k životu patří.
0: Jo, to říkáš dobře.
1: A hlavně taky bychom si měli uvědomit my dospělí, že kolikrát se nám taky stalo, že jsme neuspěli, jak nás to mrzelo, a ty děti teď s tím budou konfrontovány.
0: To, to mrzení bude veliký, ale na druhou stranu to není poslední šance, takže.
1: Ano, nikdy není jenom jedna cesta. A třeba se to stalo z nějakého důvodu a dostane je to třeba někam jinam.
0: Přesně tak. Takže to zvládněte. Dobré zprávy, klidně posílejte sem do Kisu, budeme to s vámi rádi slavit a jedeme dál.
2: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Každý všední den
3: od 6 do 10.

0: píseň, ale rovnou hit.
1: Ale ty si na dnešek věříš, Romane.
0: A já si dneska věřím.
2: Ale.
0: Když si vezmete, jak to se mnou šlo, kysáci, jo, od 10 k 5, tak bylo to takové hodné, pomalé.
3: Už mi lásko není 20 let.
0: Pamatujete?
1: To byl snad tvůj narozeninový song?
0: Jo, ano, ano, ano, pravda. Break it up, break it up, break it up, break it up, my love. Od Scooterů ta se taky povedla. Pleasure and pain,
1: sometimes the same. Tohle byla tvoje úplně první písnička, ta byla skvělá.
0: DJ Bobo, přijde mi, že to nejlepší, co se mi povedlo, co nejvíc naše posluchači dodnes baví, je Ludové.

0: Tady jsem si opravdu šáhnul pivecky na dno. Ale jestli jste si všimli, že poslední dobou dva dny mám ke konci vysílání trošku chrapot, tak mi potom došlo proč, protože já jsem si utrhnul hlasivky. V pondělí, když jsem nahrával píseň do dnešního rána.
1: Ty jsi řval hodně na hlas?
0: Řval úplně ne, ale dělal techniku, kterou prostě neumím a musel jsem prostě ze sebe vydat maximum.
1: Takže hluboký hlas?
2: To bude death metal.
0: Tady je nápověda, co dneska budu zpívat.
3: Vojáci, kdo měl dneska v noci službu u Moničáku?
4: Já.
3: Kdo já?
4: Ujiň Momáčka, prosím.
3: Sakra, to neumíte říct jako chlap?
4: Ujiň Momáčka, vole.
2: Já vím, ty budeš zpívat něco od Miky.
0: Miky.
2: Relax, take it easy.
1: Ne, bude to něco vojenskýho, ale mě teď za boha nenapadá vojenská písnička teda.
2: Nějaký pochod.
5: Jo.
6: Ranní Kiss.
5: Ranní Kiss.
6: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. Romane, ani se nenadechuj, nic neříkej, my ti to uvedeme.
2: Dámy a pánové, tohle je pan Roman Anděl.
0: Lepší než originál.
3: Maja hi, Maja hu, Maja ha, Maja ha, vrejšta, plejšta, numaj, numaj, jej.
2: Co to je?
3: Numaj, numaj, jej.
1: Nám poslal Žánluk.
3: Numaj, numaj, jej, kýpl
2: to. To nejsem já.
3: Já min teste, o kitaj, jej.
2: Ale můžu vám něco říct?
4: Ano.
2: Docela jste to trefili.
0: Lepší než originál.
4: Já to říkám, ono to bude nějak vysoko zpívaný.
1: Ty jsi zpíval vážně Ozony?
2: Několikrát se stalo, že vás písně v mém podání až dojaly a to mě mile překvapilo, byť to ale nikdy, nikdy nebylo cílem. Rád bych, abyste se naopak u našich písní z pořadu Lepší než originál bavili a uměli žít s pocitem, že není třeba se denodenně brát vážně, jo? Je opravdu osvobozující, když si sami za sebe umíte udělat pořádnou srandu.
1: Můžeš mi říct, co to je za song?
2: Tohle?
1: Pro toho pak bolí v krku.
2: Mám tu vzkaz. Honzo, Žáneluku, ty náš kluku jeden, jsi zabiják. Smíchal si to skvěle. Děkuju taky mému hlasu, že to ustál, protože jsem v písni ve dvou polohách. Jo, jsem tam jako jakýsi vypravěč.
4: Ano.
2: Takovej trošku jako agresivní vypravěč.
4: Cože?
2: A zároveň tam mám vysokou polohu.
4: A pomohl ti s hlasem Gallery Voice pastilky?
2: Ano, pomohlo mi to, jsem za to rád, byť pravdou je, že teď musím užívat, protože jsem si tam asi hlas trošku utrhl. Bylo to nejnáročnější nahrávání, paradoxně.
4: Wow.
2: Protože tu techniku absolutně neovládám. Dostal jsem se do ní asi po hodině. A po hodině nahrávání jsme si uvědomili, že to všechno, co jsme nahráli, by bylo lepší, kdyby jsme to nahráli znovu. Občas pomalu, aby jsme to mohli zrychlit, občas v dobrém tempu. No můžu vám říct, byla to sranda.
1: Ty jsi naspíval nějaký operní duet?
2: Dámy a pánové, jste připraveni?
1: Jo. Ano.
2: Tohle je můj poslední sólový výkon v pořadu Lepší než originál. Je to dárek pro vás, kysáci, co máte rádi pořádnou hudbu a slibuju vám, že u Máchova jezera si to dáme.
4: No tak dobře. Dámy a pánové, píseň v podání Romana Anděla zazní za 3, 2.
5: Is the story
4: ne.
5: Of Jägermeister.
4: Jo, dobře ty.
2: To jsem já, to jsem já.
1: Roman Anděl.
2: Tak teď se bavte, kysáci.

0: Wow! Dobře ty, dobře, dobře.
1: To je neuvěřitelný.
2: To je strašná
1: smršť. Ty jsi jodloval?
2: Jägermeister!
0: Jak ti to jodlování šlo?
2: Těžko. Aha. Na začátku těžko, teď je otázku, jestli... Jo, dobrý. A je to prostě náročná věc, kterou pokud netrénuješ, prostě jako zaplať pámbu, že to můžeme natočit. Protože pokud bych to jel jednou live, samozřejmě takový výkon by nešlo podat. Ale byla to strašná sranda.
0: Já si pamatuju, že půl roku zpátky možná plus minus jsme to v kanclu zmiňovali. Tyjo, někdo musí dát Jägermeister, to bude skvělý.
2: To zbyl ty, Patriku, protože já myslel na jodlování a ty jsi vzpomněl na tenhle song a říkal jsem si, hele jo, super, Patrik to dá. Jenomže potom, když jsem viděl, že jsi vybral Horký žeslíže a říkal jsem si, je finále sezony, já pořád nevěděl co, tak se říkal, tak je dáme.
0: Výborně jsi to vybral, skvělý.
1: Bylo to výborný, Romane, akorát z tohohle songu mám pocit, že týden neusnul.
0: Jägra si zdal?
2: Měl jsem ho tam v klipu. Jo. Klip je hroznej, protože jak děláte to jodlování, máte všechno napudutý, tak tam vypadáte jak tyrít. Takže klip to ani možná nesledujte.
1: To nech Kysáky, ať to zhodnotí.
2: Ten dneska uvidíte, no a hlasování začne zase ve 7:45. Proto to Máchovo jezero, protože si myslím, že při tomhle songu bychom ideálně měli Jägra rozdat všem.
0: Určitě.
2: A zapařit na to. Byť jim teda tady děláme velkou reklamu, jo?
0: Ale máte to dobrý.
2: Takže slyšíte toho výrobci, ano, měli byste dodat tuto lahev každému posluchači zdarma, ano, který dorazí k Máchovu jezeru.
0: Ano, přesně tak.
2: Na Kiss Party Live. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: I'm a fireball.
1: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: V dnešním moudru dne musím na dálku pozdravit, a protože vím, že poslouchá, tak nezapomněl jsem na to Tomáši. Já jsem včera zase navštívil kousíček od Teplic v Terezininých lázních našeho Tomáše Morávka, tak jsme zase pokecali a on mi okamžitě předal moudro dne na pátek. Tak já jsem si ho pro jistotu ofotil. Děkuji Tomáši, zdravíme tě a věřím, že se to bude líbit i našim kysákům. No dneska to bude o pivním břichu. Co to vlastně to pivní břicho je?
3: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
2: Tak pozor, pivní břicho není tloušťka. To je jen rozvinutý rezervoár na horší časy.
1: Michal Kavalčík.
3: Každý všední den
1: od 10 do 2
3: na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Čas.
1: Otázka tetování, ne, jako leckdo jí třeba řeší, někdo to má rád, někdo to třeba nemusí vůbec, někdo to třeba jako tím může i opovrhovat nebo tak. Já proti tomu asi nic nemám. Samozřejmě jsem určitě jedna z těch, která by si nikdy v životě nenechala potetovat obličej.
2: Zase věc názoru.
1: Jo, určitě.
2: Jo, to je jako, já tě rozumím naprosto a hlavně každýho tělo, každýho kůže a má právo absolutně si s tím dělat, co chce.
1: Občas se taky stane, že máte pak nějakou kérku, který můžete litovat. A takhle se to povedlo jedný slečně v Americe, která si, pozor, nejenom, že si nechala něco vytetovat na obličej, ona si tam nechala vytetovat jméno svého přítele. Jmenoval se Louis. S tím se rozešla, tak si hned vedle toho přeškrtnutýho, nechala si ho přeškrtnout, normálně tu kérku, to jméno, hned vedle toho si nechala vytetovat jméno svého nového přítele, ten se jmenoval Dick. S tím se ale taky rozešla, opět si to nechala takzvaně přeškrtnout a na tváři má novou kérku s novým přítelem a ten se jmenuje Mark. Takže už třetí kluk, třetí jméno na obličeji, tak jsem zvědavá.
2: Já jsem znal holku, která si to psala ze zadu na skříň.
1: No.
2: Takhle, jestli to bude dělat na kůži, tak by ten seznam jednou mohl být docela slušnej. Ale nemusíš chodit daleko, moje ségra si nechala vytetovat na zápěstí psacím písmenem. Naděje. Hope.
1: To tě asi nebo mrzí.
2: Ne?
1: Ne?
2: Tak si to přečti ze zadu, když to otočíš. Musí to být psacím.
1: Ježiš, to nech to, teď se mi to tam úplně nespojuje v mozku, ano.
2: Je to Adolf. Bez legrace. Bez legrace. Jako opravdu udělejte to krásně psacím, nebo si to najděte klidně někde na to. Ano, moje sestra, tohle co má na zápěstí.
1: A teď jako Adolf je pěkný jméno.
2: Adolf je krásný jméno. Já jsem tomu nevěřil, ale je to tak. Takže z jedné strany je to naděje, z druhé strany je to Adolf.
1: Prosím vás, nechte si vytetovat třeba kytičku, tam je to riziko menší.
2: Nebo něco prostě. Něco? Jako, jo?
1: Jo, jméno jsou
2: rizikový. U klasiky.
1: Jo.
0: Odpolední Čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Dnešní rubrika, víte, že bude o lásce. Já teda doufám jenom, že až vám za chvilku řeknu jakoby tuhletu věc, tak doma si to prostě vyřešte, jak chcete, pokud teda s někým žijete, jste v páru a tak dál, jo?
2: Já si připravím inzulínek.
1: Já si myslím, že to nebudeš potřebovat.
2: Ne, nebude.
1: Dva inteligentní lidé se nikdy nemohou zamilovat. K pravé lásce je vždycky potřeba alespoň jeden idiot.
2: Hele, tohle podepíšu.
1: To je skvělý, ne?
2: Nejhorší je, že si oba myslí, že jsou úplně inteligentní. Teď jenom zjistit, kde je ten blb.
1: Čověče, já si myslím, že já to mám třeba úplně jasný.
2: Jo? Bacha, tady našlepuj opatrně.
1: Ne, já jsem na to ičko začínající. Já jsem vždycky takový zamilovaný prostě ťuňťa, jako a fakt jako, myslím si, že jo, že to takhle mám, no.
2: Dobře.
1: Já jsem v pohodě s tím.
2: Jo?
1: No.
2: Já taky. Já jsem single, takže já jsem chytrý.
1: Abys nebyl doživotně, pozor na to.
2: Nevadí.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Já úplně nenáviděl takovou tu větu na pohovorech, jak přišla. Kde se vidíte za 10 let?
2: To je prostě na facku. Jako.
3: Trošku jo.
1: Ale my to použijeme teďkon tady u nás na Radio Kiss. Kde se vidíte, co vidíte za 25 let? My vám trošku možná poradíme.
3: Můžete se těšit například na super rychlostní vlaky, které by snad měly i nahradit letadla. A k tomu je takový jeden malý plus. Pražské metro D bude konečně v provozu.
2: To je hrozná ironie. Hrozná ironie. Tady budou vlaky 1000 km/h, ale bude otevřený konečně Dčko.
3: Skvělý prostě. Za druhé, tohle se mi třeba strašně moc líbí. Lidé budou moci mluvit se zvířaty.
1: Ano, ale jakože by AI už to měla tak jako zvládnout, tak. Ale já mám zatím AI jako zatím takovýho velkého šarlatána.
3: Já si myslím, že za těch 26 let se to asi někam ještě posune.
1: To nerozporuji.
3: Jestli nás to nikam neodsune, takzvaně. Nicméně, pojďme ještě na číslo 3. Plující města na oceánu. Protože samozřejmě pevnina začíná být už poměrně jako slušně přeplněná, takže se budou stavět města na oceánech. Jak to budou dělat s vlnama velkýma, to teda nevím, ale uvidíme.
1: No ne, tak samozřejmě jsou lokality, které jsou klidnější geologicky a někde, kde se to samozřejmě nedá. Tenhle nápad, přátelé, já sleduju. Třeba od mýho dětství.
3: Aha.
1: Si pamatuju, kde jsem to přesně viděl. Ve 100 plus jedničce a bylo mi tak 12.
3: Jo, já myslela, že ve vodním světě s Kevinem Costnerem.
1: Tam ale taky, jeden z nejdražších filmů. A nejvíc prodělal taky.
3: Je to tak, no. Tak uvidíme, kam nás to posune do roku 2000.
1: Ale plovoucí města by se mi líbily.
3: Já bych měla trošku strach možná, no.
1: Co? Proč?
3: Uvidíme.
1: Tak z čeho?
3: Přijde velká vlna a tě to spláchne.
1: Tak jako to může i na Dovče.
3: To je fakt.
1: Mně ne.
3: Tebe ne.
1: Nasvedli by. Nám je to jedno.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: tipy.
1: Od 7. května je v kinech Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, snímek natočený během vyprodaného světového turné Billie Eilish. Zpěvačky ověnčené 9 cenami Grammy. Na velká plátna se tak dostane inovativní koncertní zážitek od jedné z nejslavnějších a nejúspěšnějších umělkyň své generace. A pozor, James Cameron opustil Avatary a podílel se na 3D zpracování tohodle hudebního zážitku. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Mé mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to. Jo? Potom, celý život mě berou Asiatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Duc Duc. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý! Do, hezky.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.